zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kulikotlíkařina. Hurá!

se loutkou v mých.

0: Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.
1: Večer je horký, plný zralých vůní, slunce se v obzor vrhá.

To je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí, Rychnovský Ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lang.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Tato kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

0: Také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně. Někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit. Někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí. Někdy někdo prostě jen práskne dveřma a vydrží trucovat celý život. Je ale v celku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pidi lidi.
1: Začíná léto a třešně zrajou

0: A to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbilo. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítěz Trníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Петя, Куличко, Рулетя.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
2: Děkuji za optání, mám se dobře. No, vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
1: Vody máme dost, zvládnout. Zůstaneme svěží určitě.
2: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
1: Bezva. Tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
2: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
3: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
4: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
3: Suchý,
4: promiň Jiříku. Suchý, ano.
3: A ten?
4: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
3: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
4: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
3: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
4: Ano.
3: To bylo v roku?
4: To bylo v roku.
3: Počkej,
4: já nevím. To byla válka ještě.
3: 40.
4: Tedy ne, už 30 let, ale.
3: 43?
4: 4, tak nějak.
3: To 1900.
4: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
3: A teda vraťme se do toho divadla.
4: Jo.
3: Do činohry.
4: Já byl v činohře, ano.
3: Určitě to byla činohra?
4: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
3: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
4: No slávně.
3: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
4: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
3: Jo.
4: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
3: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
4: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
3: Franz Lehár. Fero.
4: On byl jako ty Maďar?
3: To by byl Ferenc.
4: Ferenc, aha.
3: Ferenc.
4: A Fero je co je
3: Fero to je také po slovensku, je Fero.
4: Fero. Taky po slovensku.
3: Jak je Miro?
4: Miro, ano.
3: Tak je Fero.
4: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou. Tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. Tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo. A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, pojď sem, mám tady dívky.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
2: Nádhera.
1: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
2: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
1: No to je sestava.
2: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku. Jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru, protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesrazit.
1: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře. Tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
2: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
1: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
2: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
1: jedlo
2: scény byly takové.
1: Inscenaci.
2: Ano. A on na tom lpěl.
1: Labužník to byl.
2: Ano.
1: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a pány, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

vypni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John,

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky, hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky. Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Věřím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, kdo s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka. O něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercl už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
6: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
7: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak další prosím, dobrý den.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
8: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak jako lehtivější myslí.
8: Řekněme,
2: nějakou vztahovku.
8: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom
2: tak
5: všem
2: myslím,
5: neví.
2: Že to známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
8: Takovou nějakou, co se neví a to třeba
2: jo,
8: neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
8: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
8: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchače vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil že o tom, že mu říkali Mirčo. Mirčo. Jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Žena. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký. To jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
9: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
9: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
9: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
9: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
9: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
10: Tuhle vám mě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
11: A co jste odpověděl?
10: No tak v tom fofru pitomos.
11: No jistě.
10: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
11: Jo.
10: No hloupost, takovou ve skutečnosti bych nechtěl pochopit.
11: A proč ne?
10: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, no tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude ho vemou na hůl.
11: Ale no tak to snad ne.
10: No jo, na to byste se divila.
11: Jo.
10: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
11: A to mě zajímá, co si dal? Co?
10: Nadívaný holoubě. Tam
11: dobrý.
10: No, no dál to bude ještě lepší.
11: Jo.
10: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
11: No jak jen on umí, že jo. No,
10: no. Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
11: 130?
10: No.
11: No to je to.
10: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
11: Jo.
10: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
11: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a spropitní by posílali poštou. Mě by se to taky nebylo.
10: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká a stavba. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějaký Japonsko mě může být ukradený.
11: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
10: Ano,
11: lidí na svém místě.
10: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
11: Prosím.
10: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá. Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientu.
11: Já mám taky výborného lékaře.
10: Ano?
11: Má ovšem teda jednu chybu.
10: Taky.
11: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejím. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On má těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudly.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh?
5: Ještě no, prostě čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak je čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje já to Carmen po tají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci, no.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: Bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání, prostě jako víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch a,
4: já vím, jinak a se moc
3: se to líbí.
4: A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál, dobrý den, halo, halo.
5: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Mm-hmm. Já vás zdravím, Pavle, a i paní vzácného hosta, paní Majerovou.
3: Mm-hmm.
5: Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Duzánkou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice. Jméno jí nic neřekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, jestli jsem
3: řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: Já vážně věřím, že přijde. Určitě přijde, ona je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. Ne? A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: Ono, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela? Jo. Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten sprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? Aha. A zase vám začal. No. Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posište, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přeci jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No. Potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No, ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No, tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
3: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
2: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
3: No tak já vám, se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
2: jak to bude náročné časově a podobně.
3: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
2: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle ona, skrz
3: ano,
2: obrazovku?
3: Ano, ona vešla a nevím, prostě
2: intuice.
3: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
2: Tak to je pohled do zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
3: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
2: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v Hledišti s panem Kostkou.
3: No to není tak důležité.
2: Je.
3: Ne. To
2: vždycky
3: ne.
2: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
3: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
2: Dobře.
3: Moc ráda.
2: Jeviště a zákulisí se

0: byly obrázky z Pompeji a já jednou takhle to vidím a vidím tam krásnou barevnou fotku, pompejský amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco, no tak jsem hbitě napsal Mr. Eduard Kohout, Praha na kampa. To stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu jako profesorovi, velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Get se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
3: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
2: A toho neslýcháme zas tak často?
3: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže
2: pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám. Humor mezera A nebo B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Carmen. Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karmínku Majerovou. Dobrý den, paní Karmínko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska z Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: Volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Je Ševčíková Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha,
1: fotku asi.
3: Ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji. Děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak, děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Jednou Vojta byl nejšťastnější byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Brumově Bylnici na Zlínsku včera osadili most přes řeku Vláru. Návštěvníci archeoskanzenu v Modré budou moci ode dneška využívat nové parkoviště. Dominik Ferry, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Dnes bude jasno s teplotami až 30 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Nový most pro cyklisty přes řeku Vláru osadili včera ve Svatém Štěpáně, místní části Brumova Bylnice na Zlínsku. Most bude součástí budované cyklostezky, pokračuje nezávislý starosta města Jaroslav Vaněk.
2: Jedná se o budování posledního úseku, celkové délce 1,3 kilometru. Pokračujeme podle plánu a v příští měsíc bychom tuto stavbu chtěli ukončit a převzít od zhotovitele.
0: U archeoskanzenu v Modré na Uherskohradišťsku dnes provozní nové záchytné parkoviště. Nabídne 99 stání pro osobní vozidla, 6 míst pro autobusy a jeho součástí bude i točna. Parkoviště bude sloužit nejen návštěvníkům archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale také poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě, pokračuje nezávislý starosta Modré Miroslav Kovařík.
3: Ty náklady podle výběrového řízení byly asi 16 milionů 300 tisíc DPH a poskytlo nám dotací Zlínský kraj ve výši 55%.
0: Bývalý poslanec Dominik Ferry je na svobodě. Včera opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl teplický okresní soud. Ferry dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Ferry se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
4: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
5: Prohlásil Dominik Ferry. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
6: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
5: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
7: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
5: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pietní akt v pražské Libni u památníku Anthropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzoru.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a na Valašsku se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru už bez srážek a postupné vyjasňování. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 19 stupni a nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů Celsia. Na Vsetínsku místy jen 25 stupňů. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Nové ráno vítáme společně na vlnách stanice, kterou jste si, milí posluchači, oblíbili a za to díky hned na startu středy. Přeju dobré ráno, z kalendáře doplním, dnes je 27. května, svátek oslaví Valdemarové. A za chvíli už nás bude zajímat historie, malou retroexkurzi nabídnu v pravidelném kalendáriu. Máme 5 hodin 4,5 minuty, pohodu u brzkého vstávání přeje Petr Uhřík přes písničku Marie Rotrové s Pavlem Bobkem. Podle mého názoru povedla se jim nádherná předělávka světového hitu australského Nicka Cavea.
1: Český rozhlas Zlín.

0: probouzení do středy vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín. Posílám přání dobrého rána k datu 27. května a vybírám z kalendária. V roce 1840 zemřel nejlepší houslový virtuos všech dob Niccolo Paganini. Koncertovat začal už v 9 letech. Hrál tak vášnivě, že během koncertu zpřetrhal 3 struny a koncert dohrál jenom na jedné. Aby dokázal svou genialitu, byl schopen si struny sám naříznout. Cvičil pod dozorem přísného otce, pokud nehrál alespoň 7 hodin denně, nastoupily fyzické tresty nebo zákaz jídla. Zkomponoval mnoho obtížných skladeb, po jeho smrti trvalo 50 let, než byli houslisté schopni zahrát. Před 102 lety se narodil slovenský herec Jarhé Ladislav Chudík. Jeho legendární role doktora Sovy byla původně určena Karlu Hegrovi, který však náhle během natáčení zemřel. Dnes je to 84 let, kdy uskutečnili Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten svým zraněním o pár dní později podlehl. Nacisté vyhlásili stanné právo a zahájili hromadné popravy. Posledním místem, kde se pak parašutisté před gestapem ukryli, byl pravoslavný kostel svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze. Po urputném boji s fašisty tam spolu s dalšími 5 výsadkáři zahynuli. Když trochu odbočím, v roce 1939 vyšel první komiks s Batmanem. A ještě rok 1971, tehdy zemřel vědec Vladimír List, jedna z nejvýznamnějších osobností dějin české elektrotechniky. Stal se zakladatelem a hlavním tvůrcem naší elektrifikační soustavy. Díky němu jsou například po celé zemi bezpečné normalizované elektrické zásuvky.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Švýcarský DJ Bobo, jméno kterého si většinou spojíme s obdobím 90. let, pustíme si písničku, která znamenala jeho prudký start v hitparádách. No, upřímně řečeno, zpětným pohledem on toho na pódiu víc namluvil a natancoval, než zaspíval, ale i dnes má svoji show. S úspěchem jezdí třeba aktuálně po Německu. Everybody, to je rok 94, za minutu bude 4:15.
2: Is what I'm living for.

0: 5 hodin 18 minut, začíná středa, do 27. května vás, milí posluchači, vítá Český rozhlas Zlín s Petrem Uvříkem. Další věty budou z oblasti meteorologie, podíváme se na další vývoj teplot a případné oblačnosti.
1: Počasí.
0: Nejdřív ještě pohled na ranní region. 13 stupňů je v Kroměříži, 12 ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí a v Horní Bečvě. Kateřinice Ojčná uvádí 16, Maruška Hostýnské vrchy už 19 stupňů, v Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích je to prozatím 8. 10 stupňů hlásí Vizovice, Strání a Vsetín, a ještě nám chybí k úplnosti Štítná nad Vláří z 9 stupni. Dnes očekávejme zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a na Valašsku se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. S malou možností přehánka i na Uhersko-Hradišťsku. K večeru už potom beze srážek a postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty 27 až 30, na Vsetínsku místy jen 25 stupňů, takže podobně jako včera. Povane slabý, přes den postupně mírný, severozápadní vítr, rychlostí 3 až 7, odpoledne lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty máme teď ráno ještě mírně nepříznivé, postupně se upraví na až velmi dobré, biozátěže střední na druhém stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Jméno Josefa Trojana se v poslední době skloňuje zejména v souvislosti s jeho stvárněním československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu. Jak se na roli připravoval a co ho čeká dál, se zeptám ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, a to v rámci filmového festivalu dětí a mládeže. Rozhovor s Josefem Trojanem poslouchejte 29. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Už více než 100 let je dominantou Zlínského náměstí míru. Radnice není jen administrativní budova. Je to architektonická stopa éry, která vtiskla městu jeho moderní tvář. Proč Tomáš Baťa tehdy jako nastupující starosta stavbu kritizoval? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku otevřít ve druhé polovině června. Dokončení zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky. Místní část Rožnova pod Radhoštěm Koryčanské paseky má opravené sportovní hřiště. Starý asfalt tu nahradil pryžový litý povrch vhodný především pro míčové hry. Podle mluvčí města Adely Kousalové rekonstrukce vyšla na 2,5 milionu korun. Hřiště je volně přístupné denně od 8 do 20 hodin. Sněmovní výbor pro obranu projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Hlaváče do funkce tento měsíc navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval ministr Zuna s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Američan hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a na Valašsku se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 19 stupni a nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů. Na Vsetínsku místy jen 25. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Další zelená vlna za půl hodiny. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli uslyšíte reportáž ze série o dětech a dospělých z dětských domovů. Tentokrát se vydáme za manželským párem Ivou a Michalem. Dozvíte se třeba, jak Iva oslavila nedávné kulaté narozeniny. Teď je 17:30.
3: Ještě jeden raz.

0: Dobré 27. květnové ráno přeje Český rozhlas Zlín, je 6:09. Další téma jsem naznačil. V dětských domovech po Česku žije dnes přes 4300 dětí. Většina z nich rodiče má. Úplných sirotků je podle dat ministerstva školství jenom 46, tedy zhruba procento. Právě životy dětí a dospělých z dětských domovů mapuje časozběrný seriál Českého rozhlasu. Sledujeme taky Ivu a Michala. Vyrůstali ve stejném pražském dětském domově a dnes jsou manželé.
1: Ivo, vy jste oslavila kulatiny, můžeme říct váš věk.
2: Ano.
1: 40. Co jste Michale manželce daroval?
3: Zážitek, večeři a kytku.
1: Byli jste na víkendu ve Středočeském kraji?
2: Ano.
1: Můžete zazpomínat, jaké to bylo, když jste měli ty narozeniny v dětském domově? Vy jste oba vyrůstali v Dolních Počernicích?
2: No, tak dostali jsme nějaký budget, za to si můžeme vybrat dárek a víc si nepamatuju.
1: Michale?
3: Asi to samý.
1: Že byste si vybavili třeba dorty, svíčky, balonky?
3: Ne, asi ne.
1: My jsme se viděli před rokem a kousek. Jak se oba dnes máte, Ivo?
2: Já jsem změnila jenom práci, jinak žádná změna.
1: Vy už nepracujete v psí školce, odešla jste, staráte se o seniory, co přesně ta práce obnáší?
2: Dělám jim prostě jakoby asistenci.
1: A doděláváte si kurz?
2: Ano. Budu pracovník v sociálních službách s certifikátem.
1: Ale není to škola, že byste musela pravidelně roky někam docházet,
2: ne,
1: je to kurz?
2: Ne, je to na 6 týdnů.
1: Michale, co u vás nového?
3: Stejný všechno.
1: Máte sluchátka, co posloucháte?
3: Český rap.
1: A vy hodně řídíte? Jste řidičem?
3: No.
1: Takže ta hudba vás doprovází asi během pracovního dne?
3: Něco v tom stylu, no. To spíš asi rádio.
1: A ta práce vaše, kolik vám zabere třeba hodin denně?
3: 16 až 18.
1: Jste potom rád, že jste doma s Ivou, když už nesedíte za volantem?
3: Jo, tak jasný.
1: Vy máte 10letou dceru, to je Kateřina, teď je ve škole.
2: Teďka slavíme na konci měsíce 11. Klukovi bude 17 v červnu a nejstarší holka, tý už bylo teďka 19 a tu už jsme teda vypustili do světa. Už s náma nebydlí.
1: A vy jste rodiče jednoho dítěte s Michalem?
2: Nejmladší Kačky.
1: A když máte volný čas, volný víkend, co děláte?
2: Teďka, jak už bude teplej, tak už bude určitě to, jak vyrazíme na koloběžku.
1: Co venčení psů? Taky to berete jako takovou rodinnou aktivitu?
3: Spíš jako odpočinek. Člověk si urovná myšlenky.
1: Chodí s váma i dcera?
2: Svojí drahou. Vytáhne koloběžku a jede s náma. No.
1: Ivo, vy jste mi loni říkala, že se každý den setkáváte se situacemi, které byste možná uměla vyřešit lépe, kdybyste nevyrůstala v dětském domově. Napadá vás teď nějaká situace z nejbližší doby?
2: Asi, co se týče dětí, občas furt jakoby tápu, občas přijdou řešení věcí, se kterými asi úplně nevím rady. Ale úplně nevím, jestli je to tím, že jsem byla v dětském domově nebo ne.
1: Jste vy vlastně v kontaktu s rodiči, Ivo?
2: Taťka umřel, ale s mámou v kontaktu jsem. Tak nějak se jí snažím trošku pomáhat, aby mě to úplně nezasahovalo moc osobně, ale snažím se.
1: Ty problémy s alkoholem, o nich jsme mluvili minule, je tam nějaký vývoj?
2: Je jako, že by přestala pít? Ne, to ne.
1: Michale, co vy, rodiče?
3: Já se s rodičima nestýkám, s otcem je to stejný a maminka umřela.
1: Ten váš dětský domov, kde jste se potkali letos v červnu, slaví jste výročí. Víte o tom, půjdete se podívat?
2: Asi nepůjdem, nějak nám to úplně nevychází pracovně časově.
1: Ale na to místo nespomínáte nějak ošklivě?
2: Ne.
3: No, asi tak normálně.
1: To jsou manželé Iva a Michal. Vyrůstali v 90. letech v dětském domově. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: přesně 6:15. Projdeme si aktuální předpověď a zaměříme se na všechny důležité údaje, které beru od meteorologů.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě současný stav Zlínského kraje v teplotách. 13

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Krajská veterinární správa Zlínského kraje potvrdila v Brumově Bílnici další případ newcastleské choroby drůbeže v regionu. V psychiatrické nemocnici v Kroměříži přibudou díky novému pavilonu akutní lůžka pro dospělé i děti. Fotbalisté Slovácka vstoupí v Brně do baráže o účast v příští prvoligové sezóně. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V Brumově Bylnici na Zlínsku byl potvrzen výskyt newcastleské choroby drůbeže. V katastru města i v blízkém okolí platí mimořádná veterinární opatření. Pokračuje ředitel krajské veterinární správy Michal Kamarád.
4: Je potřeba provést vlastně soupis všech hospodářských, kde je chovaná drůbež. Co je úplně asi nejdůležitější, je maximálním způsobem zabránit kontaktu volně žijících ptáků s chovanými zvířaty a zvýšit maximálním způsobem úroveň biologické bezpečnosti.
3: Choroba, která se nazývá taky pseudomor drůbeže, se objevila už na začátku května v chovech na Kroměřížsku. Tam se situace uklidňuje a pokud se nevyskytne další případ, bude podle veterinářů opatření úplně zrušeno začátkem června. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nabídne zázemí 90 lůžek pro akutní psychiatrické dospělé pacienty i 25 akutních lůžek pro děti a dorost, která v nemocnici zatím chybí. Pokračuje ředitelka Kroměřížské psychiatrické nemocnice Adéla Stoklasová.
5: Předpokládaný konec stavby je plánovaný na listopad 2027. Rozpočet stavby je 800 milionů a čerpáme na ní částečně dotace z ministerstva zdravotnictví a zbytek je z vlastních zdrojů. Dotace je 230 milionů.
3: Prezident Petr Pavel dnes začíná dvoudenní návštěvu Estonska. Setká se tam s estonským premiérem Kristenem Michalaem a prezidentem Alarem Karisem. Zúčastní se taky konference o kyberbezpečnosti. Pavla na návštěvě doprovázejí zástupci českých firem.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka zahájí barážové dvojutkání o účast v příští prvoligové sezóně. Úvodní duel odehrají od 18 hodin na hřišti soupeře, tedy Artisu Brno. V historii České ligy zatím v baráži vždy uspěly týmy, které hájily příslušnost

0: nejvyšší soutěži, což je i případ Slovácka. Trenér Roman Skuhravý se tím ale neuklidňuje.
1: My nepodceníme vůbec nic, mají zkušeného trenéra, rozhodně tu příležitost, kterou si vybojovali, tak budou chtít využít, a my jsme si ale vybojovali úplně stejnou příležitost a chceme hrát příští rok ligu, takže těším se na skvělý zápas.
2: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a na Valašsku se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Akutní aktuální teploty jsou mezi 9 až 19 stupni a nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů. Na Vsetínsku místy jen 25, povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto a motorka se srazily v ulici Sokolská ve Zlíně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Církevní kalendář nám radí, že na Svatého Ducha máme ještě chodit v kožichu. Ne všechna lidová moudra se ale naplňují, tak bych to viděl spíš na mnohem lehčí oděv. Už teď máme venku teploty příjemné, odpoledne budou vyloženě letní. Tak to jenom na přivítanou do nového dne, to znamená do středy 27. května. A malý doplněk, svátek dnes mají Valdemarové. Teď je 6 hodin, 5 minut... Pohodu vstávání přeje Petr Uhřík. A když jsem zmínil to léto, naváže Jiří Korn.
2: Český rozhlas Zlín.

0: U probouzení do středy vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín. Posílám přání dobrého rána k datu 27. května a vybírám z kalendária. V roce 1840 zemřel nejlepší houslový virtuos všech dob Niccolo Paganini. Koncertovat začal už v 9 letech. Hrál tak vášnivě, ďábelsky, že během koncertu zpřetrhal 3 struny a koncert dohrál jenom na jedné. Aby dokázal svou genialitu, byl schopen si struny sám naříznout. Cvičil pod dozorem přísného otce, pokud nehrál alespoň 7 hodin denně, nastoupily fyzické tresty nebo zákaz jídla. Zkomponoval mnoho obtížných skladeb. Po jeho smrti trvalo 50 let, než je byli houslisté schopni zahrát. Před 102 lety se narodil slovenský herec Ladislav Chudík. Jeho legendární role doktora Sovy byla původně určená Karlu Hegrovi, který však náhle během natáčení zemřel. Dnes je to 84 let, kdy uskutečnili Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten svým zraněním o pár dnů později podlehl. Nacisté vyhlásili stanné právo a zahájili hromadné popravy. Posledním místem, kde se pak parašutisté před gestapem ukryli, byl pravoslavný kostel svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze. Po urputném boji s fašisty tam spolu s dalšími 5 výsadkáři zahynuli. Trošku odlehčíme, obrátíme téma. V roce 1939 vyšel první komiks s Batmanem. A ještě rok 1971 tehdy zemřel vědec Vladimír List, jedna z nejvýznamnějších osobností dějin české elektrotechniky. Stal se zakladatelem a hlavním tvůrcem naší elektrifikační soustavy. Díky němu jsou například po celé zemi bezpečné, normalizované elektrické zásuvky. A teď už se podíváme dopředu, zítra začíná Zlínský filmový festival. Jak vypadají poslední přípravy v parku Komenského a kolik telefonátů během dne třeba vyřídí festivalový produkční, uslyšíte už za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Jeden z mála případů, kdy německy zpívaná skladba bodovala v Americe, a to v původní verzi. Pak vznikla i verze v angličtině a o tu paradoxně za oceánem nebyl zdaleka takový zájem. Zaspívá německá Nena, napočítá 99 balónků, 99 Luftballons.

0: Za minutu 6:45 je středa 27. května. Organizátoři dnes dokončují poslední přípravy na zítřejší zahájení Zlínského filmového festivalu. Co všechno je potřeba ještě udělat a kolik telefonátů během dne vyřídí festivalový produkční, zjišťovala naše reportérka Karolína Macejová.
1: Tam byla nějaká změna, že ty skla popraskaly někde, takže my jsme se domluvili, že může být ta bondová část. Papi, děkuju, perfektní.
2: Co teda?
1: Vidíte, že se tady stále něco děje, stále změny, ale takový je prostě festival.
3: Koordinuje situaci v parku Komenského ve Zlíně vedoucí produkčního týmu Zlínského filmového festivalu Aleš Zábojník.
1: A teď, když uhneme, ať nás nepřijedou, sem najede kamion s posledním koma modulem. No a bude probíhat dál stavba všech ostatních věcí, jako jsou stany, šapita, stage. Dneska večer ten park už nepoznáte.
3: Práci produkčního dělá Aleš Zábojník už 35 let. Je často neviditelná, ale festival by se bez ní neobešel.
1: Nikdo nevidí, že někdo musí zařídit to, že ten prostor bude k dispozici, že musí zařídit veškeré povolení. Dopředu musí přemýšlet, co objedná, jaké stany objedná, vymyslet, kde umístní toalety, kde ty toalety vezme, kde je napojí, kde prokábluje elektriku, protože všichni potřebují dneska elektriku. A to jsou věci, které zabírají hrozně moc času předtím, než vůbec vy jako návštěvník festivalu někde něco vidíte. Promiňte, mám telefon, omlouvám se. Aleš Zábojník, dobrý den.
3: Během přípravy akce vyřídí Aleš i stovky podobných telefonátů denně.
1: Že by tam mohli být. Dobrý, díky, čau. Kde jsme to skončili? Jo, bez telefonu a bez vysílačky to opravdu nejde. Ideálně pro mě by bylo, kdybych měl nějakou dlouhatánskou šňůru na nabíjení, protože jedenkrát můj syn spočítal, že za jeden den jsem odbavil zhruba 430 telefonních hovorů.
3: Do produkčního týmu je během festivalu zapojena zhruba desítka lidí. Jejich vedoucí popisuje pracovní nasazení s lehkou nadsázkou.
1: Jsou to zběsile pobíhající lidi, rozhazující rukama, běhající z místa na místo, tak aby všechno fungovalo tak, jak to je. Ne, dělám si legraci, ale trošičku to tak někdy je, samozřejmě. Ten produkčně technický tým, jak jsem říkal, je s náma už několik let.
3: Letos po deváté je mezi organizátory i Denisa Juříčková.
4: Pro mě je festival velice srdcová záležitost. Já jsem moc ráda, že se můžu tolik let sem vracet a ten tým je výborný a funguje moc hezky a já jsem ráda, že to takhle jako je.
3: 66. ročník Zlínského filmového festivalu začíná už zítra a potrvá do středy 3. června. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Více na zlin.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Život s bolestí je vyčerpávající. Ta akutní je pro tělo varovným signálem. Chronická bolest obtěžuje, vyčleňuje ze společenského života a má dopad na psychiku. Jak se jí zbavit? Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat lékařka z ambulance léčby bolesti Baťovy nemocnice Barbara Edlichová. Už 27. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
6: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Za necelých 10 minut bude 6:30. Dál si řekneme všechno důležité o počasí, informace rozvede meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Dnešní ráno ve Zlínském kraji nás bude zajímat na úvod, jaká je momentální situace v teplotách a na obloze?
2: Tak máme většinou jasno, teploty se nám nejčastěji pohybují od 13 do 10 stupňů, ale na kopcích máme i 16 stupňů, nebo kolem 16 stupňů a k tomu nám vane vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Podívejme se na celkový průběh středy. Máme znovu počítat s vysokými teplotami a sluncem na obloze?
2: Tak ty vysoké teploty nám potom během odpoledne sníží studená fronta, ale ty nejvyšší teploty čekáme dneska od 27 do 30 stupňů. Na Vsetínsku to ale na některých místech teda dosáhne jenom 25 stupňů. Začátku malá oblačnost, jasno až polojasno, během odpoledne se nám začne potom vyvíjet kupovitá oblačnost a hlavně teda na Valašsku se vyskytnou přehánky, může tam být teda i bouřka. S malou pravděpodobností ta přehánka může být i jinde, ale k večeru by potom již mělo být to beze srážek a postupně se nám taky začít vyjasňovat. Vítr ten nám ze začátku bude vát slabý, proměnlivý, přes den potom bude postupně mírný, severozápadní do 25 km za hodinu. Odpoledne se nám mohou vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 50 km za hodinu a na večer by nám potom měl ten vítr začít postupně slábnout a měnit se nám na severovýchodní až severní.
1: V biozátěži máme počítat s jakým číslem?
2: Tak to je na stupni číslo 2, což je střední zátěž, je to kvůli velmi teplému počasí.
1: A hned se posuneme k zítřku, jak vychází předpověď na čtvrtek 28. května?
2: Tak tam čekáme to avizované mírné ochlazení, ale to počasí bude takové převažovat slunečné, takže v noci jasno nebo skoro jasno, ty nejnižší teploty od 10 do 7 stupňů, ale v údolích mohou na některých místech klesnout na hodnoty kolem 5 stupňů a přes den se nám potom začne vytvářet taková drobná kupovitá oblačnost, jinak čekáme jasnou oblohu, ty nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů, ale zase na Vsetínsku by mohly být spíš jenom lokálně 17 stupňů ty maximální teploty a vítr z začátku slabý, přes den potom mírný severní směru do 20 km za hodinu a večer nám potom začne slábnout.
1: Podívejme se ještě dál na pátek a začátek víkendu. Naznačme si průběh dalšího blízkého období, aspoň v několika větách.
2: Tak pátek, tam nás čeká slunečno, takže jenom jasná obloha nebo malá, převážně průsvitná oblačnost. Ty nejnižší teploty nejčastěji od 9 do 5 stupňů, ty nejvyšší převážně od 21 do 25 stupňů. Sobotu, tam už nám začne té oblačnosti přibývat. Z začátku spíš bude ta oblačnost malá, postupně by nám od severozápadu té oblačnosti mělo začít přibývat. Také je tam šance, že by se nám na řadě míst mohly vyskytnout přehánky nebo bouřky. Večer vypadá, že by se mělo postupně začít ubývat oblačnosti, částečně i srážek a částečně i oblačnosti. Ty nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů, ale v případě, že by tam teda přišla ta fronta dříve, tak by ty teploty spíš odpolední byly jenom kolem 23 stupňů. A i neděle tam taky vypadá, že ze začátku spíš taková malá oblačnost, menší pravděpodobnost na srážky a během dne by se lokálně mohly vyskytnout přehánky nebo bouřky. A vypadá to, že v pondělí by těch srážek mohlo být z těch dnů nejvíce.
1: Tak to jste, Andreo, dokonce překročila plán. Děkujeme za tu dlouhodobější vyhlídku. A co nás vždycky zajímá na závěr, to jsou zajímavá srovnání s historií. Prozraďte prosím ještě, jaké rekordní teploty doprovodily 27. květen ve Zlínském kraji.
2: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1977 a to bylo minus 2,5 stupně Celsia, naměřili jsme ji na stanici Huslenky a maximum máme 33 stupňů a první je z roku 1915 na stanici Luhačovice a stejná hodnota, ale z roku 1921 je na stanici Napajedla naměřená.
1: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
3: České písničky od rána do večera.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, unohou spíti dalmatin.
3: Opravdu.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Jsou to zprávy a Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Radnice v Uherském Hradišti nabízí k prodeji 3 domy, které jsou v majetku města. Očekává za ně v součtu příjem v desítkách milionů korun. Získané peníze využije pro další rozvoj veřejného prostoru a služeb pro obyvatele. Objekty lze podle zástupců radnice využít k bydlení, podnikání nebo službám. Ve Slavičíně na Zlínsku začala další fáze rekonstrukce obchodního domu v centru města. Dům bude mít novou fasádu, střechu i přípravu na bytovou vestavbu. Už dříve tady město upravilo bezbariérový vstup i nové vnitřní schodiště spolu s výtahem. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu, který důchodcům umožní ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli nově mít seniori, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh skupiny koaličních poslanců reaguje na změnu státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást svého konsolidačního balíčku. Dolní komora ruského parlamentu odhlasovala zákon umožňující zabavit majetek Rusům, žijícím v zahraničí za kritiku války proti Ukrajině. Podle serveru BBC News jde o pokus vyvinout nátlak na politické emigranty, novináře a aktivisty v cizině. Novela by rozšířila stávající pronásledování Rusů, kteří v cizině kritizují ruský režim a jeho počínání. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a místy i přeháňky a bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 18 stupni a nejvyšší teploty budou 27 až 30. Na Vsetínsku místy jen 25 stupňů, povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dnes je to 99 let, kdy americká automobilka Ford ukončila výrobu modelu T, známého jako leasingka. Vyrobeno bylo mimochodem 15 milionů vozů. Tak to jenom na doplnění data 27. května a už posílám na dobré ráno písničku Heleny Vondráčkové, když je 6:30.

0: Za 5 minut, 6:45, dnes je 27. května. Přání dobrého rána posílá všem probuzeným Český rozhlas Zlín. K baráži o účast v první fotbalové lize nepatří jenom taktická příprava, ale taky drobná psychologická hra. Platí to i o souboji Slovácka s brněnským Artisem a my se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji v reportáži Davida Nekvindy 10 minut před 8 hodinou. Chronická bolest dokáže člověku pořádně znepříjemnit život. Má vliv na jeho práci, soukromý život i psychický stav. Jak z tohoto bludného kruhu ven? Poslechněte si poradnu pro zdraví dnes po 11. hodině. Moderátorka Silvie Pospíšilová do ní pozvala lékařku z ambulance léčby bolesti krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Barbaru Erlichovou. A pokud chcete vědět, jaké bude počasí, krátkou předpověď nabídnu už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45. Navážu krátkou předpovědí. Zjistíme, jak se nám dnešek projeví na obloze a v maximálních teplotách.
1: Počasí.
0: V těchto chvílích se hodnoty na teploměrech pohybují v rámci Zlínského kraje mezi 9 a 18 stupni. Zpočátku bude jasno až polojasno, během odpoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a na Valašsku se vyskytnou přehánky ojediněle i bouřka. S malou možností může být přehánka i jinde v kraji. K večeru už beze srážek a dojde k postupnému vyjasňování. Nejvyšší teploty 27 až 30 na Vsetínsku, kolem 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přes den postupně mírný severozápadní vítr, rychlostí 3 až 7, odpoledne lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme teď ráno ještě mírně nepříznivé, ale postupně se dostanou až na velmi dobré a biozátěž je pro dnešek střední, označená dvojkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Čeští hokejisté obsadili v základní skupině třetí místo a na čtvrtfinále s Finskem se stěhují do Curychu. Stěhování ale řeší podstatně méně než to, jak navázat na zlepšený výkon, který předvedli v posledním utkání s Kanadou. Více uslyšíme už za chvíli v reportáži.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Čeští hokejisté na závěr skupiny sice prohráli s Kanadou, tím obsadili ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Dokázali si ale udobřit fanoušky, po pískotu ze zápasu s Norskem je totiž během celého zápasu podporovali.
1: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to asi jedno, stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak v tom vlastně nehraje vůbec žádnou roli. Jako. Pro nás to je pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupují tak, jak říká Berry, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: U Frištáku na Zlínsku pokračují dokončovací práce na dostavbě dálnice D49. V Brumově Bylnici na Zlínsku včera osadili most přes řeku Vláru. Usnadní dopravu cyklistům. Fotbalisté Slovácka vstoupí v Brně do baráže o účast v příští prvoligové sezóně. Dnes bude v regionu jasno, s teplotami až 30 stupňů. Pěkné ráno vás a u Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku otevřít ve druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili navíc než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky, pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
5: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Frištáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve třetí dekádě června.
3: Nový most pro cyklisty přes řeku Vláru osadili včera ve Svatém Štěpáně, místní část Brumova Bylnice na Zlínsku. Most bude součástí budované cyklostezky, pokračuje nezávislý starosta města Jaroslav Vaněk.
6: Jedná se o budování posledního úseku, celkové délce 1,3 kilometru. Pokračujeme podle plánu a v příští měsíc bychom tuto stavbu chtěli ukončit a převzít od zhotovitele.
3: Senátoři dnes nejspíš podpoří odklad digitalizace sociálních dávek a také stanovení pevné výše předporodní rodičovské. Doporučil jim to sociální výbor. Změny navrhl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj totiž není možné dodržet plánovaný termín digitalizace. Od pevné výše předporodní rodičovské si slibuje předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotné ženy.
4: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka zahájí barážové dvojutkání o účast v příští prvoligové sezóně. Úvodní duel odehrají od 18 hodin na hřišti soupeře, tedy Artisu Brno. V historii České ligy zatím v baráži vždy uspěly týmy, které hájily příslušnost k nejvyšší soutěži, což je i případ Slovácka. Trenér Roman Skuhravý se tím ale neuklidňuje.
7: My nepodceníme vůbec nic, mají zkušeného trenéra, rozhodně tu příležitost, kterou si vybojovali, tak budou chtít využít a my jsme si ale vybojovali úplně stejnou příležitost a chceme hrát příští rok ligu, takže těším se na skvělý zápas.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a místy i přehánky a bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 19 stupni a nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů. Na Vsetínsku místy jen 25. Povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: rozhlas.cz Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané osobní auto čekejte na D55 ve směru na Kroměříž na 20. kilometru dálnice. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Kam se vydáme dál, ještě úplně neprozradím, ale vy už, milí posluchači, jistě tušíte, že nás moravské nářečí zavede do dalšího zajímavého místa regionu. Než otevřu další kolo pravidelné soutěže, vítám vás do středy, přání dobrého rána posílám k datu 27. května. A ještě před písničkou Báry Basikové naznačím, jakou cenu mám připravenou pro výherce. Dnes je to kniha vydavatelství Kazda s názvem Kód diabetu. Obsahuje návod, jak přirozeně předcházet a případně zvrátit diabetes druhého typu. Přes telefon můžete v případě zájmu reagovat už za chvíli, teď je 7 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: se ani nechce věřit, že už je to 35 let, co ta písnička budovala v domácích hitparádách, Bára Basiková Souměrná. 7 hodin 9 minut. V dnešní soutěži můžete, milí posluchači, hádat slovo, které bývalo běžné v Rokytnici na Zlínsku. Jak se u nás mluví, to je pravidelné téma v pravidelném čase. Za správnou odpověď nabízí vydavatelství Kazda knihu s názvem Kód diabetu. Pro jistotu ještě připomenu telefonní kontakt.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Za tajemným slovem se vydáme, jak už jsem naznačil, do Rokytnice na Zlínsku. Vzpomněla si na něj paní Martina, která ho slýchávala v dětství od své babičky. A jestli pak vám bude to slůvko znít taky alespoň povědomně, to se hned dozvíme, až se nám někdo přihlásí po telefonu. Dobré ráno, přeju Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Jarka.
0: Paní Jarka, napřed budu s dovolením hádat já. Vstala jste, uvařila kafe a chystáte snídani. Trefil jsem se?
2: Zatím ještě ne, já snídám až okolo 8 hodiny.
0: No vidíte, tak bych byl špatným soutěžícím, to bych se netrefil do vašeho biorytmu, ale na tom nezáleží. Teď je důležitá vaše reakce na tuto otázku, poslouchejte.
3: A víte, co je to trták? Moje babička ráda jedla trták.
0: Trták. Ne vrták, ale trták. Co to je trták?
2: Trták?
0: Trták.
2: No, tak to nevím.
0: Co tak babička mohla ráda jíst, když je to trták? Napadá vás něco jenom tak mimo ještě pořadí?
2: Jestli nějaké pečivo, nevím.
0: Dobře, tak zkusíme tyto možnosti. Trták je buď to část kuřete, takzvaný biskup, nebo švestkový koláč, a nebo je to patka z chleba?
2: A to snídala?
0: Snídala? Se ptáte?
2: No, jestli to snídala, nebo můžete mě říct ještě jednou to?
0: No, toto zadání neobsahuje až takovou specifikaci, jestli babička snídala, obědvala nebo večeřela, trták, ale buď je to, ještě jednou, část kuřete, takzvaný biskup, nebo švestkový koláč, anebo patka z chleba. Jedno
2: z toho. Já si myslím, že je to ten biskup, Ačko.
0: Ačko, takže líbí se vám možnost. A paní Martina nám prozradí, co to je trták.
3: Trták je část u kuřete, nebo u drůbeže, takzvaný biskup.
0: Výborně, jo, jo.
2: Ano.
0: Tak jo, trafila jste se, paní Jarko. Mimochodem, když jsme u toho kuřátka, když si můžete vybrat, tak raději kýtu, raději stehno tedy v tomto případě, nebo raději křídlo, nebo kterou část kuřata? Kuřete?
2: Já mám raději to křídlo s tím prsem.
0: Mm-hmm.
2: To tak sluší.
0: Tak jo, třeba někdy zase na talíř. Dnes jste, paní Jarko, výherkyní v dnešním soutěžním kole, takže
2: ano,
0: gratuluju. Mějte se hezky, vydržte prosím na telefonu, ano?
2: Ano.
0: Tak já ještě s dovolením trochu odbočím. Trták, jo, to bylo dnešní zadání a mě to slovo připomnělo rodné Dolní Němčí. Proč? No, už je to hodně let zpátky, kdy poblíž rinku stála hospoda, které nikdo jinak neřekl než u Trtka, a vedle ní bylo malé kino. No ale bavíme se o přelomu 70. 80. let. Já vím, že to s dnešním soutěžením souvisí jenom okrajově, ale zdravím Dolněmčany a svého bratrance Zdeňu. Jdeme za další muzikou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tento hudební poklad není potřeba nijak zvlášť představovat. Vrátíme se přesně 40 let zpátky, kdy skupina vydala na začátku června 86 album Kind of Magic. Brian May začne kytarou. Ano, a to razantně. Nasadil G-dur a jedeme. Friends will be friends.

0: Před 2 minutami bylo 7:45. Další věty, ty budou z oblasti meteorologie. Podíváme se na další vývoj teplot a případné oblačnosti.
1: Počasí.
0: Nejdřív ještě pohled na ranní region. Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 11 a 19 stupni. Zpočátku by mělo být jasno až polojasno. Během odpoledne se pak začne vyvíjet kupovitá oblačnost a na Valašsku se vyskytnou přehánky ojediněle i bouřka. S malou možností může být přehánka i jinde v našem kraji. K večeru potom už beze srážek a dojde k postupnému vyjasňování. Nejvyšší teploty 27 až 30, na Vsetínsku místy kolem 25 stupňů, takže se to vlastně opakuje ze včerejška, tady ta teplotní škála. K tomu Povane slabý proměnlivý, přes den postupně mírný severozápadní vítr rychlostí 3 až 7, z nárazy odpoledne kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky si taky rozdělíme. Ráno teď v těchto chvílích jsou ještě mírně nepříznivé, postupně se ale mají dostat až na velmi dobré. Biozátěž je na stupni 2, tedy střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Výrazný nárůst nákladů spojený s úbytkem financí. Dva problémy, se kterými se musí vyrovnat symfonické orchestry nebo divadla v letošním roce. Podle zástupců kulturních institucí, kteří jednali ve Velkých Karlovicích, by stabilní financování zajistila částka ze státního rozpočtu ve výši 500 milionů korun. Letos si rozdělí o 150 milionů méně a o tom všem si povíme víc už za okamžik.
2: Zlín si mladá herečka Sára Korbelová zamilovala. Ať už při natáčení seriálu Sex O'Clock nebo v loni jako Youngstar Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. S jakými pocity přijíždí do Zlína letos? Jaké jsou její plány v herectví a coachingu dětských herců? Zeptám se jí při speciálním festivalovém vysílání v obchodním centru Zlaté jablko již 28. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Místo 400 milionů korun jako v loni o 50 milionů méně. Tolik dostanou od státu divadla a orchestry. 14 profesionálním orchestrům a sborům připadne 70 milionů korun, to ale podle nich na stabilní fungování nestačí. Mluvil o tom zástupci orchestrů a ministerstva kultury na setkání ve Velkých Karlovicích.
2: Je to vlastně úplně jednoduché. Ve srovnání s těmi ostatními kolegy, s ostatními českými symfonickými orchestry, profesionálními filharmoniemi, je to tak, že pro všechny bude ta stagnace z té ministerské dotace bolestivá nebo omezující, tak pro západočeský symfonický orchestr může být úplně na životě ohrožující.
3: Tak vidí situaci ředitel nejstaršího českého symfonického orchestru Vladimír Smutný. Ani peníze od soukromých sponzorů podle ředitele Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů Tomáše Gregůrka výpadek příjmu nevyřeší.
4: Určitě to jakoby nemůže sanovat jakoby ty výpadky v takové velké výši, co teďka v rámci vlastně ministerstva kultury o ten deficit.
3: Kulturní instituce dostávají státní peníze každý rok a vždy čekají na to, co dovolí rozpočet. I to zvyšuje jejich nejistotu. Řešením by mohlo být víceleté financování.
5: Že bychom měli nějakou garanci toho, že ta výše těch příspěvků dotací od všech těch potenciálních přispěvatelů bude konstantní nebo bude v nějaké výši, tak by se nám asi, řekněme obecně, žilo trochu lépe.
3: Říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla s tím, že například dramaturgické plány orchestry řeší na několik let dopředu. Právě o navýšení prostředků budou instituce usilovat při jednání s Ministerstvem kultury o rozpočtu na příští rok. Jak pokračuje předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů Lenka Kavalová.
6: Rostou náklady na dopravu, protože jsou nám účtovány palivové příplatky v souvislosti s narůstajícími cenami pohonných hmot a energiemi a dalšími.
3: Snížení státní podpory vysvětluje ředitel sekce živého umění Ministerstva kultury Milan Němeček.
7: Ten důvod byl jednoduchý, jednak bylo rozpočtové provizorium a jednak nastupovala nová vláda, která se nepřihlásila k tomu původnímu rozpočtu. Nejvyšší možná částka, která tam mohla být po dohodě, vlastně byla 350 milionů, bylo tam vlastně původně navrhováno i méně.
3: O výši rozpočtu na příští rok budou kulturní instituce s ministerstvem jednat v létě. Z Velkých Karlovic František Kuča, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u nich Barbora Hejtmáková, pěkné ráno. Místní část Rožnova pod Radhoštěm Koryčanské paseky má nově opravené sportovní hřiště. Starý asfalt tu nahradil nový pryžový litý povrch, vhodný především pro míčové hry. Podle mluvčí města Adély Kousalové rekonstrukce vyšla na 2,5 milionu korun. Hřiště je volně přístupné denně od 8 do 20 hodin. U archeoskanzenu v Modré na Uherskohradišťsku dnes provozní nové záchytné parkoviště. Nabídne 99 stání pro osobní vozidla, 6 míst pro autobusy a jeho součástí bude i točna. Parkoviště bude sloužit nejen návštěvníkům archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale také poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě. Senát dnes probere návrhy na státní vyznamenání. Senátoři letos pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. Česká muniční iniciativa by letos podle ministerstva obrany měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Informaci agentury Reuters potvrdila Českému rozhlasu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Loni Ukrajina od české iniciativy dostala skoro 2 miliony kusů munice. Prezident Petr Pavel dnes mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a místy i přehánky a bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 19 stupni a nejvyšší teploty budou 27 až 30. Na Vsetínsku místy jen 25 stupňů, povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta se srazila ve Starém městě v ulici Brněnská na Uherskohradišťsku. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Projdeme regionem, taky přes kulturu. Za chvíli nabídnu aktuální pozvánky na zajímavé akce. Teď je 7:30. Přání dobrého rána posílám s písničkou Věry Špinarové a jenom připomínám, dnes je středa 27. května.

0: Za 6 minut 7:45 posloucháte Český rozhlas Zlín. Dál nás budou zajímat kulturní pozvánky, ale jednu hned na začátku stornujeme. Městské divadlo Zlín totiž vzkazuje, dnešní divadelní představení od 19. hodiny Poslední ze žhavých milenců v dílně se ruší. Oblíbené promítání v krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně dnes nabídne nevšední divadelní zážitek. Inscenaci brněnského divadla Husa na provázku Amerika, inspirovanou románem France Kafky. Příběh 16-letého chlapce v podání Martina Donutila nás zavede do nového světa, kde se jako nevítaný přivandrovalec ocitá tváří v tvář v prostředí, kterému nerozumí a které nerozumí jemu. Promítání začíná ve druhém podlaží budovy 15, dnes v 17 hodin. Přírodní kulturní památka Ploština na dnešek připravila přednášku o parašutistovi Josefu Valčíkovi. Besedu o anglické etapě života tohoto hrdiny, který se významně podílel na domácím i zahraničním odboji během druhé světové války, provede historik Petr Odehnal. Začátek akce je dnes v 17 hodin v Národní kulturní památce Ploština. Do Čiperovy vily ve Zlíně zve rodiny s dětmi kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje. Koná se tam takzvaná výtvarná laboratoř pro zvídavé děti, která nabízí prostor pro experimenty s materiály, barvami i tvary. Výtvarná laboratoř v Čiperově vile ve Zlíně dnes bude přístupná od 16 hodin.
1: Regionální stopař.
0: Stadion Míru v Holešově dnes dopoledne ožije vůbec prvními sportovními hrami seniorů. Akce určená lidem starším 60 let nabídne sportovní disciplíny, protahovací cvičení i netradiční aktivity a právě tam zamíří také naše regionální stopařská redaktorka Petra Sedláčková, kterou vítám ve studiu. Přeju dobré ráno, Petro.
2: Krásné ráno. Já za malou chvíli skutečně vyjíždím do Holešova, abych se zúčastnila prvního ročníku sportovních her seniorů. Samozřejmě ale pouze v roli diváka, mě ty sporty moc nejdou, a takže abych se nezranila, abych se vrátila ve zdraví zpátky. Program začne v 9 hodin na stadionu Míru a až do 13. hodiny tam bude připraveno celkem 10 sportovních stanovišť. Seniori si budou moci vyzkoušet například různá protahovací cvičení, jak už bylo řečeno, aktivity zaměřené na pohyb rukou, a ti odvážnější si můžou třeba taky hodit oštěpem. Akce ale není zaměřena na sportovní výkony. Jde o to podpořit radost z pohybu a společné setkávání seniorů starších 60 let.
0: Ty se v našem vysílání často věnuješ volnočasovým akcím, které podporují aktivní životní styl. Na co konkrétně se zaměříš tentokrát?
2: Povídat si budu s koordinátorkou a projektovou manažerkou Centra pro seniory Holešov o tom, jak myšlenka sportovních her seniorů vlastně vznikla a proč je důležité podobné akce pořádat. No a mluvit budu samozřejmě také přímo s účastníky. Zajímá mě třeba, co je na akci nalákalo, nebo jestli si vyzkouší i některou z netradičních disciplín.
0: Důležitá informace, kdy se nám z Holešova přihlásíš do vysílání Českého rozhlasu Zlín?
2: Ze stadionu Míru v Holešově se přihlásím krátce po 10. hodině.
0: Petro, díky a hezký den.
2: Naslyšenou, krásný den.
0: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se s námi spojí z vůbec prvních sportovních her seniorů v Holešově. A pokud pořádáte podobnou akci i ve vašem okolí, dejte o ní stopařce vědět na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: hudební Itálie, ale už se vracíme zpátky na Moravu, když máme minutu po 7:45. Projdeme si aktuální předpověď a zaměříme se na všechny důležité údaje, které beru od meteorologů.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě současný stav Zlínského kraje v teplotách. 16 stupňů je v Kroměříži a v Holešově, 14 ve Starém Městě, ve Zlíně, v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 15 stupňů vidím právě teď v Bystřici pod Hostýnem, ve Strání a ve Vizovicích. 17 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 19 Maruška, Hostýnské Vrchy. Hošťálková a Velké Karlovice, to je společná hodnota 13 stupňů. Štítná nad Láří a Vsetín uvádí v současné chvíli stupňů 11. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a na Valašsku se vyskytnou přehánky ojediněle i bouřka. S malou možností může být přehánka i jinde v kraji. K večeru už beze srážek a postupně dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty 27 až 30 na Vsetínsku kolem 25 stupňů, takže stejně jako včera. Slabý proměnlivý, přes den postupně mírný severozápadní vítr bude mít rychlost mezi 3 a 7 metry za sekundu, z nárazy to odpoledne může být až 15. Rozptylové podmínky teď ráno jsou ještě mírně nepříznivé, postupně by se ale měly dostat až na velmi dobré, z biozátěží na dvojce, tedy střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: K baráži o účast v první fotbalové lize nepatří jenom taktická příprava, ale taky drobná psychologická hra, řekněme. Platí to i o souboji Slovácka s brněnským Artisem a my se mu budeme věnovat za okamžik podrobněji.
2: Jak souvisí vila Tomáše Bati, Zlínská nemocnice a rok 1926, kdy Tomáš Baťa slavil své 50. narozeniny? Právě ve své vile, totiž 1. května onoho roku, oslavenec oznámil dar 1 000 000 korun na stavbu zdravotnického zařízení, které brzy oslaví už 100 let od svého založení. Další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Thank you.

0: 8 minut do 8 hodiny Český rozhlas Zlín se věnuje sportu. Dva zápasy, které rozhodnou o budoucnosti obou soupeřů, to je fotbalová baráž o účast v první lize, která čeká Slovácko a Artis Brno. Pro oba kluby jde o premiérovou zkušenost s touto soutěží, ve které hraje výraznou roli také psychika. Možná i proto trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, že jasným favoritem je dosud prvoligové Slovácko.
1: Historie nelže a historie ukazuje, že ty manšafty z té ligy tak zatím po každý to zvládly. Tím, že hrajou těžký zápasy se Spartou, ze Sláví, za tu sezonu, že mají hodně těžkých zápasů, tak před plnýma stadionama, tak je na té straně toho Slovácka.
2: Pasuje trenér druholigových fotbalistů Artisu Brno Roman Nádvorník do role favorita barážového dvojutkání dosud prvoligové Slovácko. Trenér týmu z Uherského Hradiště Roman Skuhravý reaguje takto.
3: Vůbec to takhle neberu, protože jak znám Romana, tak to může být i taktický tah, takže jsem úplně imunní vůči tomu, prostě mě zajímá to mužstvo, mě zajímá, jak hrají, jak reagují na vstřelený gól, jak reagují na obdržený gól a na to se chci nachystat.
2: U Slovácka bylo už docela dlouho před koncem sezóny jasné, že ho čeká právě baráž. Trenér Skuhravý tak potenciální soupeře sledoval a věří, že Artis dobře načetl.
3: Víme o individualitách, víme o tom, jakým způsobem zakládají a víme, jaký přechod mají do útoku, takže tyhle ty věci prostě víme, ale myslím si, že to bude jakoby o nás, jakým způsobem my budeme schopni diktovat tempo té hry v těch 90 minutách v prvním i v druhém zápase.
2: Kouč Artisu Nádvorník může mít při přípravě na soupeře jednoho zajímavého rádce, brankáře Jiřího Borka. Ten strávil ve Slovácku několik let a ještě v něm začal tuto sezónu. Do Brna přestoupil v zimě. Jako špion ale prý nefunguje.
4: Zatím jsme to neřešili, uvidíme, jestli si mě ještě vytáhne, ale myslím si, že on v těchto věcích je určitě zkušenější a chytřejší než já, takže sám bude nejlíp vědět, co a jak.
2: Úvodní barážové utkání začne v Brně v 18 hodin. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Suchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Psychiatrické nemocnici v Kroměříži přibudou díky novému pavilonu akutní lůžka pro dospělé i děti. Krajská veterinární správa Zlínského kraje potvrdila v Brumově Bílnici další případ newcastleské choroby drůbeže. Živnostníkům se sníží odvody na loňskou úroveň. Sněmovna rozhodnutím přehlasovala Senát. Dnes bude v regionu jasno, teploty až 30 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nabídne zázemí 90 lůžek pro akutní psychiatrické dospělé pacienty i 25 akutních lůžek pro děti a dorost, která v nemocnici zatím chybí, pokračuje ředitelka Kroměřížské psychiatrické nemocnice Adéla Stoklasová.
5: Předpokládaný konec stavby je plánovaný na listopad 2027. Rozpočet stavby je 800 milionů a čerpáme na ní částečně dotace z Ministerstva zdravotnictví a zbytek je z vlastních zdrojů. Dotace je 230 milionů.
3: V Brumově Bílnici na Zlínsku byl potvrzen výskyt newcastleské choroby drůbeže. V katastru města i v blízkém okolí platí mimořádná veterinární opatření. Pokračuje ředitel krajské veterinární správy Michal Kamarád.
6: Je potřeba provést vlastně soupis všech hospodářství, kde je chovaná drůbež. Co je úplně asi nejdůležitější, je maximálním způsobem zabránit kontaktu volně žijících ptáků s chovanými zvířaty a zvýšit maximálním způsobem úroveň biologické bezpečnosti.
3: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
7: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5005 korun.
7: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
9: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
7: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Senát dnes začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí při rozhodování opatrovnických soudů. Úpravu občanského zákoníku navrhla skupina senátorů. Podle nich by soudy neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je pro dítě nejlepší. Například podle senátorky z klubu ODS a TOP 09 Hany Kordové-Marvanové je teď mnoho dětí svěřených do rodin s rizikem domácího násilí.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a místy i přehánky a bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 19 stupni a nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů. Na Vsetínsku místy jen 25. Povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se Zlínským krajem podle dopravních serverů projíždí bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď budu trochu předbíhat, ale záměrně. Zítra začíná Zlínský filmový festival. Jak vypadají poslední přípravy v parku Komenského a kolik telefonátů během dne vyřídí festivalový produkční, uslyšíte už za chvíli v reportáži. A v pátek můžete vyrazit se zlínskými turisty na nenáročnou vycházku k Mladcovským skalkám. Podrobnosti přidáme v zajímavém turistickém typu před 8:30. Kromě toho taky podrobně probereme počasí a pustíme si spoustu nestárnoucí muziky, jako teď v případě písničky Radka Tomáška. Máme 8 hodin a 5 minut, před sebou středu, 27. květen. Petr Uhřík stále přeje pohodové jarní ráno.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Je 27. května. Organizátoři dnes dokončují poslední přípravy na zítřejší zahájení Zlínského filmového festivalu. Co všechno je potřeba ještě udělat a kolik telefonátů během dne vyřídí festivalový produkční, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová.
1: Tam byla nějaká změna, že ty skla popraskaly někde, takže my jsme se domluvili, že může být ta bondová část. Papi, děkuju, perfektní.
2: Co teda?
1: Vidíte, že se tady stále něco děje, stále změny, ale takový je prostě festival.
3: Koordinuje situaci v parku Komenského ve Zlíně vedoucí produkčního týmu Zlínského filmového festivalu Aleš Zábojník.
1: A teď, když uhneme, ať nás nepřijedou, sem najede kamion s posledním koma modulem. No a bude probíhat dál stavba všech ostatních věcí, jako jsou stany, šapita, stage. Dneska večer ten park už nepoznáte.
3: Práci produkčního dělá Aleš Zábojník už 35 let. Je často neviditelná, ale festival by se bez ní neobešel.
1: Nikdo nevidí, že někdo musí zařídit to, že ten prostor bude k dispozici, že musí zařídit veškeré povolení. Dopředu musí přemýšlet, co objedná, jaké stany objedná, vymyslet, kde umístní toalety, kde ty toalety vezme, kde je napojí, kde prokábluje elektriku, protože všichni potřebují dneska elektriku. A to jsou věci, které zabírají hrozně moc času předtím, než vůbec vy jako návštěvník festivalu někde něco vidíte. Promiňte, mám telefon, omlouvám se. Aleš Zábojník, dobrý den.
3: Během přípravy akce vyřídí Aleš i stovky podobných telefonátů denně.
1: Že by tam mohli být. Dobrý, díky, čau. Kde jsme to skončili? Jo, bez telefonu a bez vysílačky to opravdu nejde. Ideálně pro mě by bylo, kdybych měl nějakou dlouhatánskou šňůru na nabíjení, protože jedenkrát můj syn spočítal, že za jeden den jsem odbavil zhruba 430 telefonních hovorů.
3: Do produkčního týmu je během festivalu zapojena zhruba desítka lidí. Jejich vedoucí popisuje pracovní nasazení s lehkou nadsázkou.
1: Jsou to zběsile pobíhající lidi, rozhazující rukama, běhající z místa na místo, tak aby všechno fungovalo tak, jak to je. Ne, dělám si legraci, ale trošičku to tak někdy je, samozřejmě. Ten produkčně technický tým, jak jsem říkal, je s náma už několik let.
3: Letos po deváté je mezi organizátory i Denisa Juříčková.
4: Pro mě je festival velice srdcová záležitost. Já jsem moc ráda, že se můžu tolik let sem vracet a ten tým je výborný a funguje moc hezky a já jsem ráda, že to takhle jako je.
3: 66. ročník Zlínského filmového festivalu začíná už zítra a potrvá do středy 3. června. Karolína Macejová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky.

0: Dál si řekneme všechno důležité o počasí. Informace rozvede meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Podívejme se na celkový průběh středy. Máme znovu počítat s vysokými teplotami a sluncem na obloze?
1: Tak ty vysoké teploty nám potom během odpoledne sníží studená fronta, ale ty nejvyšší teploty čekáme dneska od 27 do 30 stupňů. Na Vsetínsku to ale na některých místech teda dosáhne jenom 25 stupňů. Z začátku malá oblačnost, jasno až polojasno, během odpoledne se nám začne potom vyvíjet kupovitá oblačnost a hlavně teda na Valašsku se vyskytnou přehánky, může tam být teda i bouřka. S malou pravděpodobností ta přehánka může být i jinde, ale k večeru by potom již mělo být to bez srážek a postupně se nám taky začít vyjasňovat. Vítr ten nám ze začátku bude vát slabý, proměnlivý, přes den potom bude postupně mírný, severozápadní do 25 km za hodinu, odpoledne se nám mohou vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 50 km za hodinu a na večer by nám potom měl ten vítr začít postupně slábnout a měnit se nám na severovýchodní až severní.
0: V biozátěži máme počítat s jakým číslem?
1: Tak to je na stupni číslo 2, což je střední zátěž, je to kvůli velmi teplému počasí.
0: A hned se posuneme k zítřku. Jak vychází předpověď na čtvrtek 28. května?
1: Tak tam čekáme to avizované mírné ochlazení, ale to počasí bude takové převažovat slunečné, takže v noci jasno nebo skoro jasno, ty nejnižší teploty od 10 do 7 stupňů, ale v údolích mohou na některých místech klesnout na hodnoty kolem 5 stupňů a přes den se nám potom začne vytvářet taková drobná kupovitá oblačnost, jinak čekáme jasnou oblohu, ty nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů, ale zase na Vsetínsku by mohly být spíš jenom lokálně 17 stupňů ty maximální teploty a vítr z začátku slabý, přes den potom mírný severní směru do 20 km za hodinu a večer nám potom začne slábnout.
0: Podívejme se ještě dál na pátek a začátek víkendu. Naznačme si průběh dalšího blízkého období, aspoň v několika větách.
1: Tak pátek, tam nás čeká slunečno, takže jenom jasná obloha nebo malá, převážně průsvitná oblačnost. Ty nejnižší teploty nejčastěji od 9 do 5 stupňů, ty nejvyšší převážně od 21 do 25 stupňů. Sobotu, tam už nám začne té oblačnosti přibývat. Z začátku spíš bude ta oblačnost malá, postupně by nám od severozápadu té oblačnosti mělo začít přibývat. Také je tam šance, že by se nám na řadě míst mohly vyskytnout přehánky nebo bouřky. Večer vypadá, že by se mělo postupně začít ubývat oblačnosti, částečně i srážek a částečně i oblačnosti. Ty nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů, ale v případě, že by tam teda přišla ta fronta dříve, tak by ty teploty spíš odpolední byly jenom kolem 23 stupňů. A i neděle, tam taky vypadá, že ze začátku spíš taková malá oblačnost, menší pravděpodobnost na srážky a během dne by se lokálně mohly vyskytnout přehánky nebo bouřky. A vypadá to, že v pondělí by těch srážek mohlo být z těch dnů nejvíce.
0: Tak to jste, Andreo, dokonce překročila plán. Děkujeme za tu dlouhodobější vyhlídku. A co nás vždycky zajímá na závěr, to jsou zajímavá srovnání s historií. Prozraďte prosím ještě, jaké rekordní teploty doprovodily 27. květen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1977 a to bylo minus 2,5 stupně Celsia, naměřili jsme ji na stanici Huslenky a maximum máme 33 stupňů a první je z roku 1915 na stanici Luhačovice a stejná hodnota, ale z roku 1921 je na stanici Napajedla naměřená.
0: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
2: Život s bolestí je vyčerpávající. Ta akutní je pro tělo varovným signálem. Chronická bolest obtěžuje, vyčleňuje ze společenského života a má dopad na psychiku. Jak se jí zbavit? Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat lékařka z ambulance léčby bolesti Baťovy nemocnice Barbara Edlichová. Už 27. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.

0: tady slibovaný tip na výlet, slovo si bere kolega Pavel Vacek a současně vítá svého pravidelného hosta.
1: Člověk nemusí zrovna polikat desítky kilometrů, aby získal kvalitní turistický zážitek. Důkazem toho bude i dnešní nenáročná procházka s Jiřím Tomášem, který už je připraven u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín poskytnout k naplánované trase všechny potřebné informace. Dobrý den, pane Tomáši.
2: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. V dnešním tipu na výlet se vypravíme nedaleko od města Zlína. Naším cílem budou skalní útvary v oblasti Mlacové. Náš výlet jsem naplánoval na pátek 29. května, ale můžete jej uskutečnit, kdykoliv budete chtít. A protože naše trasa má jen 4,5 km, vyjedeme z autobusového nádraží Zlín až v 10 hodin 5 minut ze stanoviště číslo 33 a vystoupíme na zastávce Mlacová hřbitov. Než se vydáme na trasu, zastavíme se na hřbitově u hrobu Františka Bartoše. Narodil se 16. března 1837 na Mlacové, kde 11. června 1906 zemřel.
1: Na tomto pietním místě se pak sluší zavzpomínat na tuto významnou osobnost našeho regionu, o které by teď také mohlo zaznít pár slov.
2: František Bartoš byl moravský pedagog, vlastenec, jazykovědec a etnograf. Vyznamenán byl jako rytíř řádu Františka Josefa v roce 1898. Jeho jméno nese městská čtvrt a ulice ve Zlíně. Zpočátku po cestě, potom lesní cestou vystoupáme ke skalním reliefům na předním vrchu, pak lesní pěšinou k zadnímu vrchu. Stále lesem budeme pokračovat až k Mlacovské skalce s vytesanými schody, kde jsme měli stanoviště kontroly při akci skalní útvary Zlínského kraje. A jdeme dál k zahrádkářské kolonii Příhony a ke hřbitovu, kde jsme naši vycházku začali. Stoupání i klesání je zhodné, 172 metry. Tak neváhejte a přijďte se projít. Těším se na vás.
1: Tak si zapište do kalendářů, případně do své paměti, datum 29. května i čas plánovaného společného odjezdu v 10 hodin a 5 minut ze zlínského autobusového nádraží. To vše za předpokladu, že budete chtít výlet k Mlacovským skalkám absolvovat s Jiřím Tomášem, který nás na něj dnes nalákal v Českém rozhlase Zlín. Přejeme všem, ať si užijí pohodovou, nenáročnou procházku.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Radnice v Uherském Hradišti nabízí k prodeji 3 domy, které jsou v majetku města. Očekává za ně v součtu příjem v desítkách milionů korun. Získané peníze využije pro další rozvoj veřejného prostoru a služeb pro obyvatele. Uvedla to místo starostka města Pavlína Jagušová z ODS. Objekty lze podle zástupců radnice využít k bydlení, podnikání nebo službám. Ve Slavičíně na Zlínsku začala další fáze rekonstrukce obchodního domu v centru města. Dům bude mít novou fasádu, střechu i přípravu na bytovou vestavbu. Už dříve tady město upravilo bezbariérový vstup i nové vnitřní schodiště spolu s výtahem. Česká televize by po odpuštění rozhlasových a televizních poplatků části seniorů nebo některým firmám přišla o více než miliardu korun ročně. Český rozhlas by zaznamenal výpadek ve výši 250 až 300 milionů korun. Odpuštění části poplatků obsahuje návrh, který včera do sněmovního systému vložila skupina koaličních poslanců. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by změna ohrozila stabilitu veřejnoprávních médií. Český hokejový národní tým prohrál na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak Češi skončili třetí a ve čtvrtfinále si zahrají s Finskem. Duel je na programu ve čtvrtek v 16 hodin 20 minut v Curychu. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a místy i přehánky a bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 19 stupni a nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů. Na Vsetínsku místy jen 25. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V aktuálně nemáme hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Kalendář napovídá u data 27. května svátek Valdemarů, jenom krátce doplním. Jméno germánského původu má v sobě sílu, tvrdost, kterou propůjčuje i svému nositeli, podle doslovného významu skrývá také moc a slávu. Oslavence tentokrát počítáme ve stovkách, nejde o žádná závratná čísla. I tak samozřejmě posílám gratulaci a písničku Miroslava Dudáčka.
3: Černá

0: Hudebník, jehož jméno vyslovím, nebude teď asi velké části posluchačů nijak důvěrně známý, i když prošel řadou skupin a ta jeho nejznámější nesla název Proud. O tom, že hudební geny se pravděpodobně dědí, je dnešní důkaz v cukrárně. Martin Kučaj. Na jaře mu bylo 63, talent z Ostravy. Stejně jako Marie Rotrová, a to není náhoda, jde o jeho maminku. Zahrál si skutečně v mnoha garážových skupinách. Na Ostravsku byla známá třeba sestava Klon nebo Tabu. Tam fungoval se svým bráchou, pak se ale dostal o pořádný stupínek výš ve skupinách Krausberry a Combo FH, až konečně v roce 94 zaujal celou republiku, když se do hitparád dostala zásadní písnička, co ho proslavila v Česku. Posledních 28 let ale žije v Kanadě, v Torontu, úspěšně skládá hudbu, znělky k různým pořadům nebo reklamám. Ještě možná na vysvětlenou, Vlastimil Kučaj byl významný ostravský kytarista a spoluzakladatel kapel Majestic a Bukaníři. Z manželství se zpěvačkou Marií Rotrovou měl dva syny, Víťa a právě Martin, který nám teď zaspívá.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za 2 minuty bude 9:15, stále posloucháte Český rozhlas Zlín a navážu krátkou předpovědí. Zjistíme, jak se nám dnešek projeví na obloze a v maximálních teplotách.
1: Počasí.
0: V těchto chvílích se hodnoty na teploměrech pohybují v rámci Zlínského kraje mezi 15 a 21 stupni. Očekávejme zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne se potom začne vyvíjet kupovitá oblačnost a na Valašsku se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. S malou možností může být přehánka i jinde v kraji. K večeru potom už beze srážek a postupně dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty 27 až 30, na Vsetínsku kolem 25 stupňů. Povane slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný severozápadní vítr rychlostí 3 až 7, odpoledne lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. U toho jsou stále ještě prozatím mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což by se už potom během dopoledne mělo proměnit a postupně se dostanou až na velmi dobré. Biozátěž pro dnešek střední na 2. stupni.
2: Palačovská spojka začne sloužit řidičům nejpozději v posledním říjnovém týdnu letošního roku. Na stavbě aktuálně pracujeme na 2. polovině dálnice D48, mostech i nadjezdech. Současně probíhá na nové silnici 1/35 pokládka cementobetonového krytu. Nová komunikace bude po dokončení nejkratším spojením Valašska s dálniční sítí a výrazně uleví okolním obcím od tranzitní dopravy, především Hranicím, Hustopečím nad Bečvou, Miloticím nad Bečvou a Teplicím nad Bečvou.
0: To jsme se ještě podívali na důležité silnice v našem kraji, co se na nich nejbližší době chystá, nám prozradila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Už více než 100 let je dominantou Zlínského náměstí míru. Radnice není jen administrativní budova. Je to architektonická stopa éry, která vtiskla městu jeho moderní tvář. Proč Tomáš Baťa tehdy jako nastupující starosta stavbu kritizoval? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.

Chronická bolest dokáže člověku pořádně znepříjemnit život. Na jeho práci má vliv soukromý život i psychický stav a jak z tohoto hudebního nebo bludného kruhu ven. To poradí lékařka z ambulance léčby bolesti krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Barbara Erlichová. Hostem Silvie Pospíšilové bude v dopolední poradně pro zdraví po 11. hodině a vy, milí posluchači, můžete už teď své dotazy psát na adresu studio.zlin@rozhlas.cz. Hezký den, plný pohody přeje Petr Uhřík. Už teď zvu na zítřejší ráno, potkat se můžeme zase na stejné vlně hned po 5. hodině.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Od druhé poloviny června začnou ve Zlínském kraji jezdit nové cyklobusy. Samec slona afrického Jack, který v pátek usmrtil slonici ve Zlínské zoo, do budoucna v zoo nezůstane. Čeští hokejisté uzavřeli skupinu mistrovství světa porážkou s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Dnes bude v regionu jasno, s teplotami až 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a z Bojkovic do Žítkové či Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Beskyd, Hostýnských vrchů nebo Chřibů. Provoz cyklobusu popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
2: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Samec slona afrického Jack, který minulý pátek ve Zlínské zoo usmrtil slonici Ulu, v zahradě nezůstane. Českému rozhlasu Zlín to včera potvrdil ředitel zahrady Roman Horský. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské zoo, kde po konfliktu s ním už dříve uhynula jedna ze slonic. Odborníci na chov slonů afrických mu ale tehdy doporučili dát druhou šanci, hlavně kvůli dalšímu chovu tohoto ohroženého druhu. Pokračuje člen komise odborníků na chov slonů v lidské péči Kon Mul.
3: Věděli jsme, že už v předchozí zoo v Maďarsku měl Jack problémy. Přesto ale od 25 člené komise odborníků dostal doporučení k přesunu do Zlínské zoo. Geneticky je totiž pro chov afrických slonů velmi cenný a právě proto jsme mu chtěli dát druhou šanci.
0: Hokejová reprezentace prohrála na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. I přesto byl trenér Radim Rulík s výkonem týmu spokojený. Viděl zlepšení oproti duelu s Norskem.
4: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak, nicméně tam jsme trošku přestali hrát, určitý moment, a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
0: Češi budou hrát s Finskem ve čtvrtek odpoledne po 16. hodině v Curychu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a místy i přehánky a bouřky, zejména na Valašsku. Nejvyšší teploty očekávejte 25 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nově dvě osobní auta havarovala ve Zlíně v ulici Březnická. Projíždějte tudy opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín jsou už na řadě srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Svátku dneska čeká dar, kdo jest pokřtěn Valdemar. Ode mě hned dočká se, přidám tím dní na kráse. Už mám pěkně zabalen prezent, který zlepší den. To, co nesu, nemá chybu, uvede vás do pohybu. Hned po mojí říkance bude vám všem do tance. Krátký útěk z reality zařídí vám staré hity. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 27. května roku 2026. V Brně máme nádherný den, sluníčko svítí, teploty jsou velmi, velmi příjemné, řekl bych na ráno až poněkud vysoké. Dneska mají svátek pánové, muži, chlapci křestního jména Valdemar, takže všem Valdům, Valdíkům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší a já mám ve svém dohledu jednoho Valdemara a to je Valda Plch. Valda Plch je countryová legenda brněnská, který má dokonce svou hvězdu v countryové síni slávy. Valda Plch je také úzce spjat s brněnským klubem Šelepka Number One. Bohužel Šelepka už nám pomalinku mizí, protože nějak ten pozemek někdo potřebuje, prostě tak zanikla. A mimo jiné taky Valda byl speaker Bolkov jedenáctky, fotbalové jedenáctky, a takže Valdo, pokud mě slyšíš, vinšuji ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, dávej na sebe pozor, ať se opět někdy potkáme. Tak, a už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. V neděli odpoledne kolem 14:30 jsem se poranil na noze o pedál elektrokola. Bylo to u čerpací stanice v Prostějově na náměstí Petra a Pavla. Za moment jsem měl u nohy kalušku krve. V tu chvíli se u mě objevil neznámý mladý muž s manželkou a nohu mě ošetřili. Nestačil jsem si všimnout čísla auta a ani se ho zeptat na jméno. Byli jsme s manželkou velmi rádi, že mi pomohli. Ptal jsem se na něho po zašití rány na prodejně pumpy, ale nikdo z obsluhy jeho ani jeho manželku, která mi donesla ještě vodu na opláchnutí, nezná. Chci mu tedy ještě dodatečně poděkovat. Dobří lidé jsou stále mezi námi. Zahrajte mu prosím, pokud je to možné, písničku Kamarádi Jiřího Suchého. Děkuji, Vlastimil Lisický. Milý pane Lisický, to víte, že rád zahraju. Jsem rád, že všechno dobře dopadlo, takže dávejte na tom elektrokolu na sebe pozor. No, vybral jste písničku, už je tady Jiří Suchý.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

fačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mně unikly souvislosti, no nedivte se, prosím vás, v takový krásný společnosti.

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky, a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

0: takový krásný společnosti.
1: Krásná písnička, kamarádi, Jiří Suchý, Jiří Šlitr. Tahle ta písnička zní v muzikálu Člověk z půdy a já jsem tam hrál právě tu postavu toho básníka Antonína Somra a tam se tato písnička zpívá, takže vždycky, když ji slyším, tak zavzpomínám na naše studentská léta na Akademii muzických umění. Tož tak. Tak, moji milí, tak nám zase jednou Jižní Morava posloužila celé republice. Tentokrát ne vínem, ale koňmi. Z Národního parku Podyjí, toho našeho klenotu na hranici s Rakouskem, putují dva hřebci na Vysočinu. Ochránci přírody je včera odchytili a vydali se s nimi k obci Loukov na Havlíčko-Brodsku, kde vzniká nová rezervace divokých koní. A právě tihle dva moravští kopytníci tam mají položit základ celého stáda. Do konce roku by jim mělo přibýt dalších pět kamarádů. Podyjí přitom není jen tak ledajaké místo. Divocí koně tam už léta dělají přírodě dobrou službu a teď své geny i zkušenosti pošlou o kus dál. Vysočina totiž byla na mapě divokých koní zatím bílým místem a to už teď neplatí. Pozemky o rozloze přes 20 hektarů přitom vykoupili soukromí vlastníci jen kvůli přírodě. Klobouk dolů. A k čemu to celé? No, koně svou pastvou vracejí krajině pestrost a, věřte, nevěřte, pomáhají i klimatu. Vědci spočítali, že pastviny velkých kopytníků ukládají do půdy o polovinu více uhlíku než všechny lesy planety. Navíc zadržují vodu. A kde se pasou? Tam je o 3/4 méně klíšťat. To se to pak chodí do přírody. Tož tak.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša.

0: Starý muž, tak se jmenovala písnička, kterou dospíval Jaromír Nohavica. A já jsem včera opět zavítal na jazzový večer, hrála opět skupina Breeze Band a zpívající bubeník a bylo to úchvatné, bylo to úžasné, kluci jsou čím dál tím lepší, zrají a přitom opravdu nejmladšímu je tuším, no nebojím se to říct, 80 let. To je Jarda Zvoník, výborný zpěvák. Odehráli všechny úžasné pecky na klavír, tedy na klávesi Laďa Kaňa, na bicí Jarda Zvoník, na kontrabas Vincent Skumr, na saxofon Jiří Suchý, promiňte, já se tady čumím, že kamarádi zpíval Jiří Suchý, a potom taky ještě přišel i Mirek Hanák, který taky zahrál na piano. A protože včera celý svět hudební zasáhla zpráva, že zemřel legendární saxofonista Sonny Rollins, tak v 95 letech poslední taková ta velká legenda těch muzikantů těch 50., 60., 70. let, tak Vincent Skumr ho vzpomněl a takže dají jednu pecku z jeho repertoáru. A víte, to mě, tam je úžasné solo na piano, velmi náročné. A oni nejsou nějak domluvení, protože tohle to nehrávají normálně. A ten Mirek Hanák to odehraje prostě úžasně. Akorát teda nikdo nevěděl, jak se ta skladba jmenuje. Laďa Káňa říká teda opravdu, nezlobte se, ale nevíme teda, jak se to jmenuje. A jeden muž z publika říká, že se to jmenuje Santomas. Tak věřme mu. Takže večer byl nabitej úžasnou jazzovou atmosférou, bylo to hezký. No a já už tady mám další přání z webového formuláře a to zní takto. Prosím zahrát mé mamince, paní Květoslavě Ondrouškové ze Sentic, písničku od skupiny Holky Pro mámu. Patrně se jí líbit nebude, ale snad mi to promine. Milá mamko, děkuji ti za 64 let starostí, podpory a trpělivosti. Vrátit čas nejde, tak snad budu mít možnost někdy vše oplatit. Máme tě rádi, Gabriela a Tereza. No tak, děvčata, rád splním vaše přáníčko. No, píšete, mamince se písnička líbit nebude, no tak doufám, že jste se nepřeklepli. Takže je tady skupina Holky a Pro mámu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Krásný duet, že? Robbie Williams a Nicole Kidman, Something Stupid. No a já už pro vás mám, co dneska máme za den, dívám se do kalendáře, no je to středa. Samozřejmě, tak mám pro vás středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Lípy vlídné i majestátní. Tak, dnešní středeční indicie tedy zní: taky se domníváte, že časnější setkání dvou lidí by jim umožnilo vznášet se ve větších výškách nad povrchem zemským? Já od roku 1985. Opakuji středeční indicii. Taky se domníváte, že časnější setkání dvou lidí by jim umožnilo vznášet se ve větších výškách nad povrchem zemským? Já od roku 1985. Tak to byla středeční indicie. Moji milí posluchači, jen připomínám, že zítra čtvrteční bude poslední pro tento týden, protože výsledky celotýdenní hádanky už budeme odtajňovat v pátek. Takže vydržte ještě ve čtvrtek, no a pak už v pátek se dovíte, kdo se stal tím šťastným. A už vám pouštím Marii Rotrovou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písnička pomalu doznívá, skupina Kabát a já se dívám na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko. Ta první věta, ta zní tak jako, no, moji milí, poslouchejte. Pro paní Aničku z Vyškova, která je teď v nemocnici, posílá kamarádka Hela. Tak, a co? No já vím, že určitě písničku. A teď to pokračuje. Hlavně se brzy uzdrav a vrať se domů. Čekáme na tebe na kafíčko a klábosení. Myslíme na tebe. Tak moje milá paní Helo, já vám samozřejmě zahraju tu písničku pro vaši kamarádku Aničku. Ovšem nevybrala jste si, tak já vám posílám, když tedy se má vrátit z té nemocnice, tak nějakou šťavnatou, která ji opravdu nabije, a to je Čikitýta.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Verše, moji milí posluchači, Fidlej celý den a Michal Tučný zdárně dovedli dnešní srdcovky do svého cíle. Fidlat celý den nebudu, ale budu fidlat i zítra, můžete se na mě těšit. Ale než se s váma rozloučím, ještě vám zopakuji dnešní středeční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Taky se domníváte, že časnější setkání dvou lidí by jim umožnilo vznášet se ve větších výškách nad povrchem zemským? Já od roku 1985. Tak to byla středeční indicie a já jsem právě chtěl říct, že ještě zítra čtvrteční bude poslední indicie pro tento týden, protože celotýdenní hádanku kdo, kdy, kde odtajníme v pátek. Tak, no a na závěr, moji milí, připomínám, stále se mi to hromadí. Pokud chcete, abych vám zahrál na přání, nehraj k narozeninám a nehraju dechovku. Nic mi neudělali, nic proti ním nemám, ale prostě lezl bych do zelí svým kolegům z jiných pořadů, jako třeba blahopřání s písničkou. Tam vám zahrají dechovku i zahrají k narozeninám. Ale pokud chcete, abych vám splnil přáníčko a zahrál vašim blízkým, tak mi to musíte dát vědět. Samozřejmě. Máte tyto možnosti. Buď mi svá přáníčka namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete zařadit přání či písničku v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět s dostatečným předstihem, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do toho našeho playlistu a podobně. Takže mějte se moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. hodině se budu těšit opět. Naschledanou.

0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace, ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky.

0: hřiště pro míčové hry. Čeští hokejisté uzavřeli skupinu mistrovství světa porážkou s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále je čeká Finsko. V regionu bude jasno s teplotami až 30 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré dopoledne. Slavičín na Zlínsku pokračuje s třetí etapou opravy obchodního domu v centru města. Už dříve tady město upravilo bezbariérový vstup i nové vnitřní schodiště spolu s výtahem. Pokračuje starosta Slavičína Tomáš Chmela z hnutí STAN.
1: Práce na třetí etapě budou stát zhruba 7,5 milionu korun, včetně DPH. Jedná se o rekonstrukci fasády a obnovu střechy. Tato třetí etapa proběhne ještě letos a hned na ní naváže čtvrtá etapa, což by měla být vestavba 7 bytů.
0: Místní část Rožnova pod Radhoštěm Koryčanské paseky má nově opravené sportovní hřiště. Starý asfalt tu nahradil nový pryžový litý povrch vhodný především pro míčové hry. Podle mluvčí města Adély Kousalové rekonstrukce vyšla na 2,5 milionu korun. Hřiště je volně přístupné denně od 8 do 20 hodin.
2: Návštěvníci mohou využívat branky, basketbalové koše i sítě pro volejbal či nohejbal. Opravou prošla také přilehlá opěrná zeď a nově byl doplněn mobiliář v podobě dvou laviček a odpadkového koše. Nový povrch ale není určený pro jízdu na kolech, koloběžkách ani bruslích.
0: Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky. Bez ohledu na to, jaká je vláda, šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu taky o cestách některých českých politiků na Tchaj-wan. Sport. Hokejová reprezentace prohrála na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. I přesto byl trenér Radim Rulík s výkonem týmu spokojený. Viděl zlepšení oproti duelu s Norskem.
3: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
0: Češi budou hrát s Finskem ve čtvrtek odpoledne v Curychu. Počasí. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a místy i přehánky a bouřky, zejména na Valašsku. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V ulici Meziříčská v Rožnově pod Radhoštěm stojí porouchané auto. Počítejte se zdržením. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je středa 27. května, jsou 4 minuty po 10. a právě posloucháte dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost, ať už jste za volantem v práci nebo vaříte něco dobrého k obědu. Hned v úvodu naší první společné hodiny se spojíme s Holešovem. Tamní stadion Míru totiž dnes patří aktivním seniorům. Vůbec první sportovní hry seniorů nabízejí účastníkům pohybové aktivity, sportovní disciplíny i společná setkání v příjemné atmosféře. Na místě už je také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která nám za okamžik přiblíží atmosféru dnešního dopoledne. Teď je čas na písničky. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová.
4: Český rozhlas Zlín.

0: soutěž.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Holešově se dnes koná první ročník sportovních her seniorů. Akci připravilo město Holešov společně s Atletikou Holešov, první základní školou Holešov a centrem pro seniory Holešov. Jak to na místě právě teď vypadá, to nám prozradí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Dobrý den.
2: Krásné dopoledne ze stadionu Míru v Holešově. Atmosféra je tady velmi příjemná a hlavně tady cítím spoustu energie. Počasí nám vyšlo nádherné. Někteří se potíme i bez toho, aniž bychom podávali sportovní výkony. Sportovní hry seniorů odstartovaly dnes v 9 hodin a účastníci už teď obcházejí jednotlivá stanoviště, které je tady připravena celkem 10. A mohou si na nich vyzkoušet různé pohybové aktivity, protahovací cvičení nebo třeba i hod oštěpem. Jak celá akce vznikla, nám ale teď prozradí Marta Fuchsová, koordinátorka a projektová manažerka Centra pro seniory Holešov. Paní Fuchsová, dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům. Tak naše Centrum pro seniory v rámci projektu města Holešov Aktivní stáří v našem městě podporuje myšlenku toho aktivního pohybu pro všechny. Aktivní pohyb je strašně důležitý, zapojovat hlavu, hýbat se. Cílem této akce doopravdy nejsou sportovní výkony, ale především ta radost pohybu, společně strávený čas, příjemně se tady společně pobavit pro všechny návštěvníky 60+.
2: Paní Fuchsová, proč je podle vás tak důležité motivovat seniory k podobným aktivitám?
3: Protože je důležité se hýbat, zapojovat mysl, hlavu, aby jsme byli co nejdéle aktivní.
2: Já vám děkuji za tyhle úvodní informace a opravdu musím potvrdit, že aktivní pohyb a setkávání je velmi důležité pro zdraví i do pozdějšího věku. Já tady totiž sebou mám taky dvě účastnice dnešního sportovního dne seniorů. Její paní Zdeňka a paní Bedříška, které navštěvují taky Sokol v Holešově a na dnešní akci vyrazili. Dobrý den, dáme i vám. Co vás na dnešní akci nalákalo? Začnou paní Zdeňky.
4: Tak mě nalákalo to, že ráda soutěžím a jsou dlouholetá členka Sokola Holešov a zúčastňuju se každé akce, bych řekla.
2: Takže první ročník sportování seniorů tady v Holešově je pro vás jenom začátek tradice tady té akce, bych řekla. Jak to má paní Bedříška, co nalákalo vás?
5: Mě nalákala ta spousta dobrých lidí, kteří se tu setkají a zasportují si, pobaví se, skamarádí se.
2: To já můžu jenom potvrdit, že kamarádění tady probíhá i na mezinárodní úrovni. Přijel totiž taky spolek ze Slovenska, který dokonce vytvořil jedno stanoviště a aktivně se účastní sportovních dnů seniorů. Paní Zdeňko, kdybyste měla vypíchnout jednu disciplínu, která vás tady zatím nejvíc bavila, nebo na kterou se těšíte, která by to byla?
4: Tak já nevím, mě by nejvíc bavilo, jak jsme tam házeli ty míčky do těch kruhů. Opravdu mě to bavilo. Se to zná být jednoduchý, ale na to, že si myslím, že se dostrefují, tak jsem jeden netrefila.
2: A my, paní Bedříško, už jste taky zaznamenala nějaký neúspěch, nebo je to zatím všechno úspěšné?
5: No, neúspěch už jsem zaznamenala, ale těším se na hod oštěpem. Ten jsem ještě neprovozovala.
2: Já si ho asi půjdu taky zkusit. Dámy, děkuji vám a doufám, že si dnešní den seniorů v Holešově opravdu užijete. No a já ještě připomenu, že dopoledne nekončí, že pokračujeme po celé dopoledne a pro účastníky je připravené také občerstvení a dobrá odměna. Budeme se těšit na další zájemce tady společně s klubem seniorů a se všemi, kteří se dnes sportovního dne seniorů v Holešově účastní. Naslyšenou.
0: Nazdar. Petro, děkujeme za informace i atmosféru z dnešních sportovních her seniorů v Holešově a naslyšenou.
2: Mějte se krásně.
0: Z Holešova se nám ohlásila naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. A příště se může ozvat i z vaší akce. Stačí o ní dát stopařce vědět na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: To byli poutníci a jejich panenka. Je téměř 23 minut po desáté a my jsme rádi, že jste si jako společníka vybrali Český rozhlas Zlín. Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Nemáte rádi burácení silných motorů? Dnešní kulturní pozvánka bude vonět po benzínu. Jestliže jsem vzbudila vaši zvědavost, to je dobře. Víc prozradím po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Největší sraz amerických aut na Valašsku už teď připravují v kempu Bystřička na Vsetínsku. Setkání, které si za uplynulé roky vybudovalo pověst jedné z nejvýraznějších motoristických akcí v regionu, letos potěší milovníky silných strojů už po deváté. A já už mám na telefonu jednoho z organizátorů, Romana Stupku. Hezké dopoledne do Bystřičky.
1: Hezké dopoledne i od nás a děkujeme za pozvání.
0: Pane Stupko, řekněte, kdy sraz odstartuje a jakou účast letos čekáte?
1: Akce tradičně začíná od pátku a pokračuje do neděle s tím, že od pátku je to většinou pro lidi, kteří mají zarezervované ubytování, ale hlavní program tradičně probíhá v sobotu. A podle projeveného zájmu očekáváme zase opět několik stovek amerických aut.
0: Návštěvníci ale neuvidí jen klasické americké vozy. Na co se ještě mohou těšit?
1: Určitě to není jenom o klasických Amerikách. Přijedou veterány, různé muscle cars, velké americké pick-upy, různé upravené speciály, i novější Ameriky, supersporty, ale i starší legendární auta.
0: Pojďme blíž k programu. Co se bude dít v pátek?
1: Pátek je takový pohodovější rozjezd celého víkendu. Sjíždějí se první auta, večer bývá networking, posezení, živá hudba. Je to taková americká kempová atmosféra, kdy si auta lidi prohlížejí v klidu bez toho sobotního ruku.
0: A to hlavní se odehraje v sobotu, jak už jste naznačil. V kolik hodin by lidé měli dorazit do kempu, aby jim nic z toho sobotního programu neuteklo?
1: Pokud chtějí návštěvníci zažít celý program a vidět příjezd aut, je nejlepší dorazit kolem poledne. Ve 12.30 totiž začíná samotný program a ten nás bude provázet prakticky celé odpoledne.
0: Ono by se mohlo zdát, že jde o výhradně mužskou akci, ale není tomu tak, že?
1: Určitě ne. Dneska už je to v podstatě takový rodinný festival. Máme tady nějaké soutěže pro děti, jsou tady benefiční jízdy, kdy se účastníci můžou i projet Amerikama pro dobrou věc. Je tady živá hudba, občerstvení, takže hodně lidí přijede jenom nasát tu atmosféru, podívat se na auta. A právě i ta rodinná atmosféra je něco, co nám lidi často chválí.
0: Rodinná atmosféra, rodina, to jsou děti a vy jste pro děti připravili letos velice zajímavou soutěž. Co budou muset splnit, aby se jí mohli zúčastnit a co bude hlavní cenou?
1: Je to velmi jednoduché, aby to bylo férové, tak jsme připravili soutěžní lístky s jednoduchými úkoly po areálu, takže si díky tomu i projdou celý stras a zapojí se do programu. A hlavní cena je letos opravdu velká, protože vítěz si odnese dětskou benzínovou čtyřkolku v hodnotě 45 tisíc korun.
0: Tak to zní nádherně. To bude určitě velké lákadlo. Tak pojďme ještě jednou zopakovat, kdy a kde bude o tomto víkendu největší koncentrace amerických aut.
1: Tak určitě to bude v sobotu 30. května v kempu Ranch Bystřička na Vsetínsku. Hlavní program běží celý den a největší gro dne bude kolem druhé odpolední hodiny, kdy vyjíždí spanilá jízda po Valašsku, což bývá každoročně jeden z nejsilnějších momentů celé akce.
0: Na víkendový sraz amerických aut do Bystřičky na Vsetínsku nás pozval organizátor akce Roman Stupka. Ať se akce vydaří.
1: Děkujeme moc, budeme se na všechny těšit, když už přijdu Amerikou nebo jenom nasát atmosféru. Díky moc za pozvání a hezký den.
0: Je čas na písničky.
2: Český rozhlas Zlín. There she was,

V sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Jožka Kubáník.

ještě, tak dej šanci druhou, je to tě. Tak dej šanci druhou, mě je tobě.

0: Je 10.43. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Také vás čas od času potrápí oteklé nohy? Pomůže na ně pohyb a také studená sprcha. Podrobnosti nabídne Jarka Vykoupilová a její dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Dozněl Atentát a kapela Kryštof. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín je ve své polovině a já věřím, že si nenecháte ujít ani tu druhou hodinu. Pozvání do poradny pro zdraví přijala lékařka z ambulance léčby bolesti Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Barbara Erlichová. Povídat si budeme o léčbě chronické bolesti. A prostor bude i pro vaše dotazy. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: U Frištáku na Zlínsku pokračují dokončovací práce na dostavbě dálnice D49. Krajská veterinární

0: Čení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky. Pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
1: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Frištáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve třetí dekádě června.
0: V Brumově Bylnici na Zlínsku byl potvrzen výskyt newcastleské choroby drůbeže. V katastru města i v blízkém okolí platí mimořádná veterinární opatření, pokračuje ředitel krajské veterinární správy Michal Kamarád.
2: Je potřeba provést vlastně soupis všech hospodářství, kde je chovaná drůbež. Co je úplně asi nejdůležitější, je maximálním způsobem zabránit kontaktu volně žijících ptáků s chovanými zvířaty a zvýšit maximálním způsobem úroveň biologické bezpečnosti.
0: Choroba, která se nazývá taky pseudomor drůbeže, se objevila už na začátku května v chovech na Kroměřížsku. Tam se situace uklidňuje a pokud se nevyskytne další případ, bude podle veterinářů opatření úplně zrušeno začátkem června. Senát dnes projednává novelu, která má posílit ochranu dětí při rozhodování opatrovnických soudů. Úpravu občanského zákoníku navrhla skupina senátorů. Podle nich by soudy neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je pro dítě nejlepší. Například podle senátorky z klubu ODS a TOP 09 Hany Kordové Marvanové je teď mnoho dětí svěřených do rodin s rizikem domácího násilí. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s představiteli Estonska. V Tallinnu s nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématem blížícího se summitu NATO v Turecku anebo o spolupráci univerzit.
3: Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle prezidenta Petra Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska.
4: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů.
3: Řekl před odletem do Estonska. Prezident se dnes zúčastní také mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Estonsko zažilo masivní kybernetický útok v roce 2007. Dnes patří mezi světové lídry v digitalizaci systémů i obraně digitálního prostoru. Z Tallinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Dnes se v regionu jasno až polojasno, během odpoledne postupně oblačno a místy i přehánky a bouřky, zejména na Valašsku. Nejvyšší teploty budou 25 až 30 stupňů, povane slabý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se srazilo s cyklistou na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Projíždějte opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pokračuje dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Skončily zprávy, je krátce po 11. hodině a už za malou chvíli vám nabídneme poradnu pro zdraví. Chronická bolest dokáže člověku pořádně znepříjemnit život. Má vliv na jeho práci, soukromý život i psychický stav. Jak z tohoto bludného kruhu ven? To nám poradí lékařka z ambulance léčby bolesti Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Barbara Erlichová, která přijala pozvání do studia Českého rozhlasu Zlín. Vítejte.
7: Dobrý den, vítám posluchače i všechny naše budoucí pacienty.
6: A vy, milí posluchači, můžete už teď psát své dotazy na adresu studio.zlín@rozhlas.cz nebo nám za malou chvíli můžete zavolat. Kontakt do zlínského studia je 221 555 210. Je čas na písničku.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín, dnes se Silvií Pospíšilovou. V poradně pro zdraví je hostem lékařka z ambulance léčby bolesti Baťovy nemocnice Barbara Erlichová. Ještě jednou vítejte, paní doktorko.
1: Dobrý den.
0: Řekněte, pojďme na úvod charakterizovat bolest. Co je to vlastně za stav?
1: Bolest je stav, který je přirozený, je to přirozená reakce na jakékoliv poškození. Já si trochu pomůžu definicí, kterou vydalo Mezinárodní společenství pro léčbu bolesti, které definuje bolest jako nepříjemný smyslový a emocionální zážitek spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkání. Bolest sama o sobě v nás vlastně chrání. Malé dítě si musí sáhnout na ty teplé kamínka od trouby, aby vědělo, že tohle to nesmí, ale v momentě, kdy bolest není známkou nějakého poškození, tak se stává nemocí.
0: Váš obor je algeziologie. Pojďme vysvětlit, co to vlastně je a jak dlouho má vlastně historii.
1: Algeziologie, slovo vychází z řeckého slova algos, čili bolest, a můžeme toto slovo přeložit jako léčba chronické bolesti. Historie je dlouhá, lidstvo se snažilo bolest tlumit už od svých počátků. Zpočátku to byly především nějaké rostlinné preparáty, pak došlo vlastně k vynálezu nebo zjištění, že šťáva smakovic, opium, má jak protibolestivé, tak taky uspávací prostředky a vznikl vlastně jakoby nový lékařský obor. Jeho skutečný zážitek je spojený, nebo začátek našeho oboru někdy s rokem 1973, myslím tím moderní léčbu bolesti, kdy vzniklo právě Mezinárodní společnost pro léčbu bolesti. S jedním z takových zakládajících lidí byl Josef Bonica.
0: A máme tady prvního volajícího, poprosím vás, dejte si sluchátka, paní doktorko. Dobrý den, slyšíme se? Já vás poprosím, stište si rozhlas.
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den, můžete se ptát.
2: Já bych chtěla se zeptat, mám 2,5 roku po úraze kotníku a bylo mě včera u vás v nemocnici buď půjdu jako na TC skloubení, nebo na uvažu nad výměnu kotníku. Jaké léky bych měla brát jako na tu bolest? Už je to 2,5 roku a pořád je to bolí.
1: Dobrý den. O tom, jaké léky byste měla brát, byste se měla poradit se svým praktickým lékařem, čili obvoďákem. Případně, že běžná analgetika by vám nefungovaly, pak je na místě se objednat k nám do ambulance. Jenom bohužel, vaše bolest trvá 2,5 roku, objednávací doba k nám do specializované ambulance je mezi 2 a 3 měsíci. To znamená, čím dřív se přihlásíte, čím dřív se objednáte, tím dřív můžeme na ty vaše problémy reagovat. Reagovali bychom tak, že bychom hledali nějaká bezpečná analgetika, čili bezpečná léky na léčbu bolesti, s tím, že se znalostí všech vašich nemocí, všech léků, které berete, a také alergií.
0: Tak děkujeme za dotaz. Paní doktorko, já znám bolest akutní a chronickou. Jsou ještě nějaké další podskupiny?
1: Bolest můžeme rozdělovat podle různých kritérií. Jednou z nich je rozdělení jakoby podle vzniku bolesti a pak rozlišujeme bolest nociceptivní, to je taková bolest, která vzniká podrážděním zakončení, které jsou v kůži, případně v orgánech. Pak je to bolest neuropatická, to je bolest, která vzniká nějakým poškozením nervových tkání. Může to být jak chemicky, nejtypičtějším představitelem neuropatické bolesti je diabetická polyneuropatie, nebo také může vzniknout poškozením nějakého nervu. A poslední kategorií je bolest nociplastická, a to je taková bolest, která vzniká vlastně špatnou regulací drah, které bolest vedou. Jejím příkladem je třeba dnes docela populární fibromyalgie, což je bolestivý syndrom někde na pomezí revmatologie a právě naší péče.
0: Jak dlouho člověk musí mít bolesti, aby se mohl obrátit na vaši ambulanci?
1: Naše ambulance je ambulance pro léčbu chronické bolesti a o chronické bolesti mluvíme zhruba při jejím trvání 3 a více měsíců a také tehdy, kdy vlastně ta vyvolávající příčina může být už dávno pryč. Já dám příklad. Hrozně vás bolí zub, to je bolest akutní. Ten zub je ošetřený a ta bolest nepřestává a mění se. V tomto případě ta bolest chronifikuje a měli bychom hledat příčinu. K nám do ambulance pro léčbu chronické bolesti by člověk měl přijít už vyšetřený nějakým základním lékařským oborem. Čili v tomto případě mluvíme o zubu, tak měl by se k tomu vyjádřit zubní lékař, který vyloučí nějaké třeba další nemocné zuby nebo zánět o kostice, čili toho upevnění zubu, a v případě, že prostě žádný důvod se nenajde, pak se můžete obracet k nám.
0: Co čeká člověka při první návštěvě ambulance léčby bolesti? Na to se zeptám po písničce.
3: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín.

0: Lékařka Barbara Erlichová z ambulance bolesti je hostem středeční poradny pro zdraví a já připomínám, že je tady i pro vaše dotazy buď na telefonním čísle 221 555 210 a nebo na mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz. Paní doktorko, co tedy pacienta čeká při první návštěvě vaší ambulance?
1: S dovolením dovolila bych si malou vsuvku. Říkáte ambulance bolesti, ale my jsme ambulance léčby bolesti, protože jinak to v člověku evokuje to, že my tu bolest působíme.
0: Že ji pácháte na pacientech.
1: Na rozdíl od praktického lékaře my máme tu krásnou možnost, že na nového pacienta si necháváme hodinu času. Čili pacienta čeká důkladné vypovídání o tom, co ho trápí, jak ho to trápí, kdy ho to trápí, potom základní vyšetření fyzické, ať už je to změření krevního tlaku, základní neurologické vyšetření, základní vyšetření třeba pohybových schopností a pak samozřejmě společně s pacientem hledáme ty nejlepší možnosti, jak mu od té bolesti buď pomoci, nebo aspoň tu bolest zmírnit.
0: Asi by si měl sebou přinést k vám do ambulance léčby bolesti zdravotní dokumentaci, je to tak?
1: Ano, pokud praktik vydá zdravotní dokumentaci kompletní, tak jsme rádi. Pokud ne, tak potřebujeme aspoň výpis z dokumentace a jsme velmi rádi, pokud si člověk přinese své léky sepsané, protože někdy se obtížně hledají všechny ty léky, které bere a my musíme vzít v potaz všechny možné interakce jeho dlouhodobých léků, dlouhodobé medikace s těmi novými, které bychom nasazovali.
0: Jak se to vlastně stane, že člověku, který má nějaké trápení, nedokáže pomoct ani specialista a musí k vám?
1: Většinou je to tak, že specialista by i dovedl pomoc, ale třeba neurologové jsou tak strašně vytížení, že tuto privilegium té hodiny času nemají. Pak je to také proto, že přece jenom my, náš obor je léčba bolesti a my se v tom vzděláváme dlouhodobě, tak třeba některé ty nejnovější léky dokážeme používat a dokážeme si třeba i najít ty jednotlivé interakce těch léků. Takže možná je to i tím časem.
0: Jaké léčebné metody pak uplatňujete u vás?
1: My se snažíme především o nefarmakologické ovlivnění, ale tohle hodně závisí na člověku. Člověk 21. století chce, aby mu bylo pomoženo teď hned a co nejjednodušeji a tak, aby on nemusel vynaložit žádné úsilí. Takovýto pacient je pro nás nejobtížnější. Pokud přijde někdo, kdo je ochotný na sobě pracovat, tak pak velmi rádi spolupracujeme především s rehabilitačním oborem, čili s fyzioterapeuty a rehabilitačními lékaři. Samozřejmě se potřebujeme spolupracovat i s některými odbornými lékaři, jako jsou ortopedi, revmatologové, neurologové v nemocnici. A pak v naší ambulanci nebo v našem zařízení máme k dispozici psychologa, což je velmi důležitá pomoc, abychom také mohli řešit nějaké nelékové zvládání strategie léčby bolesti.
0: Takže jestli to chápu dobře, tak vaše ambulance to je koncentrace odborníků z různých lékařských oborů.
1: A rádi bychom byli, kdyby to bylo přímo tam u nás. U nás je to tak, že my máme teď v Baťově nemocnici takový krásný 10. vymazlený pavilon, kde mám bezprostředně k dispozici psychologa, mám infuzní stacionář, čili místo, kde se dávají kapačky a mám k dispozici i sociálního pracovníka, pokud někdo potřebuje sociální poradenství. Ostatní odborníci jsou v nemocnici a musím je žádat o spolupráci.
0: Každý člověk, jsme jedineční, vnímáme každý tu bolest jinak. To, jeden z bolestí omdlívá, druhého se nějak nedotkne. Řešíte i tady tento aspekt?
1: Snažíme se řešit tento aspekt. Každý z nás je opravdu jiný a závisí to jednak i na genetické výbavě. To bychom se dostali do takové té podbuněčné úrovně a to, na to nemáme prostor, ale také je to dané výchovou. A zde bych si jako babička 5 vnoučat dovolila říct, že současná generace rodičů vychovává sněhové vločky a tyhle děti budou mít problém se životem a s bolestí velmi velkou.
0: Takže to budou vaši budoucí pacienti.
1: No, moji už asi ne, ale našich následovníků ano.
0: Paní doktorko, dokážete pomoct každému, kdo k vám pro tu pomoc přijde?
1: Určitě si myslím, že vynaložíme veškerou snahu, abychom jeho bolesti zmírnili. Ale já hned na začátku, na vstupní prohlídce říkám, my vás bolesti nezbavíme, protože to není v lidských silách. Bolest k životu patřila, patří a patřit bude a naším cílem je, aby se z nesnesitelné bolesti stala bolest snesitelná.
0: Lékařka Barbara Erlichová z ambulance léčby bolesti je hostem středeční poradny pro zdraví a bude tady i po písničce.
2: Zlín si mladá herečka Sára Korbelová zamilovala. Ať už při natáčení seriálu Sex O'Clock nebo v loni jako Youngstar Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. S jakými pocity přijíždí do Zlína letos? Jaké jsou její plány v herectví a coachingu dětských herců? Zeptám se jí při speciálním festivalovém vysílání v obchodním centru Zlaté jablko již 28. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. 'Osobnosti Česka'. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. 'Osobnosti Česka' s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
3: 'Osobnosti Česka' s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Dospívala Hana Zagorová. A my jsme zpět. Pozvání do studia přijala lékařka Barbara Erlichová z ambulance léčby bolesti Baťovy nemocnice. Paní doktorko, stává se vám, že přijde pacient a stěžuje si, že mu praktický lékař nebo třeba odborník, specialista tu bolest nevěřil?
1: Stává se to, ale my jsme byli vychováni v rámci naší odborné přípravy na náš obor každému jeho bolest věřit. Takže to, co bolí mě, nemusí bolet tebe a opačně, čili vždycky vycházíme z toho, že bolest našim pacientům věříme. My bolest hodnotíme podle takzvané VASKY, vizuální analogové škály, kdy nula je žádná bolest a desítka to nejhorší, co si dovedete představit. A vždycky na úvod tady tuhle klasifikaci bolesti od našich pacientů chceme vědět, protože když vás něco bolí dlouhodobě, tak to tak špatně snášíte, že máte tendenci tu bolest zveličovat a vlastně jakýkoliv i drobný pokrok nevnímat. Takže když si na začátku s pacientem řekneme, bolí to 9, tak přece jenom, když příště přijde, tak řekne 8 a vidíme nějaký posun a můžeme si ho nějakým způsobem uchopit. Protože ta bolest každého je nějaká jiná. Čili já bych nemluvila o hypochondrovi, já bych mluvila o tom, že každý z nás prostě to jinak bere. Pro mě nejlepší pacient je takový, který si přijde o své bolesti popovídat, který se přijde ujistit, že jeho bolest není známkou něčeho závažného. A pokud už byl předtím vyšetřený, tak to víme. Pokud nebyl, tak se pokusíme doplnit vyšetření tak, abychom něco nezanedbali. Tomu se v medicíně říká červené praporky, red flags. A pakliže víme, že tam nic takového není a ujistíme ho, že ta bolest je prostě projevem špatného pohybového stereotypu, nějakých degenerativních změn pohybového aparátu, tak ten pacient se kolikrát uklidní a vlastně žádné význačné změny své léčby nechce. Takže toto nemusí být hypochondr, ale jenom člověk, který se chce ujistit, že to není nic závažného.
0: Já vím, že průměrovat asi nepůjde, ale jak dlouho pracujete s pacientem, než se dopracujete k nějaké pomoci pro něho? Kolikrát k vám musí dojít?
1: To je velmi individuální. Někomu pomůžeme při první návštěvě, s někým pracujeme měsíce a mám spoustu pacientů, které mám roky. Já jsem začínala v oboru pracovat více jak před 20 lety a ještě dnes se najdou lidi, kteří ke mně těch 20 let chodí. Jo, s tím, že většinou už jsou to opravdu pacienti, kteří mají nalezenou nějakou léčbu, která jim vyhovuje a třeba chodí jenom pro ten předpis a taky občas si povykládat, protože když se s někým znáte dlouhá dobu, tak o sobě i něco víte navíc, nejenom ty medicinské věci.
0: Hlavně ví, že vám můžou všechno svěřit o té své bolesti.
1: Ano. Myslím si, že ta důvěra v to prostředí je velmi důležitá.
0: Já jenom zopakuju číslo k nám do zlínského studia 221 555 210 nebo se paní doktorky můžete zeptat i na mailu studio.zlin@rozhlas.cz. Chronická bolest dokáže vzít radost ze života, to víme všichni, dokáže člověka izolovat od společnosti a velmi často vede ten stav až k depresivním stavům. Jak často využíváte v terapii právě pomoc vašich kolegů, psychiatrů, psychologů?
1: Základní antidepresivní léčbu si nasazujeme sami. Pomoc psychiatra volíme tehdy, pokud je to příliš složité, ať už třeba možností jednotlivých interakcí chronických léků pacienta s antidepresivy, anebo nějakými individuálními faktory, čili základní antidepresivní léky používáme vlastní podle potřeby, která jsou, a navíc některé léky na depresi mají i analgetický, čili protibolestivý účinek, takže je to velmi standardní léčba.
0: A máme tady volajícího, poprosím vás, dejte si sluchátka. Dobrý den.
2: Haló, můžu mluvit?
0: Můžete.
2: Tady pacient 82 let. Byl jsem před rokem a půl ve Zlíně na neurochirurgii na fixaci všech obratů páteřních. Jo? A to dneska to pořád bolí. Mám i tu náplast, tu morfiovou a beru za ODR. Co by paní doktorka na to poradila? Pan primář mi řekl, že to bude bolet do smrti. Takže
1: Bohužel to se může stát, protože operovat by se mělo v okamžiku, kdy hrozí nevratné poškození organismu. To znamená třeba to, že byste nemohl chodit, což byl asi důvod, proč vás operovali. Ale určitě vám neurochirurg už před operací nesliboval, že ta operace vás zcela zbaví bolesti, protože to tak obvykle v životě nebývá. My bychom byli schopni případně upravit tu náplast, zvýšit její dávku, anebo přidat nějaké jiné pomocné léky od bolesti, nebo vám poradit vhodnou kombinaci, co ještě k těm náplastem můžete brát. To, že budete úplně bez bolesti, to vám neslibuju ani já jako odborník v léčbě bolesti.
0: Takže by se k vám měl posluchač určitě objednat.
1: Ano, bylo by to asi vhodné.
0: Děkujeme za dotaz. O léčbě chronické bolesti si povídám s lékařkou Barbarou Erlichovou. I v dalším vstupu tady bude pro vaše dotazy buď na telefonním čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Je 11.38, posloucháte Český rozhlas Zlín. Hostem dnešní poradny pro zdraví je Barbara Erlichová z ambulance léčby bolesti Zlínské nemocnice. Paní doktorko, jaké novinky v léčbě bolesti máte a na jakou bolest jste zatím krátcí?
1: Novinek za posledních let není zase tolik, protože máme spoustu analgetik, které jsou dlouhodobě a ty nová analgetika se dostávají vlastně hrozně těžce. Dneska, aby lék mohl být použit i na lidi, tak má před sebou několik let, možná i desítek let různých klinických studií a čím dál tím je to přísnější. To, co máme nového, jsou spíše ty invazivní techniky, čili něco, co děláme, abychom těm lidem pomohli, ale už to znamená, že do nich různě pícháme, bodáme, děláme takovéto věci.
0: Na ty invazivní techniky se dostane hned po dotazu našeho posluchače. Prosím vás, dejte si sluchátka. Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den.
0: Můžete se ptát?
2: Jsou už ve spojení?
0: Ano, můžete se ptát paní doktorky.
2: Laďa ze Zlína. Prosím vás, chtěl jsem se zeptat, jestli vůbec by mě tam u vás bylo pomoci. Já mám problémy s páteří už hodně let, ale jako dalo se to jako, vždycky jsem tu bolest jaksi snášel, ale je to rozhodolku horší a teď poslední rok se to velice zhoršilo. Mám jako dextroskolioza a pokročilé degenerativní změny THL přechodu. No a je tady ještě jakási spondyloza a jestlivitá skolioza TH páteře. Já až teď se to strašně pohoršilo, nějak asi před 14 dny. A úplně je takové křečovité do stehen, bolesti jdou. A nikdy v životě jsem jako nic na to nebrával, prostě dalo se to snášet, no tak bolest od rána, jak jsem stál, tak celý den jako, no tak trošku se to rozcházelo. Teď používám Brufen, no ale tož to jenom tak minimálně tlumí.
1: Především, já nevím, pardon, že vám skáču do řeči, především musím reagovat na ten Brufen. Já mám Brufen velmi ráda, ale je to lék, který by člověk mohl vzít jednou za týden. Pravidelné užívání Brufenu anebo jiných léků z této lékové skupiny, to jsou léky na bolest, na teplotu a na zánět, může v určitém věku vyvolávat hodně komplikací. Určitě byste se měl poradit především se svým praktickým lékařem, s obvoďákem, a v případě, že by běžná analgetika nefungovala, tak je vhodné se objednat k nám do ambulance a my bychom s váma probrali, co máte dělat. Můžete u nás dostat infuze, čili kapačky od bolesti, můžeme vám navrhnout nějakou rehabilitaci, nácvik nějakého cvičení a případně najít léky, které byste mohl dlouhodobě i bezpečně brát od bolesti.
0: Tak děkujeme za dotaz. Paní doktorko, vy jste zmínila invazivní techniky. Jak často tedy po nich sáhnete?
1: Je to vlastně jakoby metoda té pozdější volby. Už Hippokrates vlastně říkal, což byl starověký lékař, někdy, já nevím, 400 let před naším letopočtem, primum non nocere, především neubližuj. My samozřejmě našimi invazivními technikami neubližujeme, ale je to nepříjemné. Takže my se snažíme jít postupně, to znamená hledat možnosti, které nejmíň škodí, jak už pohybové aktivity, cvičení, případně nějaké nefarmakologické strategie léčby bolesti s pomocí psychologa, potom hledáme nějaké bezpečné léky, tak jak jsme se bavili s posluchačem před chvílí, a teprve v okamžiku, kdy nám nic nezabírá, tak používáme tady tyto invazivní techniky. Tady bych udělala jenom vsuvku. Trošku by se dalo říct, že i akupunktura je invazivní, protože do vás někdo píchá jehličky, ale tohle je zrovna jedna z těch metod, které volíme jakoby primárně, a jeden z našich kolegů je takový guru akupunktury, takže kolega pan doktor Minařík má hodně pacientů a velmi úspěšně.
0: Umíte přeškolit mozek, aby se s tou nepříjemnou bolestí lépe vypořádal?
1: My úplně neumíme, ale existuje něco, co se jmenuje kognitivně behaviorální technika a je to něco, co používají psychologové, kteří opravdu ten mozek umí přeškolit.
0: Vy už jste to řekla, že vlastně pacientům úplně nepomůžete, že je stoprocentně bolesti nezbavíte, ale asi je to o tom jim ten život zkvalitnit a udělat příjemnějším, že ano?
1: Ano, snažíme se, aby člověku s tou jeho bolestí bylo na světě dobře a aby se z té nesnesitelné bolesti stala bolest, kterou řekne, ano, paní doktorko, mě to sice ještě bolí, ale už jsem schopný se o sebe postarat, jsem schopný na zahrádku, jsem schopný dělat běžné aktivity.
0: Velmi zajímavé povídání o bolesti a o jejím léčení s algezioložkou Barbarou Erlichovou. Bohužel poledne se blíží a náš čas pro poradnu za chvilku vyprší. Ale máme ještě pár minut, tak nikam neodcházejte.
3: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: S lékařkou Barbarou Erlichovou z ambulance léčby bolesti jsem si povídala o tom, jaká je šance se chronické bolesti zbavit. A máme tady posledního volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den, Daňková.
2: Dobrý den.
1: Já bych se paní doktorky chtěla zeptat. Já mám ležáka, maminku 86 let a ona je v totální křeči. Prý má taky nějaké bolesti, jenže nemá, takže já to jako nezjistím. Je možné s ní ještě v tomto stádiu něco udělat? Nějak léčit?
2: Určitě je, ale tady bych vás odkázala. Ve Zlíně existuje Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicíny. Jeho sídlo je ve Štipě. Je to soukromé zařízení, které jehož primářkou je paní doktorka Hegmonová. A oni mají i výjezdní službu. Takže dalo by se domluvit, že by přijeli k vám, maminku si vyšetřili a navrhli vám možnost léčby jak bolesti, tak ostatních těch nepříjemných symptomů, které její stonání provází.
1: Aha, takže paní doktorka Hegmonová.
2: Hegmonová a je to Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicíny Zlín Štípa.
1: Děkuju vám moc krát.
0: Děkujeme za dotaz. Paní doktorko, kolik ambulancí léčby bolesti je v republice?
2: Odhadem tak 70 až 80.
0: A když se budeme bavit o Zlínském kraji?
2: Já jsem se připravovala na vstup do studia, takže jsem si vyjela a vyšlo mi nějakých 11 ambulancí. Ty, o kterých vím, že opravdu spolehlivě fungují, samozřejmě je to naše ambulance pro léčbu bolesti v krajské nemocnici Tomáše Bati. Pak, tak jak bylo řečeno, v předchozím vstupu je to Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicíny, které má sídlo ve Štípě a které má jednak ambulanci ve Štípě a jednak mají možnost i vjet k pacientům tam, kde už pacient se nedostane za lékařem. Pak určitě dobře funguje Centrum léčby bolesti v nemocnici Uherské Hradiště. Ambulance, které fungují ve Zlínském kraji, se dají najít na adrese www.nechcibolest.cz.
0: A pojďme ještě říct kontakt k vám do ambulance.
2: Takže ambulance je v krajské nemocnici Tomáše Bati. Telefonní číslo je 57 755. 2484.
0: Pojďme ještě jednou zopakovat, prosím.
2: 57 755 2484 anebo mohou posluchači volat přes ústřednu krajské nemocnice a chtějí spojit ambulanci léčby bolesti.
0: Vy už jste říkala, že ty čekací lhuty u vás jsou asi 3měsíční.
2: 2 až 3 měsíce.
0: Ale na každého se dřív nebo později dostane. Je to tak?
2: Ano, naše sestřičky si zavedly takový systém vlastně jakoby objednávkový, takže tak, jak pacienti volají, tak si je píšou a v okamžiku, kdy se uvolní kapacity, tak obvolávají, jestli ten zájem ještě je a dávají přesný termín. Pak nám posílají i někteří praktičtí lékaři a odborníci lidi na kapačky, na infuze a tam ta objednávací doba je rozhodně kratší.
0: Paní doktorko, co byste vzkázala všem, které chronická bolest třeba i léta trápí?
2: Aby byli trpěliví, aby byli pokorní a aby se snažili taky pracovat na sobě. Protože ta bolest, ta chronická bolest bývá někdy taky obrazem toho, jak jsme celý život žili a jak jsme se ke svému tělu chovali. Ať už v rámci práce, v rámci koníčku, přetěžování pohybového aparátu, špatné stereotypy pohybu a čím starší jsme a čím víc tyhle změny jsou zafixované, tak tím díl a tím tížej se vlastně ta léčba bolesti dělá. Takže začít bychom měli u sobě, dobře jíst, zdravě se pohybovat, dobře spát.
0: A pokud nás něco trápí, nějaká dlouhodobá bolest, zavolat do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
2: Ano, budeme se na vás těšit.
0: Milým hostem Českého rozhlasu Zlín byla lékařka z ambulance léčby bolesti krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Barbara Erlichová. Moc děkujeme, že jste si našla čas a dorazila k nám do studia.
2: Já děkuji za pozvání a doufám, že jsme pacienty a posluchače tímto k nám ne nalákali, my máme zájem dost velký, ale že jsme jim ukázali aspoň trošku světlo na konci tunelu.
0: Děkujeme.
3: Jak souvisí vila Tomáše Bati, Zlínská nemocnice a rok 1926, kdy Tomáš Baťa slavil své 50. narozeniny? Právě ve své vile, totiž 1. května onoho roku, oslavenec oznámil dar 1 000 000 korun na stavbu zdravotnického zařízení, které brzy oslaví už 100 let od svého založení. Další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: Blíží se 12. a to znamená jediné. Naše dobré dopoledne končí. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Markéta Macháčková. Tentokrát ne z budovy Českého rozhlasu Zlín, ale živě ze zlínského obchodního centra Jablko. No a Silvie Pospíšilová se dnes loučí a přeje vám krásný den.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Brumově Bylnici na Zlínsko včera osadili most přes řeku Vláru. Usnadnění dopravy cyklistům. Prezident může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jednání k přesunu agent úřadu vlády předčasně opouští odborníci. Označili ho za šaškárnu. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně polojasnou oblohu. Během odpoledne až oblačno. Ojediněle se může vyskytnout přehánka a naměříme až 30 stupňů Celsia. Matěj Naradilega, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Nový most pro cyklisty přes řeku Vláru osadili včera ve Svatém Štěpáně, místní části Brumova Bylnice.

0: proti. Po dnešním sněmovním výboru řekl, že neměl výhrady ke konkrétním nominantům, ale spíš k posuzování kandidátů.
1: Nezdálo se mi, že by byl dán dostatečný prostor, abychom jednali a posuzovali všechny kandidáty, kteří byli tehdy navrženi. Každý jeden z navrhovaných kandidátů je kvalifikovaný a schopen tuto funkci vykonávat a generál Hlaváč mimořádně.
0: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci, popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Jednání stále není u konce, odešla z něj ale třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubus z Českého konopného klastru nebo Jan Šulc z Unie lidí se zkušeností se závislostí. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Babiše z hnutí ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Sport. Fotbalisté Slovácka vstoupí v Brně do baráže, ve které budou proti druholigovému Artisu hájit místo v nejvyšší soutěži. Utkání začne v 18 hodin. Jeden z nejzkušenějších hráčů Slovácka Vlastimil Daníček očekává hodně mentálně náročné zápasy.
2: Možná je prostor na nějakou nervozitu, ale u mě až tak ne. Spíš nebudu mít problém s tím, když nastoupí někdo mladý, mladší nebo nervóznější kluk a bude se chtít do mě opřít a já tam pro ně budu, pro ty hráče. Takže já to beru jako výzvu, jako odhodlání a prakticky dá se říct, že se na ten dvojzápas těším. Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně polojasno, během odpoledne může být i oblačno a to zejména na Valašsku, kde se mohou vyskytnout i přehánky. S malou možností může být přehánka i jinde. K večeru již bude v regionu beze srážek. Povane slabý proměnlivý, přes den postupně mírný vítr, nejvyšší teploty 27 až 30, na Vsetínsku místy jen 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. A po zprávách Morava krásná zem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Ano, právě začala Morava krásná zem, pravidelný pořad Českého rozhlasu Brno a Zlín. Příjemný poslech vám přeje Jiřina Ostrá. Polkou Blahoslava Smišovského a Jaroslava Hájka Malované dny vás úvodu pozdravila frajárka. No a já nyní zdravím všechny Valdemary, dnes totiž mají svátek, na Slovensku pak Ivety. Samozřejmě, že nejenom zdravím, ale také přeji jen to nej. Co a komu popřejete vy, to se během pořadu určitě dozvíme. Tady je telefonní číslo 726 46 520 a teď už tu Faranka.

0: To byl valčík Miroslava Irši kolem nás. No a už tady mám první telefonáty. Tak paní Slováčková, dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěli bychom popřát, zítra oslaví svůj svátek a za týden zase narozeniny pán Vilém Gerich z Trnavy. Vilémku, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a hodně rodinné pohody. To ti přejí kamarádi Marie a Mirek.
0: Mm-hmm, tak jo, tak přáníčko jste pěkně přidala, paní Slováčková, doufám, že i písnička se bude líbit. No já už můžu dopředu prozradit, že se jmenuje Kamaráde můj, takže aby se panu Vilémovi mohla líbit. Paní Slováčková, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A už pan Tonek z Miroslavy. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdraví rozhlas Brno a všechny posluchače. Prosím o zahrátí písničky paní Rusňákové. Dnešním dnem 27.5. se dožívá paní Zdeňka Rusňáková z Dobrého pole 77 let. Za její odpracovaná léta a výchovu svých dětí jí přeji vše nejlepší, hodně zdraví, které tak potřebuje, a štěstí v dalším jejím životě. To přeji dcery Božka, Zdeňka, Iva a dva zeťové Petr a Lukáš. Dále 7 vnoučat a 4 pravnoučata. Posílaj babičce sladkou pusu. Děkuji za
0: to
2: prostor.
0: To bylo gratulantu. Všichni ti, kteří mají paní Zdeňku Rusňákovou rádi, samozřejmě ji blahopřejí ke krásným, já můžu říct šťastným, 77. narozeninám, protože ta sedmička, pane Tonku, ta je šťastná. To je šťastné číslo.
2: Právě,
0: tak jo, tak se mějte hezky.
2: Děkuji.
0: Nashledanou.
2: Děkuji vám moc. Nashledanou.
0: A já už jenom říkám, kamaráde můj.

0: Bojané dohráli polku Pavla Skočíka a Stanislava Esterky. No a já tady mám telefonát ze Záhory, ze Smolínského, je to pan Milan. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a i vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov Českého rozhlasu. Prosil bych o zahrátě pěsničky k dnešním narodinám pro mámu, starou mámu a tetu Tereziu Matulovu z Petrovej Vsi, která sa dnes dožívá krásných a požehnaných 95 rokov života. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia a Božího požehnania od Panny Marie Šaštínskej. Praje jí to sestra Zita Vlková s rodinou, syn Štefán s rodinou, dcera Blažka s rodinou a nevesta Gitka s rodinou a rodiny Masárová, Číšková a Beňová. Ďakujem, pani Ostrá, niekedy nasledanou.
0: Niekdy zase nasledanou. A teď už přání pro pana Jiřího Vatku. Jirko, dnes právem ti náleží tvé 80. narozeniny slavit. Dáreček, který ti chceme dát, je co nejvíce zdraví, pohodu, štěstí, stálý úsměv a do dalších let jen to nej. Hana a Olin z Moravy. Je tady písnička, písničky si, přátelé, jak jistě víte, nemůžete vybírat, ale já jsem si ji napsala jako písničku ze srdce. Teď to bude, milý pane Jiří, Jirko, jiná písnička a budou to lidové v podání Jošky Šmukaře.
2: Český rozhlas Zlín.

0: No a teď jsme si spolem zaspívali s Jožkou Šmukařem, kterého doprovodila studiová kapela. A už tady mám další telefonát a je to paní Maruška z Nivnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, milá paní Jiříko a milí posluchači. Já bych dnes chtěla popřát zítra oslavný svátek milý a veselý pan Vilém Hofmann z Pitína. Přejeme mu pevné zdraví, hodně optimismu, lásky, pohody a krásný život s manželkou Květinkou, kterou srdečně taky zdravíme, a oběma přejeme vše jen to nejlepší a se mají stále rádi. Mm-hmm. To jim přeje Maruška Mirek z Nivnice. A ještě bych pozdravila paní Marušku Jeřábkovou, trochu nám stůně, tak Maruško, a se brzy uzdravíš, a všechny přátelé od Moravce až po Lopeník zdravím a přeju všem krásný den a vám také, Jiřínečko, a se máte dobře a jsme rádi, že vás v rozhlasí máme.
0: Tak, vy se mějte také dobře, paní Maruško. Někdy zase nashledanou. Tak.
1: Někdy nashledanou.
0: Tak a měla jsem tady ještě jeden telefonát ze Záhorí, takže zdravím i tohoto milého posluchače. Říkal, že máme tady pěkné písničky, tak jsem ráda, že si našel zrovna tento pořad Moravu krásnou zem. No a hudební přání i pro dlouholetou kamarádku z Horních Věstonic, paní Květ tu Mrázkovou. Je to přání k jejím dnešním kulatým osmdesátinám. Milá Květino, přejeme ti, ať v tvých očích štěstí září, ať se ti vždy ve všem daří. Rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží. Hodně jídla, hodně peněz, kde je práce, tak tam neles. Krásný život, krásný svět, vždy tě ti teprve 80 let. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Hodně zdraví do dalších let přejí Dáša a Jožka a písničkou potěší Večerka, což je slovácká dechová hudba z Hlohovce.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: No a teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Připomínám telefonní číslo, pakliže ho neznáte. 726-465-200. A já se vrátím k předchozí písničce. Byla to Mladá láska Josefa Konečného. No a zpívali Jitka a Břeťa Osičkovi. No a tak rozblikal se mi tady jeden z telefonů, tak já si ho vezmu. Dobrý den, Ostra, kdo pak je u telefonu?
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady je Havránková Marie Jasenice.
3: Ano.
4: A chtěla bych poděkovat dcerce Blance za prostě, jak mě už pořádala všechno oslavu k mém 90. letem narozeninám.
3: No tak to je krásné, paní Havránková. Tak to je velké poděkování. Tak já doufám, že jste si oslavy užila, paní Havránková, společně s těmi milými, kteří vás mají určitě moc rádi. A že si teď užijete i pěknou písničku.
4: Děkuju.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: No a písnička i k dnešním kulatým narozeninám 40 let slaví pan Radek Javor ze Starého Hrozenkova. Hodně štěstí, zdraví a lásky mu přejí manželka Jana a děti Michael a Zorinka. K blahopřání se připojují rodiče, tchýně, prarodiče a sourozenci. No a s písničkou se pak připojuje Stříbrňanka.

0: tak to bola Kostelanská, Iva Horkého a Antonína Perničky hrála, jak už jsem říkala, Stříbrňanka. A teď tady mám telefonát ze Smrku. Pan Novotný Mirek je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jiřinko. Tady kdysi spolu jsme hodně telefonovali. Já jsem mezi tím prodělal operaci srdce a takové drobnosti. A já jsem nebyl v stavu zjistit vaše číslo. A když jsem to dneska zjistil, tak říkám, zkusím to. Jsem rád, že jsem se dovolal. A když už jsem se dovolal, jestli si pamatuje, vy máte dobrou paměť.
0: No.
1: Jestli si pamatujete, já jsem vždycky chtěl zahrát od babou.
0: Ano.
1: Tak ano, ještě si to pamatujete.
0: A chcete i
1: a
0: teď?
1: Vy nemůžete mi dát písničku, kterou bych chtěl.
0: No teď ne, ale někdy večer ji dám pro vás.
1: No, já mám rád písničku Vesnička na blatech.
0: Vesnička na blatech, no tak to tam zařadíme, pane Mirku. Vesnička na blatech zazní v některé Moravě krásné zemi večer jenom pro vás, jo? No a srdíčko, Ježiš. Srdíčko tluče, tak jak má?
1: No, jsem 3 roky po operaci, zatím zaplať pánbu, jak se říká.
0: Tak to tady zaťukám, ať to tak dál pokračuje a vy můžete neposlouchat pěkné písničky, no a večer právě, nebude to tedy dnes večer, protože těch písniček ze srdce je tam větší množství.
1: Jasný.
0: Takže vy jste trpělivý posluchač,
1: ano,
0: tak já vám přeji krásná další léta života. Nashledanou.
1: Vám taky, naschle.
0: Nashledanou. No a písnička k dnešním kulatým narozeninám, to jsem vlastně předala Radkovi Javorovi ze Starého Hrozenkova před maličkou chvilkou, takže tady chtěla bych popřát mojí nejlepší kamarádce Sabině z Bukovan k jejím dnešním 26. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání a ať se jí splní všechno, co si přeje a ať je šťastná. Tak to jí přeje nejlepší kamarádka od dětství a je to Nikola. A ještě před písničkou si vezmu jeden telefonát, takže zdravím, kdo pak je tentokrát u telefonu. Dobrý den. Haló. Tak, bohužel se neslyšíme, takže si pustíme tu písničku, bude to krásná písnička, chceme jít dál spolu.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, krásnou písničku zahrála Moravěnka. Další telefonáty, tak jeden z nich je ze Strážnice, kde zdravím paní Žovkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás Brno a Zlín. A chtěla bych nechat popřát panu Pavlovi Ondrovčíkovi ze Sudomří, který měl včera krásné narozeniny. Tak mu přeju hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky, aby mu všechno vyšlo, co si přeje. Zítra má narozeniny paní Anička Smetanová ze Strážnice, taky přeju hodně zdraví a štěstí. A protože včera bylo aj Filipa, tak bych chtěla popřát mojemu pravnučkovi taky hodně zdraví, štěstí, pohody, krásný známek ve škole. To přeje prababička a kamarádka, všechno možné. Dohromady vám přeju hodně a děkuju.
0: Byla to paní Žovková v jedné osobě. Nashledanou.
1: Ano, děkuji moc, nashledanou.
0: Nashledanou, pane Františku z Hrubé Vrbky, teď už jste na řadě vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, jednou vás zdravím. Všechny posluchače tak krásného pořadu. Já bych chtěl popřít. Nedovolal jsem se v pondělí 25. oslavy naše vnučka, krásné narozeniny 16 roku, Anička Otu. Tady prejeme babička, těra z Vrbky, jako maminka je jí a bratříc František, teta Markéta a skladná Karolíka Markéta Ondrášek. Hodně zdraví, no.
0: Dobře. Pro Aničku Otu, pane Černobíle. Ano. Nashledanou.
2: Ano. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. No a dnes slaví krásné narozeniny paní Naděnka Blašková z Velkých Pavlovic. A přání, milá Naděnko, už od samého zrodu světa všem nám stejně přibývají léta. Čas ten se nedá zastavit, je třeba co nejlépe si žít. Do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti ti přeje kamarádka Lidka Marková. No a dnes slaví 80. narozeniny paní Milada Petříková z Hrušek u Břeclavy. Pro ní pak následující. Milá teto, přejeme ti hlavně zdraví, pohodu, lásku od tvé veliké rodiny a radost každého nového dne. Děkujeme ti za tvoji pomoc, kterou si nikdy neodmítla. Jsme rádi, že tě máme. Vše nejlepší přejí švagr Jara a neteře Jarka a Milena s rodinami. Je čas na písničku a s tou už přichází Podhoranka.

No tak Podhoranka dohrála Verbuňk, Milana Nedůchala a Lenky Bartolšicové Ježovský háječek. No a ještě chtěli bychom dodatečně popřát našemu tatínkovi Zdeňkovi Paškovi z Míkovic k jeho 55. narozeninám. Tak Zdeněčku, hodně zdraví, štěstí, smíchu, pohodu a slunce ve tváři a ti všechno dobře vyjde a stále se ti všechno daří. To ti ze srdce přejí tvoje milované dcerušky. A další prosím o zahrání Antonínovi Bábíčkovi z Vacenovic k 85. narozeninám. Přejeme hlavně zdraví a štěstí za celou rodinu Aneška, to už jsou studiové maily. Tady další prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Jaroslava Daňka ze Snovídek u Vyškova, který se dnes dožívá krásných 80 roku. Zároveň mu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody, ještě mnoho mysliveckých zážitků a ať mu chutná pivečko. To přeje Radek s rodinou. Rádi bychom dali zahrát našemu úžasnému, obětavému a laskavému tatínkovi a manželovi Lukáškovi Hušťavovi k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví, kterého nikdy není dost, štěstí a lásky nekonečně tolik, kolik jí rozdává. To přejí dcery Ivanka a Sonička, zeť Matuš a manželka Ludmilka. K přání se také připojuje celá rodina Hušťavova a také Šimková. A úplně poslední, milá Maruško, píše Jarda Wolf, přejí ti brzké uzdravení, hodně sil, klidu a pohody a ti... Ať je ti každý den o něco lépe a brzy se zase usmíváš jako dřív. Myslím na tebe a posílám hodně zdraví, energie a dobré nálady. Drž se a brzy buď zase fit. Tak slova povzbuzení jsou pro paní Marušku Jeřábkovou z Kostic. Písnička ta samozřejmě také nechybí a budou to Sobuláci, kteří budou hrát ta Lotská lůčka.

Sobuláci potěšili písničkou Ta lhocká lůčka, písničkou Radoslava Muselíka a Blahoslava Smišovského. No a je 12 hodin 56 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Užijte si, přátelé, dnešní den, nejlépe pak někde ve stínu. No a pokud si Moravu krásnou zem naladíte i krátce po 18. hodině, budu ráda. Těší se Jiřina Ostrá. No a na závěr Gloria v jejím podání už zní prostějovská Antonína Žváčka.

0: dnes večer v České televizi. ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Samec slona afrického Jack, který v pátek usmrtil slonici Ulu, ve zlínské zoo do budoucna nezůstane. Uherské Hradiště prodává 3 městské domy. Samospráva Přerova přispěje hasičům na novou techniku. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno, během odpoledne místy oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Nejvýše naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Samec slona afrického Jack, který minulý pátek ve zlínské zoo usmrtil slonici Ulu, v zahradě nezůstane. Českému rozhlasu to včera potvrdil ředitel zahrady Roman Horský. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z Maďarska, kde po konfliktu s ním už dříve uhynula jedna ze slonic. Odborníci na chov slonů afrických mu ale tehdy doporučili dát druhou šanci, a to hlavně kvůli dalšímu chovu tohoto ohroženého druhu. Pokračuje člen komise odborníků na chov slonů v lidské péči, Konmul.
3: Věděli jsme, že už v předchozí zoo v Maďarsku měl Jack problémy, přesto ale od 25 člené komise odborníků dostal doporučení k přesunu do zlínské zoo. Geneticky je totiž pro chov afrických slonů velmi cenný a právě proto jsme mu chtěli dát druhou šanci.
1: Radnice v Uherském Hradišti nabízí k prodeji 3 domy, které jsou v majetku města. Očekává za ně v součtu příjem v desítkách milionů.

0: protichemických ochranných oděvů. Uvedla to mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
1: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
0: Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu.
2: Počasí.
0: Dnes ve Zlínském kraji očekáváme převládající polojasno, během odpoledne může být i oblačno, na Valašsku se mohou vyskytnout přehánky. K večeru již bude v regionu beze srážek a postupně se vyjasní. Povane slabý proměnlivý vítr, nejvyšší teploty 27 až 30, na Vsetínsku jen kolem 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/49 v Lípě na Zlínsku havarovalo nákladní a osobní vozidlo. Počítejte zde s omezením provozu. Taky u Libosvár na Vsetínsku se bouralo, i zde se mírně zdržíte. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, k tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek,
1: ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Hledišti, určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, mm-hmm. nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi toho.
1: Jo, my jo? Dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro... co páté představení, jako že se odbouráme, nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, že jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře vidět?
1: Možná ukrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo Julie.
0: Tak, a koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no... Z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce?
1: No,
0: to je
1: no.
0: Taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Vystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout. Takže,
0: z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to. Spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne? Ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: Já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, půl jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou
1: paměť. To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Naštěstí ne, naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: To pak, když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba
1: ta moje postava samozřejmě nebyl úplně nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: Ale byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba Zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, nějak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některým.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Což já je? Už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak. A vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože když jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře. Je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo výpoví službu takzvaně?
1: Jako, to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako, ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám nějaký jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zasednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: Zimně, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do tebe, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví. David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Od druhé poloviny června začnou ve Zlínském kraji jezdit nové cyklobusy, které zamíří do Mílých Karpat. V psychiatrické nemocnici v Kroměříži přibudou díky novému pavilonu akutní lůžka pro dospělé i děti. Fotbalisté Slovácka vstoupí v Brně do baráže o účast v příští prvoligové sezóně. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně polojasno, během odpoledne až oblačno a ojediněle se může vyskytnout přehánka. Nejvýše naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Radilek. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a z Bojkovic do Žítkové či Viskovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Beskyd, Hostýnských Vrchů nebo Chřibů. Provoz cyklobusů popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
2: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
1: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Budova bude v zadní části areálu. Nabídne zázemí 90 lůžek pro akutní psychiatrické dospělé pacienty i 25 akutních lůžek pro děti a dorost, která v nemocnici zatím chybí. Pokračuje ředitelka Kroměřížské psychiatrické nemocnice Adéla Stoklasová.
3: Předpokládaný konec stavby je plánovaný na listopad 2027. Rozpočet stavby je 800 milionů a čerpáme na ní částečně dotace z ministerstva zdravotnictví a zbytek je z vlastních zdrojů. Dotace je 230 milionů.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.

0: příští prvoligové sezóně. Úvodní duel odehrají od 18 hodin na hřišti soupeře, tedy Artisu Brno. V historii České ligy zatím v baráži vždy uspěly týmy, které hájily příslušnost v nejvyšší soutěži, což je i případ Slovácka. Trenér Roman Skuhravý se tím ale neuklidňuje.
1: My nepodceníme vůbec nic, mají zkušenýho trenéra, rozhodně tu příležitost, kterou si vybojovali, tak budou chtít využít, a my jsme si ale vybojovali úplně stejnou příležitost a chceme hrát příští rok ligu, takže těším se na skvělý zápas.
2: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně polojasno, během odpoledne až oblačno a na Valašsku se vyskytnou přehánky. Ojediněle to mohou být i bouřky. S malou možností může být přehánka taky jinde. K večeru již bude beze srážek a postupně se má obloha vyjasňovat. Povane slabý provněnlivý, přes den postupně mírný severozápadní vítr. Nejvyšší teploty dnes naměříme v rozmezí 27 až 30, na Vsetínsku pak místy jen kolem 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/55 mezi Uherským Ostrohem a Starým Městem na Uherskohradišťsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Na silnici 438 u Zahnašovic na Kroměřížsku havaroval osobní automobil do stromu. Zprávy končí a teď už dobré odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A pěkné odpoledne vám už přeje také Pavel Vacek. Teploty v našem kraji šplhají po 14. hodině k 28 stupňům Celsia, což jsou už hodnoty, kdy je lepší, pokud možno, omezit nějaké vážnější či výraznější aktivity. V Holešově dnes přesto seniori sportovali. Jak? To se dozvíte od naší regionální stopařky kolem 14:15. Začneme ale vážnější aktuální informací. Další případ pseudomoru drůbeže potvrdila krajská veterinární správa Zlínského kraje v Brumově Bylnici na Zlínsku. Začátkem měsíce byla nemoc rozšířená i na Kroměřížsku. Jak situace v regionu nyní vypadá a jaká jsou platná opatření, to uslyšíte hned po písničce. Petr Kolář se v ní bude radovat. Ještě že tě lásku mám. My jsme rádi, že máme vás, posluchače Českého rozhlasu Zlín. Ať je vám s námi dobře i ve středu 27. května.
2: Český rozhlas Zlín.

0: ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď budeme také informovat o důležité věci. V Brumově Bylnici byl potvrzen výskyt newcastleské choroby drůbeže, nazvané taky pseudomor. V katastru města i v blízkém okolí platí mimořádná veterinární opatření. Podrobnosti má pro nás reportérka Karolína Macejová. Hezký den.
1: Hezké odpoledne. Ohnisko nemoci potvrdila v Brumově krajská veterinární správa Zlínského kraje. V nakaženém chovu bylo podle webu města přes 50 kusů drůbeže. Katastrální území Brumov-Bylnice a sousední obce Návojná, Nedašov, Štítná nad Vláří a Valašské Klobouky jsou aktuálně v přísnějším pásmu ochrany. Další veterinární opatření se týkají širšího pásma dozoru. Do něj spadá okolí 10 kilometrů od centra nákazy. Tato zóna sahá i za české hranice na Slovensko. Tamní státní veterinární správa proto zavedla stejná opatření, jako jsou na moravské straně hranice i v obcích okolo Půchova a Trenčína.
0: Jaké povinnosti mají chovatelé drůbeže a ptactva v místech s nákazou?
1: Veterinární opatření ve vymezených zónách popisuje ředitel krajské veterinární správy Zlínského kraje Michal Kamarád.
2: Je potřeba provést vlastně soupis všech hospodářství, kde je chovaná drůbež. Co je úplně asi nejdůležitější, je maximálním způsobem zabránit kontaktu volně žijících ptáků s chovanými zvířaty a zvýšit maximálním způsobem úroveň biologické bezpečnosti.
1: Důležité je zamezit přístupu volně žijících ptáků nejen k chovu, ale i jejich krmení a vodě. Nařízená je i zvýšená hygiena zemědělských podniků a každý úhyn a nemoc ptáků musí majitelé hlásit krajské veterinární správě Zlínského kraje.
0: Obdobná situace byla začátkem května na Kroměřížsku. Jaká opatření proti newcastleské nemoci platí tam?
1: Uzavřené pásmo v okolí Podhradní Lhoty na Kroměřížsku je už zrušené. Inspekce prohlíží chovy, které byly součástí širšího pásma dozoru. Pokud se nevyskytne v této oblasti další případ, budou podle veterinářů opatření zrušena úplně, a to začátkem června.
0: Karolíno, jak se nemoc ptactva projevuje a je proti ní obrana?
1: Newcastleská choroba je vysoce nakažlivé virové onemocnění, postihující především hrabavou drůbež. Kromě kuřat mohou onemocnit také krůty, pávy, bažanti, perličky, holuby, křepelky a koroptve. Onemocnění má podobné příznaky jako ptačí chřipka. Způsobuje ztráty produkce, pokles snášky u nosnic a může vést k hromadným úhynům. Podle ředitele Zlínské krajské veterinární správy Michala Kamaráda může pomoct očkování.
0: V Brumově Bylnici byl potvrzen výskyt newcastleské choroby drůbeže, nazývané taky pseudomor. V katastru města i v blízkém okolí platí mimořádná veterinární opatření. Podrobnosti jsme probrali s reportérkou Karolínou Macejovou. Děkujeme za ně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Stadion Míru v Holešově dnes patřil aktivním seniorům. Vůbec první sportovní hry seniorů nabízely účastníkům pohybové aktivity, sportovní disciplíny, ale i takové společné setkání v příjemné atmosféře. Na místě byla také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Tak se dozvíte, jaká byla v Holešově atmosféra. Už za okamžik.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Možná jste si teď při poslechu Českého rozhlasu Zlín také zavzpomínali na nekonečný příběh a Atreo a dobrodružství. My teď půjdeme za takovým lehčím dobrodružstvím, sportovním. Stadion Míru v Holešově dnes patřil aktivním seniorům. Vůbec první sportovní hry seniorů nabízely účastníkům pohybové aktivity, sportovní disciplíny a další zajímavé věci. Akci připravilo město Holešov společně s Atletikou Holešov, první základní školou Holešov a Centrem pro seniory Holešov. Jak to na místě vypadalo, si teď můžeme připomenout. Do dopoledního vysílání se totiž z Holešova přihlásila naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Regionální stopař.
2: Jak to na místě právě teď vypadá, to nám prozradí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Dobrý den.
3: Krásné dopoledne ze stadionu Míru v Holešově. Atmosféra je tady velmi příjemná a hlavně tady cítím spoustu energie. Počasí nám vyšlo nádherné. Někteří se potíme i bez toho, aniž bychom podávali sportovní výkony. Sportovní hry seniorů odstartovaly dnes v 9 hodin a účastníci už teď obcházejí jednotlivá stanoviště, které je tady připraveno celkem 10. A mohou si na nich vyzkoušet různé pohybové aktivity, protahovací cvičení nebo třeba i hod oštěpem. Jak celá akce vznikla nám, ale teď prozradí Marta Fuchsová, koordinátorka a projektová manažerka Centra pro seniory Holešov. Paní Fuchsová, dobrý den.
4: Dobrý den všem posluchačům. Tak naše Centrum pro seniory v rámci projektu města Holešov Aktivní stáří v našem městě podporuje myšlenku toho aktivního pohybu pro všechny. Aktivní pohyb je strašně důležitý, zapojovat hlavu, hýbat se. Cílem této akce nejsou sportovní výkony, ale především ta radost pohybu. Společně strávený čas, příjemně se tady společně pobavit pro všechny návštěvníky 60+.
3: Paní Fuchsová, proč je podle vás tak důležité motivovat seniory k podobným aktivitám?
4: Protože je důležité se hýbat, zapojovat mysl, hlavu, aby jsme byli co nejdéle aktivní.
3: Já vám děkuji za tyhle úvodní informace a opravdu musím potvrdit, že aktivní pohyb a setkávání je velmi důležité pro zdraví i do pozdějšího věku. Já tady totiž sebou mám taky dvě účastnice dnešního sportovního dne seniorů. Její paní Zdeňka a paní Bedříška, které navštěvují taky Sokol v Holešově a na dnešní akci vyrazili. Dobrý den dáme i vám. Co vás na dnešní akci nalákalo? Začnou paní Zdeňky.
5: Tak mě nalákalo to, že ráda soutěžím a jsou dlouholetá členka Sokola Holešov a zúčastňuju se každé akce, bych řekla.
3: Takže první ročník sportování seniorů tady v Holešově je pro vás jenom začátek tradice tady té akce, bych řekla. Jak to má paní Bedříška, co nalákalo vás?
6: Mě nalákala ta spousta dobrých lidí, kteří se tu setkají a zasportují si, pobaví se, skamarádí se.
3: To já můžu jenom potvrdit, že kamarádění tady probíhá i na mezinárodní úrovni. Přijel totiž taky spolek ze Slovenska, který dokonce vytvořil jedno stanoviště a aktivně se účastní sportovních dnů seniorů. Paní Zdeňko, kdybyste měla vypíchnout jednu disciplínu, která vás tady zatím nejvíc bavila, nebo na kterou se těšíte, která by to byla?
5: Tak já nevím, mě by nejvíc bavilo, jak jsme tam házeli ty míčky do těch kruhů. Opravdu mě to bavilo, se to zdá být jednoduchý, ale na to, že si myslím, že se dostrefuji, tak jsem jeden netrefila.
3: A vy, paní Bedříško, už jste taky zaznamenala nějaký neúspěch, nebo je to zatím všechno úspěšné?
6: No, neúspěch už jsem zaznamenala, ale těším se na hod oštěpem. Ten jsem ještě neprovozovala.
3: Já si ho asi půjdu taky zkusit. Dámy, děkuji vám a doufám, že si dnešní den seniorů v Holešově opravdu užijete. No a já ještě připomenu, že dopoledne nekončí, že pokračujeme po celé dopoledne a pro účastníky je připravené také občerstvení a dobrá odměna. Budeme se těšit na další zájemce tady společně s klubem seniorů a se všemi, kteří se dnes sportovního dne seniorů v Holešově účastní. Naslyšenou.
7: Nazdar. Petro, děkujeme za informace i atmosféru z dnešních sportovních her seniorů v Holešově a naslyšenou.
3: Mějte se krásně.
0: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která se do dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásila z prvního ročníku sportovních her seniorů v Holešově. Příště se může ozvat i z vaší akce. Stačí o ní dát stopařce vědět na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
8: Jméno Josefa Trojana se v poslední době skloňuje zejména v souvislosti s jeho stvárněním československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu. Jak se na roli připravoval a co ho čeká dál, se zeptám ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, a to v rámci filmového festivalu dětí a mládeže. Rozhovor s Josefem Trojanem poslouchejte 29. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
9: Jak souvisí vila Tomáše Bati, zlínská nemocnice a rok 1926, kdy Tomáš Baťa slavil své 50. narozeniny? Právě ve své vile, totiž 1. května onoho roku, oslavenec oznámil dar 1 000 000 korun na stavbu zdravotnického zařízení, které brzy oslaví už 100 let od svého založení. Další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: 5,5 minuty nás dělí od 14:30, to je čas, kdy se z dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín dozvíte, jaké nás čeká počasí. O tyto informace se postará meteoroložka Bára Kučerová, hezký den. Halo, halo, slyšíme se, ještě jednou zdravím do Brna.
1: Pěkné odpoledne.
0: A výborně, už spojení funguje, to mi spadl kámen ze srdce a určitě spadne i mnohým posluchačům, jakmile zjistí, jak v našem kraji je právě teď, že třeba nemusí vážit cestu ven, protože vypadá to, že je teplo, že ano.
1: Ano, teplo opravdu je, ty teploty se pohybují sice v poměrně širokém rozmezí, je to konkrétně 25 až 30 stupňů Celsia. Ty vyšší hodnoty jsou spíše v té jihozápadní, západní polovině kraje, naopak ty teploty okolo 25 stupňů, ty jsou spíše na severu kraje. A také na severu kraje podél hranic s Moravskoslezským krajem se už vlastně od zhruba poledních nebo popoledních hodin postupně postupují přehánky, jsou v nich také bouřky a jsou takové dvě za sebou. Teď jedna přišla, už odešla na Slovensko a teď se druhá skupina těchto přehánek právě podél té hranice směrem na Slovensko opět zase přesouvá.
0: Vida, tak se námi přesouvají tedy bouřky a jak ten přesun bude pokračovat? Jinými slovy, jak se vyvine počasí v nejbližších hodinách?
1: A to polojasno, které teď krom těch bouřek, případně skoro jasno na obloze máme, tak by mělo zůstat. A to až do večerních hodin, kdyby potom se srážky postupně měly rozpouštět, měly by ustávat a přesouvat se dále na východ, tak se bude vyjasňovat také na obloze a přehánky nejenom, že se mohou vyskytnout na Valašsku, ale s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout jinde a každopádně je s nimi opravdu dnes nutno počítat a teploty ty vlastně dosahují svých maxim, ty dneska mají být mezi 27 a 30 a někde mohou zůstat právě ta maxima jen kolem 25 stupňů Celsia.
0: Vida, takže jsou to maxima, z toho bych vydedukoval, že zítra nám teploty lehce klesnou, určitě ale klesnou směrem k noci, kam až?
1: Ano, klesnou zítra ráno, budou mezi 8 a 5 stupni Celsia, ve vyšších polohách ty ranní teploty mohou zůstat i kolem 10 stupňů Celsia.

0: Fungovalo tak, jak to je. Ne, dělám si legraci, ale trošičku to tak někdy je, samozřejmě. Ten produkčně technický tým, jak jsem říkal, je s náma už několik let.
1: Letos po deváté je mezi organizátory i Denisa Juříčková.
2: Pro mě je festival velice srdcová záležitost. Já jsem moc ráda, že se můžu tolik let sem vracet a ten tým je výborný a funguje moc hezky a já jsem ráda, že to takhle jako je.
1: 66. ročník Zlínského filmového festivalu začíná už zítra a potrvá do středy 3. června. Karolína Macejová, Český rozhlas.
3: Zlínský filmový festival přináší ve městě, ale taky řadu dopravních omezení. O těch budeme mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zhruba za půl hodiny. Zůstaňte s námi. A když s námi zůstanete, tak pro vás budu mít taky hádanku. Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání seriálu Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
4: Český rozhlas Zlín.

0: I Věra Špinarová byla součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Když se řekne lední medvěd, tak si asi každý představí bílé zvíře, které neustále bojuje s vnitřním chladem. Že je všechno trošku jinak, prozradí Martin Písařík v dnešním vydání cyklu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehrát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto

0: Evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehrát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: V sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Jožka Kubáník.
3: Každý kluk

0: Paráži o účast v první fotbalové lize nepatří jen taktická příprava, ale taky drobná psychologická hra. Platí to i o souboji Slovácka s brněnským Artisem a my se tomu budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za okamžik podrobněji.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: klidné, pohodové písni kapely Hradišťan teď trošku přidáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín na Dynamice. Dva zápasy, které rozhodnou o budoucnosti obou soupeřů. To je fotbalová baráž o účast v první lize, která čeká Slovácko a Artis Brno. Pro oba kluby jde o premiérovou zkušenost s touto soutěží, ve které hraje výraznou roli taky psychika. Možná i proto trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, že jasným favoritem je dosud prvoligové Slovácko. Jak teď také uslyšíte v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Historie nelže a historie ukazuje, že ty manšafty z té ligy tak zatím po každý to zvládly. Tím, že hrajou těžký zápasy se Spartou, ze Sláví, za tu sezonu, že mají hodně těžkých zápasů, tak před plnýma stadionama, tak je na té straně toho Slovácka.
2: Pasuje trenér druholigových fotbalistů Artisu Brno Roman Nádvorník do role favorita barážového dvojutkání dosud prvoligové Slovácko. Trenér týmu z Uherského Hradiště Roman Skuhravý reaguje takto.
3: Vůbec to takhle neberu, protože jak znám Romana, tak to může být i taktický tah, takže jsem úplně imunní vůči tomu, prostě mě zajímá to mužstvo, mě zajímá, jak hrají, jak reagují na vstřelený gól, jak reagují na obdržený gól a na to se chci nachystat.
2: U Slovácka bylo už docela dlouho před koncem sezóny jasné, že ho čeká právě baráž. Trenér Skuhravý tak potenciální soupeře sledoval a věří, že Artis dobře načetl.
3: Víme o individualitách, víme o tom, jakým způsobem zakládají a víme, jaký přechod mají do útoku, takže tyhle ty věci prostě víme, ale myslím si, že to bude jakoby o nás, jakým způsobem my budeme schopni diktovat tempo té hry v těch 90 minutách v prvním i v druhém zápase.
2: Artisu Nádvorník může mít při přípravě na soupeře jednoho zajímavého rádce, brankáře Jiřího Borka. Ten strávil ve Slovácku několik let a ještě v něm začal tuto sezónu. Do Brna přestoupil v zimě. Jako špion ale prý nefunguje.
4: Zatím jsme to neřešili, uvidíme, jestli si mě ještě vytáhne, ale myslím si, že on v těchto věcích je určitě zkušenější a chytřejší než já, takže sám bude nejlíp vědět, co a jak.
2: Úvodní barážové utkání začne v Brně v 18 hodin. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. David Nekvinda, Český

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Odboráři společnosti Z Group Bus vyhlásili stávkovou pohotovost. Potrvá až do odvolání. U Frištáku na Zlínsku pokračují dokončovací práce na dostavbě dálnice D49. Hotovo by mělo být ještě v červnu. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno, během odpoledne místy oblačno, ojediněle se taky může objevit přehánka. Nejvýše naměříme až 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín je s vámi Matěj Neradilek. Odboráři společnosti Z Group, která provozuje ve Zlínském kraji autobusovou dopravu ve Zlíně, Kroměříži i v Setíně, dnes vstoupili do stávkové pohotovosti. Tento stav potrvá až do odvolání. Podrobnosti o důvodech vyhlášení pohotovosti dodává Libor Weinstein, předseda základní odborové organizace Odborového svazu pozemní a letecké dopravy Brno.
3: Co se týká kolektivního vyjednávání, tak je to z důvodu více než půlročního časového období, kdy jsme se nedohodli na žádné navýšení mest ani zlepšení údržby vozů technického stavu. Takže po roku jednání a žádný výsledek.
1: Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku otevřít ve druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na víc než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky. Pokračuje mluvčí silničářů Jan Rídl.
4: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Frištáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve třetí dekádě června.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil její založení před několika týdny.
5: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
1: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 16 haléřů, což je o 40 haléřů míň než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno, během odpoledne může být i oblačno a na Valašsku se mohou vyskytnout taky přehánky. Ojediněle i bouřka, s malou možností může být přehánka také jinde. K večeru již bude v našem kraji obloha beze srážek a postupně se taky vyjasní. Povane slabý proměnlivý, přes den postupně mírný severozápadní vítr. Nejvyšší teploty dnes měříme mezi 27 až 30 stupni, na Vsetínsku jen kolem 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/49 mezi Bratřejovem a Vizovicemi na Zlínsku je dnes prováděna údržba a opravy mostů. Pohodovou jízdu naším krajem a hezké odpoledne všude tam, kde posloucháte, přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět minut po 15. hodině vám Pavel Vacek stále přeje dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, a to z našeho zlínského studia ve vile Jana Antonína Bati. Zítra to ale touhle dobou bude už trochu jinak. To už pro vás budeme živě vysílat z obchodního centra Zlaté jablko, abyste společně s námi mohli nasávat tu festivalovou atmosféru. Ano, už se to blíží. Zítra odstartuje jedna z největších akcí našeho regionu vůbec, 66. Zlín Film Festival. Kromě filmů, doprovodného programu a festivalových hvězd přináší Zlínský filmový festival tradičně ale také dopravní omezení. V centru města ode dneška platí na několika místech zákaz zastavení a řidiči tak musí počítat s komplikacemi při parkování. Kde všude omezení platí a kde naopak můžou lidé svá auta nechat, si řekneme už za chviličku. Jsme vám na blízku, abyste byli informováni o všem, co se ve Zlínském kraji děje. Tak buďte s námi a také se u toho dobře bavte, například s písní Michala Hruzy.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Zlíně už začíná filmový festival. A s ním se tradičně pojí i omezení s parkováním. Na místech, na kterých jsou lidé zvyklí v centru města nechat svoje auta, jsou teď rozestavěné značky zákaz zastavení. Kterých míst se to týká, ví reportérka Michaela Kočendová a vy to díky ní budete vědět taky. Zdravím přímo do terénu, Míšo, hezký den.
1: Hezké odpoledne. Týká se to například ulice Hradská, po které zrovna jdou od druhé půlky ulice směrem k obchodnímu domu. Jsou rozestavěné dopravní značky zákaz zastavení. Některé začínají platit ode dneška, jiné až od neděle 31. května. A platí buď jenom na daný den, nebo až do čtvrtku 4. června. Kromě ulice Hradská se omezení týkají také ulice Partošova, Sadová, Soudní a také náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Omezený bude také vjezd do západní části náměstí Míru.
0: Vezmeme to opačně. Kde tedy můžou řidiči ve Zlíně během festivalu zaparkovat?
1: Na to jsem se ptala mluvčího zlínských strážníků Pavla Janíka. Podle něj můžou řidiči k zaparkování svých aut využít některé z dalších parkovacích ploch a parkovacích domů v širším centru města.
2: K dispozici je například parkoviště na ulici Březnická, v Gahurově ulici nebo pod kostelem na třídě Tomáše Bati. Využít lze také parkovací dům u krajského úřadu, u autobusového nádraží nebo na ulici Kvítková.
1: Městská policie zároveň řidiče upozorňuje, aby dočasnému dopravnímu značení věnovali zvýšenou pozornost.
0: A teď, co řidičům hrozí, pokud by zákazové značky nerespektovali?
1: V tomto případě by to městští strážníci řešili pokutou. Do jaké výše se může vyšplhat, říká Pavel Janík.
2: Nedodržování dočasného dopravního značení je přestupkem, za který hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 5000 korun.
1: Ještě doplním, že dopravu ve Zlíně omezí během víkendu také festivalový půlmaraton. Ten v neděli mezi 8 hodinou raní a 1 odpoledne částečně uzavře třídu Tomáše Bati v centru města.
0: Říká také reportérka Michaela Kočendová k dopravním omezením spojeným s parkováním během zlínského filmového festivalu. Děkujeme, že jsme zase trošičku víc připraveni na to, co se bude dít. Dobré odpoledne.
1: Naslyšenou.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Bylo 16:15 a to už téměř před minutou. Pojďme se zaměřit na středu 27. května z hlediska kultury. Městské divadlo Zlín dnes vysílá do světa smutnou zprávu. Dnešní divadelní představení od 19 hodin. Poslední ze Žavých milenců, plánované v dílně Městského divadla Zlín, je z důvodu nemoci zrušeno. Ale o divadlo dnes nemusíte být ochuzeni. Oblíbené Dramoxové provítání v krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně dnes nabídne nevšední divadelní zážitek. Inscenaci brněnského divadla Husa na provázku Amerika, inspirovanou románem France Kafky. Příběh 16-letého chlapce v podání Martina Donutila nás zavede do nového světa, kde se jako nevítaný přivandrovalec ocitá tváří v tvář prostředí, kterému nerozumí a které nerozumí jemu. Promítání začíná ve druhém podlaží budovy 15 továrního areálu ve Zlíně dnes v 17 hodin. Národní kulturní památka Ploština na dnešek připravila přednášku o parašutistovi Josefu Valčíkovi. Besedu o anglické etapě života tohoto hrdiny, který se významně podílel na domácím i zahraničním odboji během druhé světové války, povede historik Petr Odehnal. Začátek akce je dnes v 17 hodin, ještě jednou tedy zopakuji, že v Národní kulturní památce Ploština. Do Čiperovy vily ve Zlíně dnes zve rodiny s dětmi kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje. Koná se tam totiž takzvaná výtvarná laboratoř pro zvídavé děti, která nabízí prostor pro experimenty s materiály, barvami i tvary. Výtvarná laboratoř v Čiperově vile ve Zlíně bude dnes přístupná od 16 hodin. Pokud byste chtěli více informací a také inspirace, co se týče kulturních typů a nejen jich, tak hledejte ji také na webových stránkách zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Možná jste si při poslechu Českého rozhlasu Zlín zabroukali s Mirou Žbirkou, s Těbou je kříž. Já věřím, že vnímáte středu 27. května lehce, třeba i díky poslechu Českého rozhlasu Zlín, se kterým se také můžete rozhlížet po našem kraji a také nahlédnout občas trošku do historie. Vše teď spojíme. Zlínská radnice je místem, kde se potkává historie, architektura i každodenní život. Postavena byla v roce 1923 na místě původní vyhořelé radnice. Ve veřejné soutěži zvítězil projekt tehdy ještě neznámého studenta architektury Františka Lidie Gahury. Do Zlínské radnice nahlédneme v dalším díle mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Už za malou chvíli.
1: Zlín si mladá herečka Sára Korbelová zamilovala. Ať už při natáčení seriálu Sex O'Clock nebo v loni jako Youngstar Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. S jakými pocity přijíždí do Zlína letos? Jaké jsou její plány v herectví a coachingu dětských herců? Zeptám se jí při speciálním festivalovém vysílání v obchodním centru Zlaté jablko již 28. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: S Českým rozhlasem Zlín se teď můžete vydat do historie. Budova radnice ve Zlíně měla být nejen správním centrem, ale i symbolem sebevědomí moderního Zlína. Vyrostla na místě původní radnice na počátku 20. století. Na svoji dobu to byla velmi nákladná stavba, kterou kritizoval Tomáš Baťa. Proč? O historii této památky natáčela Silvie Pospíšilová.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Už více než 100 let je dominantou Zlínského náměstí míru radnice. Byla postavena v roce 1923 na místě původní vyhořelé.
3: Radnice už byla ve velmi špatném stavu a chtěli novou radnici tady radní po vzniku republiky. Takže pak se vyhlásila soutěž, která byla v roce 1920 a té se zúčastnilo několik firm a několik architektů a vyhrál to projekt Františka Lidie Gahury, místního zlínského rodáka, tehdy ještě studenta na Akademii výtvarných umění v Praze.
2: Přibližuje historička umění Ladislava Horňákova. Rok poté, co výběrové řízení bylo ukončeno, stará radnice za podivných okolností vyhořela.
3: V těch dobových materiálech se píše, že pak bylo zastaveno pátrání po žhářích, takže možná nevyhořela úplně zcela jako náhodou, protože radní už neměli trpělivost tím, že žádali, aby byla postavena nová radnice a nechtěla jim to jako centrální vláda povolit. Takže vlastně možná tomu bylo pomoženo, možná ne, ale už měli v soutěž předtím a měli vybrán i projekt.
2: Čím tak zaujal návrh mladého studenta architektury, tehdy ještě neznámého Františka Lidie Gahury? Odpovídá Ladislava Horňáková.
3: Navazoval na historické náměstí a možná se inspiroval i znakem Zlína, kde byla ta věž, takže Zlíňákům to možná připomínalo i jako vlastně ten zlínský znak. A také tím, že to byl žák Kotěry Plečníka a uplatnil tam celou řadu prvků, které v té době byly známé, módní pro ten Zlín. To byl zřejmě nadstandard velký, protože v té době tady stála jenom záložna a obecná škola nová. A jinak to byly staré budovy, že některé pocházely až z toho 16. 17. století.
2: Budova je postavena v klasické moderně z prvky rondokubismu. Gahura uplatňoval při stavbě hodně místní materiály. Výsledek působil reprezentativně, ale zároveň střídmě.
3: Byla to taková důstojná dominanta na tom náměstí.
2: Když se člověk postaví k radnici čelem, na první pohled zaujme to podloubí s těmi oblouky.
3: Gahura chtěla, aby ten vstup byl nějaký monumentální, zajímavý.
2: Hlavním prvkem vnitřního prostoru je dvouramené schodiště z hnědorůžového mramoru s mosaznými detaily. Jedna z nejcennějších částí interiéru je obřadní síň s kazetovým stropem. Projekt byl na svou dobu velmi nákladný, pokračuje historička.
3: Bylo to přes 6 milionů korun, což pak kritizoval při své volební kampani právě nastupující starosta Tomáš Baťa.
2: Záhy ale změnil názor.
3: Když potom na radnici opravdu nastoupil po volbách, tak vlastně zjistili, že ta radnice je důstojná, reprezentativní a v podstatě jako není nějak naddimenzovaná, ani není nějak drahá na to, co jako potom plnila za funkce.
2: Na severní straně budovy je umístěna socha kováře, která je také dílem Františka Lidie Gahury. Nabízí se otázka, proč kovář a ne Švec, který je pro Zlín tak typický.
3: Protože to byla ulice Kovářská.
2: Dodává historička umění Ladislava Horňáková. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Když bolest trvá týdny, měsíce nebo dokonce roky, přestává být varováním a stává se vězením. Chronická bolest mění život od základů. A právě chronická bolest byla hlavním tématem dnešní poradny pro zdraví. Úryvek z dopoledního vysílání si budete moct poslechnout už po písničce.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Český rozhlas Zlín je s vámi i 7 minut po půl čtvrté a máme téma, které jistě zaujme, zvlášť pokud se vás týká. Chronická bolest dokáže člověku pořádně znepříjemnit život. Má vliv na jeho práci, soukromý život i psychický stav. Jak z tohoto bludného kruhu ven? O tom si povídala s lékařkou z ambulance léčby bolesti Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Barbarou Erlichovou, moderátorka Silvie Pospíšilová. Zeptala se třeba, co to vlastně bolest je.
1: Je to přirozená reakce na jakékoliv poškození. Já si trochu pomůžu definicí, kterou vydalo Mezinárodní společenství pro léčbu bolesti, které definuje bolest jako nepříjemný smyslový a emocionální zážitek spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkání. Bolest sama o sobě v nás vlastně chrání. Malé dítě si musí sáhnout na ty teplé kamínka od trouby, aby vědělo, že tohle to nesmí, ale v momentě, kdy bolest není známkou nějakého poškození, tak se stává nemocí.
2: Jak dlouho člověk musí mít bolesti, aby se mohl obrátit na vaši ambulanci?
1: Naše ambulance je ambulance pro léčbu chronické bolesti a o chronické bolesti mluvíme zhruba při jejím trvání 3 a více měsíců a také tehdy, kdy vlastně ta vyvolávající příčina může být už dávno pryč. Já dám příklad. Hrozně vás bolí zub, to je bolest akutní. Ten zub je ošetřený a ta bolest nepřestává a mění se. V tomto případě ta bolest chronifikuje a měli bychom hledat příčinu. K nám do ambulance pro léčbu chronické bolesti by člověk měl přijít už vyšetřený nějakým základním lékařským oborem. Čili v tomto případě mluvíme o zubu, tak měl by se k tomu vyjádřit zubní lékař, který vyloučí nějaké třeba další nemocné zuby nebo zánět o kostice, čili toho upevnění zubu, a v případě, že prostě žádný důvod se nenajde, pak se můžete obracet k nám.
2: Paní doktorko, co tedy pacienta čeká při první návštěvě vaší ambulance?
1: Na rozdíl od praktického lékaře my máme tu krásnou možnost, že na nového pacienta si necháváme hodinu času. Čili pacienta čeká důkladné vypovídání o tom, co ho trápí, jak ho to trápí, kdy ho to trápí, potom základní vyšetření fyzické, ať už je to změření krevního tlaku, základní neurologické vyšetření, základní vyšetření třeba pohybových schopností, a pak samozřejmě společně s pacientem hledáme ty nejlepší možnosti, jak mu od té bolesti buď pomoci, nebo aspoň tu bolest zmírnit.
2: Asi by si měl sebou přinést k vám do ambulance zdravotní dokumentaci, je to tak?
1: Ano, pokud praktik vydá zdravotní dokumentaci kompletní, tak jsme rádi. Pokud ne, tak potřebujeme aspoň výpis z dokumentace a jsme velmi rádi, pokud si člověk přinese své léky sepsané, protože někdy se obtížně hledají všechny ty léky, které bere, a my musíme vzít v potaz všechny možné interakce jeho dlouhodobých léků, dlouhodobé medikace s těmi novými, které bychom nasazovali.
0: Celou poradnu si můžete poslechnout klidně už teď na našem webu zlin.rozhlas.cz v audioarchivu, konkrétně v záznamu dnešní 11. hodiny. Podívejte se na stránky, určitě se zorientujete.
3: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
4: Český rozhlas Zlín, žijeme.

0: Rangers nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už naladila letně a k létu patří také například zmrzlina, tak co na ní zajít do cukrárny Petra Uhříka? Ještě se dozvíme také něco z hudebního světa.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Hudebník, jehož jméno vyslovím, nebude asi velké části posluchačů nijak důvěrně známý, i když prošel řadou skupin a ta jeho nejznámější nesla název Proud. O tom, že hudební geny se pravděpodobně dědí, je dnešní důkaz v cukrárně. Martin Kučaj. Na jaře mu bylo 63, talent z Ostravy. Stejně jako Marie Rotrová, a to není náhoda, jde o jeho maminku. Zahrál si skutečně v mnoha garážových skupinách, na Ostravsku byla známá třeba sestava Klon nebo Tabu. Tam fungoval se svým bráchou, pak se ale dostal o pořádný stupínek výš ve skupinách Krausberry a Combo FH, až konečně v roce 94 zaujal celou republiku, když se do hitparád dostala zásadní písnička, co ho proslavila v Česku. Posledních 28 let ale žije v Kanadě, v Torontu úspěšně skládá hudbu, znělky k různým pořadům nebo reklamám. Ještě možná na vysvětlenou. Vlastimil Kučaj byl významný ostravský kytarista a spoluzakladatel kapel Majestic a Buganíři. Z manželství se zpěvačkou Marií Rotrovou měl dva syny, Víta a právě Martina, který nám teď zaspívá.

7 minut a nějaká ta vteřina zbývá do 16. hodiny. Čas, kdy se s vámi odtud ze studia Českého rozhlasu Zlín loučím až do 4. června. Což ale neznamená, že se do té doby nemůžeme potkat. Naopak, můžeme se potkat, a to nejen na vlnách Českého rozhlasu Zlín, ale i osobně. Po celé trvání 66. Zlín Film Festivalu pro vás totiž budeme vysílat Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín od 14 do 16 hodin živě ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Bude mi potěšením, pokud se tam za námi přijdete podívat. Určitě nás nepřehlédnete. A už teď můžu slíbit také hvězdné hosty. Ale samozřejmě si můžete nechat festivalovou atmosféru zprostředkovat, ať už budete kdekoliv. A určitě nepřijdete ani o naše pravidelné rubriky a informace z celého kraje, jen bude vše trošku jinak uspořádáno. Tak tedy už zítra se na vás bude vzdáleně nebo přímo z očí do očí těšit po 14. hodině Pavel Vacek. Mějte se nádherně,

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Návštěvníci archeoskanzenu v Modré budou moct od dneška využívat nové parkoviště. Koryčanské paseky v místní části Rožnova pod Radhoštěm mají opravené hřiště pro míčové hry. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Večera v noci bude v regionu jasno nebo skoro jasno a nejníže naměříme až 5 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Vítejte u nich. V archeoskanzenu v Modré na Uherskohradišťsku právě v těchto chvílích otevírají nové záchytné parkoviště. Nabídne 99 stání pro osobní vozidla, 6 míst pro autobusy a jeho součástí bude i točna. Parkoviště má sloužit nejen návštěvníkům archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale také poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě. Pokračuje nezávislý starosta Modré Miroslav Kovářík.
3: Ty náklady podle výběrového řízení byly asi 16 milionů 300 tisíc DPH a poskytl nám dotací Zlínský kraj ve výši 55%.
2: Místní část Rožnova pod Radhoštěm Koryčanské paseky má nově opravené sportovní hřiště. Starý asfalt tu nahradil nový pryžový litý povrch, vhodný především pro míčové hry. Podle mluvčí města Adély Kousalové rekonstrukce vyšla na 2,5 milionu korun. Hřiště je volně přístupné každý den mezi 8 a 20 hodinou.
4: Návštěvníci mohou využívat branky, basketbalové koše i sítě pro volejbal či nohejbal. Opravou prošla také přilehlá opěrná zeď a nově byl doplněn mobiliář v podobě dvou laviček a odpadkového koše. Nový povrch ale není určený pro jízdu na kolech, koloběžkách ani bruslích.
2: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vstoupí v Brně do baráže, ve které budou proti druholigovému Artisu hájit místo v nejvyšší soutěži. Utkání začne v 18 hodin. Jeden z nejzkušenějších hráčů Slovácka Vlastimil Daníček očekává hodně mentálně náročné zápasy.
5: Možná je prostor na nějakou nervozitu, ale u mě až tak ne. Spíš nebudu mít problém s tím, když nastoupí někdo mladý, mladší nebo nervóznější kluk a bude se chtít do mě opřít a já tam pro ně budu, pro ty hráče. Takže já to beru jako výzvu, jako odhodlání a prakticky dá se říct, že se na ten dvoj zápas těším.
1: Počasí.
2: Dnes večer a v noci očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povene slabý vítr severních směrů a nejnižší teploty naměříme mezi 8 a 5 stupni, ve vyšších polohách až kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Brumově Bylnici na Zlínsku v ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd. Důvodem je rekonstrukce mostu přes řeku Dašovku. Na silnici 150 na hlavním tahu Bystřice pod Hostýnem a Valašské Meziříčí je mezi Loučkou a policií kyvadlový provoz. Počítejte zde s omezením a drobným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
7: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
6: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
7: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
1: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyšším ty, Patriku. No, máš na to právo, ty jsi ten pořad založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku
1: co
0: pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano. No, měl Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několik, ale jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a
0: utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lechá a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? Zrada. To oni
3: ne,
2: vám
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: už tuším,
3: takový
2: ano.
3: Zrzavý zrzavý skvrnky tady a
2: tak vy, pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak mi paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo, jaksi ekonomický výbor pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí ale se svojí rukou prostě.
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec, ty vraj zuby kleštěm asi trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil, no takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: No a pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. my jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano,
3: ano. Měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, ano. A tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ano. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den. Já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba
2: ne, to asi... ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, ale... Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si pamatuju a to jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky, které se nazbíraly i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech, a tedy vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl, a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti, a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Nerouškou, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český rasy, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec, fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobný, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před 2 lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, to vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá, 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se spletl, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou, a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se octneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka. Byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce, a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jejej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on ne.

0: Vám to jako všechno řekl?
1: No.
0: No a já jsem smutný.
1: Kvůli tomu psovi?
0: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
1: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
0: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
1: No.
0: Já jsem to viděl.
1: No.
0: A já mám být jako svědek korunovaný.
1: No.
0: Koruní.
1: Koruno. A o co vám vlastně jde?
0: No, on ten zámečník, co je krejčí, aby vám to, abyste to potom někde takhle nesplet, ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě střebas potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
1: No,
0: abstrouhejte, no to vy neznáte.
1: Abstrahujte.
0: Co?
1: Abstrahujte.
0: No zda, když to vidíte, tak se mě ptáte.
1: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
0: No.
1: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
0: Nenudím vás, pane.
1: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
0: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lostou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
4: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuju. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
3: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
4: ne,
3: něco?
4: Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
3: Ale...
4: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
3: v vlastním životě. Krav, jako.
4: Já jsem byl honák krav.
3: Jak jste se k tomu
4: cowboy.
3: Dostal? Jo.
4: No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách. A oni říkají, že chcete pás krávy? A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru, košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
3: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
4: no,
3: být. Že
4: měli,
3: tady ano, naháněl tady krávy jednak, Slávek
4: Janda. No, ale já jsem si vydělal tehda na pionýra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to
3: no,
4: byly
3: jasně,
4: peníze.
3: To
4: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koních. No,
3: to je titulek, úplně
4: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
3: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
4: No já, mě napadla, promiň Patriku, no? Ty seš moudrost tohoto pořadu.

0: a hlavně vědma. Já jsem taky inteligentní, samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no jo,
0: na Hlustvisiháka?
1: Slavná postava.
0: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
0: Hlustvisihák, pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900, už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel z Bojkovi, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju Bčko.
2: Výborně,
1: Lubomír
2: děkujeme.
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: děkuju. A dávám Ačko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme brže.
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustli dobře. Se jak, dobře.
2: Mějte
1: se
2: hezky.
1: Přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Moždíř?
7: A Moždíř? Ne, to nejsem. Moždíř,
6: to byste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: No, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: A na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník?
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka a děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozenalovi, že mě podržel, že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Odboráři společnosti Z Group Bus vyhlásili stávkovou pohotovost. Potrvá až do odvolání. Samec slona afrického Jack, který v pátek usmrtil slonici Ulu ve zlínské zoo, do budoucna nezůstane. Fotbalisty Slovácka čeká baráž proti Artisu Brno. Budou v ní hájit prvoligovou příslušnost. Večera v noci očekáváme v regionu jasno nebo skoro jasno a nejníže naměříme až 5 stupňů. Matěj Neradilek je s vámi u odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín. Odboráři společnosti Z Group, která provozuje ve Zlínském kraji autobusovou dopravu ve Zlíně, Kroměříži i v Vsetíně, dnes vstoupili do stávkové pohotovosti. Tento stav potrvá až do odvolání. Podrobnosti o důvodech vyhlášení pohotovosti dodává Libor Weinstein, předseda základní odborové organizace Odborového svazu pozemní a letecké dopravy Brno.
3: Co se týká kolektivního vyjednávání, tak je to z důvodu více než půlročního časového období, kdy jsme se nedohodli na žádné navýšení mest ani zlepšení údržby vozů technického stavu. Takže půl roku jednání a žádný výsledek.
2: Samec slona afrického Jack, který minulý pátek ve zlínské zoo usmrtil slonici Ulu, v zahradě nezůstane. Českému rozhlasu to včera potvrdil ředitel zahrady Roman Horský. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské zoo, kde po konfliktu s ním už dříve uhynula jedna ze slonic. Odborníci na chov slonů afrických mu ale tehdy doporučili dát druhou šanci, a to hlavně kvůli dalšímu chovu tohoto ohroženého druhu. Pokračuje člen komise odborníků na chov slonů v lidské péči Konmul.
4: Věděli jsme, že už v předchozí zoo v Maďarsku měl Jack problémy, přesto ale od 25 člené komise odborníků dostal doporučení k přesunu do zlínské zoo. Geneticky je totiž pro chov afrických slonů velmi cenný a právě proto jsme mu chtěli dát druhou šanci.
2: Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médií. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Reagoval tím na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Hynek Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavení projednávání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Podle Šťastného ale k jejich stažení není důvod.
5: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni domluvat a jednat.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka zahájí barážové dvojutkání o účast v příští prvoligové sezóně. Úvodní duel odehrají od 18 hodin na hřišti soupeře, tedy Artisu Brno. V historii České ligy zatím v baráži vždy uspěly týmy, které hájily příslušnost v nejvyšší soutěži, což je i případ Slovácka. Trenér Roman Skuhravý se tím ale neuklidňuje.
6: My nepodceníme vůbec nic, mají zkušenýho trenéra, rozhodně tu příležitost, kterou si vybojovali, tak budou chtít využít, a my jsme si ale vybojovali úplně stejnou příležitost a chceme hrát příští rok ligu, takže těším se na skvělý zápas.
1: Počasí.
2: Dnes večer a v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý vítr severních směrů a nejnižší teploty naměříme v rozmezí 8 až 5 stupňů, ve vyšších polohách až kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Kroměříži v ulici Kotojecká v křižovatce s ulicemi Sládkova a Alšova se střetla dvě osobní vozidla. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po 17. hodině nadešel ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čas na necelou hodinu informací a zajímavostí z našeho regionu. Ve středu 27. května vás pořadem bude provázet Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Témat je připravených celá řada. Jedním z nich bude Zlínský filmový festival, který začíná zítra. Jak vypadají poslední přípravy v parku Komenského a kolik telefonátů během dne vyřídí festivalový produkční, uslyšíte v reportáži. Ještě předtím tady ale bude souhrn dnešních nejdůležitějších zpráv. Už po písničce. Pohodový poslech.
1: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Souhrn zpráv středy 27. května má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Budova bude v zadní části areálu, nabídne zázemí 90 lůžek pro akutní psychiatrické dospělé pacienty i 25 akutních lůžek pro děti a dorost, která v nemocnici prozatím chybí. V archeoskanzenu v Modré na Uhersko-Hradišťsku dnes uvedli do provozu nové záchytné parkoviště. To nabídne 99 stání pro osobní vozidla, 6 míst pro autobusy a jeho součástí bude i točna. Parkoviště má sloužit nejen návštěvníkům archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale taky poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě. Pokračuje nezávislý starosta Modré Miroslav Kovářík.
3: Ty náklady podle výběrového řízení byly asi 16 milionů 300 tisíc DPH a poskytl nám dotací Zlínský kraj ve výši 55%.
2: Místní část Rožnova pod Radhoštěm Koryčanské paseky má nově opravené sportovní hřiště. Starý asfalt tu nahradil nový pryžový litý povrch, vhodný především pro míčové hry. Město Slavičín na Zlínsku pokračuje s třetí etapou opravy obchodního domu v centru města. Už dříve tady město upravilo bezbariérový vstup i nové vnitřní schodiště spolu s výtahem. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a dále z Bojkovic do Žítkové či Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Beskyd, Hostýnských vrchů nebo Chřibů. Provoz cyklobusů popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
4: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
2: Nový most pro cyklisty přes řeku Vláru osadili včera ve Svatém Štěpáně, místní části Brumova Bylnice na Zlínsku. Most bude součástí budované cyklostezky.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Dospívala Marie Rotrová a vy posloucháte Český rozhlas Zlín. Organizátoři dnes dokončují poslední přípravy na zítřejší zahájení Zlínského filmového festivalu. Co všechno je potřeba ještě udělat i kolik telefonátů během dne vyřídí festivalový produkční, zjišťovala reportérka Karolína Macejová.
1: Tam byla nějaká změna, že ty skla popraskaly někde, takže my jsme se domluvili, že může být ta bondová část. Papi, děkuju, perfektní.
2: Co teda?
1: Vidíte, že se tady stále něco děje, stále změny, ale takový je prostě festival.
3: Koordinuje situaci v parku Komenského ve Zlíně vedoucí produkčního týmu Zlínského filmového festivalu Aleš Zábojník.
1: A teď, když uhneme, ať nás nepřijedou, sem najede kamion s posledním koma modulem. No a bude probíhat dál stavba všech ostatních věcí, jako jsou stany, šapita, stage. Dneska večer ten park už nepoznáte.
3: Práci produkčního dělá Aleš Zábojník už 35 let. Je často neviditelná, ale festival by se bez ní neobešel.
1: Nikdo nevidí, že někdo musí zařídit to, že ten prostor bude k dispozici, že musí zařídit veškeré povolení. Dopředu musí přemýšlet, co objedná, jaké stany objedná, vymyslet, kde umístní toalety, kde ty toalety vezme, kde je napojí, kde prokábluje elektriku, protože všichni potřebují dneska elektriku. A to jsou věci, které zabírají hrozně moc času předtím, než vůbec vy jako návštěvník festivalu někde něco vidíte. Promiňte, mám telefon, omlouvám se. Aleš Zábojník, dobrý den.
3: Během přípravy akce vyřídí Aleš i stovky podobných telefonátů denně.
1: Že by tam mohli být. Dobrý, díky, čau. Kde jsme to skončili? Jo, bez telefonu a bez vysílačky to opravdu nejde. Ideálně pro mě by bylo, kdybych měl nějakou dlouhatánskou šňůru na nabíjení, protože jedenkrát můj syn spočítal, že za jeden den jsem odbavil zhruba 430 telefonních hovorů.
3: Do produkčního týmu je během festivalu zapojena zhruba desítka lidí. Jejich vedoucí popisuje pracovní nasazení s lehkou nadsázkou.
1: Jsou to zběsile pobíhající lidi, rozhazující rukama, běhající z místa na místo, tak aby všechno fungovalo tak, jak to je. Ne, dělám si legraci, ale trošičku to tak někdy je, samozřejmě. Ten produkčně technický tým, jak jsem říkal, je s náma už několik let.
3: Letos po deváté je mezi organizátory i Denisa Juříčková.
4: Pro mě je festival velice srdcová záležitost. Já jsem moc ráda, že se můžu tolik let sem vracet a ten tým je výborný a funguje moc hezky a já jsem ráda, že to takhle jako je.
3: 66. ročník Zlínského filmového festivalu začíná už zítra a potrvá do středy 3. června. Karolína Macejová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Josefa Trojana se v poslední době skloňuje zejména v souvislosti s jeho stvárněním československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu. Jak se na roli připravoval a co ho čeká dál, se zeptám ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, a to v rámci filmového festivalu dětí a mládeže. Rozhovor s Josefem Trojanem poslouchejte 29. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Se 17. hodinou a 22. minutou pro vás teď máme předpověď počasí, a to s meteoroložkou Bárou Kučervou, kterou zdravíme ve vysílání. Dobrý den do Brna.
2: Pěkné odpoledne.
1: Řekněte, jaká je aktuální situace ve Zlínském kraji s počasím?
2: Tak už na většině území máme spíše méně oblačnosti, většinou je to skoro jasno, případně možná polojasno, a teploty se pohybují mezi 23 a 26 stupni Celsia.
1: Jaký bude večer a jaká bude noc?
2: Očekáváme postupně jasno, případně skoro jasno, to znamená vůbec žádnou nebo opravdu málo oblačnosti, a ranní teploty by měly klesnout mezi 8 až 5 stupňů Celsia, ve vyšších polohách mohou zůstat kolem 10 stupňů Celsia, a ten vítr, který teď fouká mírný, tak by během noci měl postupně slábnout a měl by foukat do zhruba 15 km za hodinu.
1: Dnešek byl dost teplý opět. Na co se máme připravit zítra?
2: A zítra už takové teplo neočekáváme a myslím si, že velké části z nás to přinese příjemné ochlazení, ale zůstane slunečné počasí, během dne se může tvořit drobná kupovitá oblačnost a večer se opět bude projasňovat a ty zítřejší teploty zůstanou mezi 19 a 22 stupni Celsia. Na Vsetínsku mohou být ta maxima lokálně trošičku nižší a zítřejší vítr bude trošku slabší než ten dnešní, byť stále mírný a severních směrů.
1: A ještě poslední otázka z mé strany na biozátěž. Jak se budeme zítra cítit?
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná, takže by všechno mělo být bez problému.
1: Tolik o počasí od Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za informace o počasí a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Já jenom připomenu, že zítra se má mírně ochladit, bude většinou jasno, ale teploty by neměly vyšplhat nad 22 stupňů.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Máte rádi burácení silných motorů? Za malou chvíli vás pozvu na akci, která bude vonět po benzínu.
1: Můj život je plný failů, zapomněl jsem přístupu.

železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Xintl X zpíval o svém nerezavějícím básnickém střevu a nerezaví pravděpodobně ani auta, která se tento víkend sjedou na Valašsku. Připravuje se totiž v kempu Bystřička největší sraz amerických aut. Setkání, které si za uplynulé roky vybudovalo pověst jedné z nejvýraznějších motoristických akcí v regionu, letos potěší milovníky silných strojů už po deváté. Co všechno na víkend v Bystřičce chystají, o tom si povídala moderátorka Silvie Pospíšilová s organizátorem srazu Romanem Stupkou.
1: Akce tradičně začíná od pátku a pokračuje do neděle s tím, že od pátku je to většinou pro lidi, kteří mají zarezervované ubytování, ale hlavní program tradičně probíhá v sobotu. Podle projeveného zájmu očekáváme zase opět několik stovek amerických aut.
2: Návštěvníci ale neuvidí jen klasické americké vozy. Na co se ještě mohou těšit?
1: Určitě to není jenom o klasických Amerikách, přijedou veterány, různé muscle cars, velké americké pick-upy, různé upravené speciály, i novější Ameriky, supersporty, ale i starší legendární auta.
2: Pojďme blíž k programu, co se bude dít v pátek?
1: Pátek je takový pohodovější rozjezd celého víkendu. Sjíždějí se první auta, večer bývá networking, posezení, živá hudba. Je to taková americká kempová atmosféra, kdy si auta a lidi prohlížejí v klidu bez toho sobotního ruku.
2: A to hlavní se odehraje v sobotu, jak už jste naznačil. V kolik hodin by lidé měli dorazit do kempu, aby jim nic z toho sobotního programu neuteklo?
1: Pokud chtějí návštěvníci zažít celý program a vidět příjezd aut, je nejlepší dorazit kolem poledne. Ve 12.30 totiž začíná samotný program a ten nás bude provázet prakticky celé odpoledne.
2: Ono by se mohlo zdát, že jde o výhradně mužskou akci, ale není tomu tak, že?
1: Určitě ne, dneska už je to v podstatě takový rodinný festival, máme tady nějaké soutěže pro děti, jsou tady benefiční jízdy, kdy se účastníci můžou i projet Amerikama pro dobrou věc. Je tady živá hudba, občerstvení, takže hodně lidí přijede jenom nasát tu atmosféru, podívat se na auta a právě i ta rodinná atmosféra je něco, co nám lidi často chválí.
2: Rodinná atmosféra, rodina, to jsou děti a vy jste pro děti připravili letos velice zajímavou soutěž. Co budou muset splnit, aby se jí mohli zúčastnit a co bude hlavní cenou?
1: Je to velmi jednoduché, aby to bylo férové, tak jsme připravili soutěžní lístky s jednoduchými úkoly po areálu, takže si díky tomu i projdou celý stráz a zapojí se do programu. A hlavní cena je letos opravdu velká, protože vítěz si odnese dětskou benzínovou čtyřkolku v hodnotě 45 000 korun.
2: To bude určitě velké lákadlo. Tak pojďme ještě jednou zopakovat. Kdy a kde bude o tomto víkendu největší koncentrace amerických aut?
1: V sobotu 30. května v kempu Ranch Bystřička na Vsetínsku. Hlavní program běží celý den a největší gro dne bude kolem druhé odpolední hodiny, kdy vyjíždí spanilá jízda po Valašsku, což bývá každoročně jeden z nejsilnějších momentů celé akce.
3: Den v kraji.

0: Miami je to tak, že pro všechny bude ta stagnace z té ministerské dotace bolestivá nebo omezující, tak pro Západ Český symfonický orchestr může být úplně na životě ohrožující.
1: Tak vidí situaci ředitel nejstaršího českého symfonického orchestru Vladimír Smutný. Ani peníze od soukromých sponzorů podle ředitele Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů Tomáše Gregůrka výpadek příjmu nevyřeší.
2: Ta cesta je poměrně jako zlouhavá, složitá, ale určitě to jakoby nemůže sanovat jakoby ty výpadky v takové velké výši, co teďka v rámci vlastně ministerstva kultury ten deficit nastal.
1: Kulturní instituce dostávají státní peníze každý rok a vždy čekají na to, co dovolí rozpočet. I to zvyšuje jejich nejistotu. Řešení by mohlo být víceleté financování.
3: Že bychom měli nějakou garanci toho, že ta výše těch příspěvků dotací od všech těch potenciálních přispěvatelů bude konstantní nebo bude v nějaké výši, tak by se nám asi, řekněme obecně, žilo trochu lépe.
1: Říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla s tím, že například dramaturgické plány orchestry řeší na několik let dopředu. Právě o navýšení prostředků budou instituce usilovat při jednání s Ministerstvem kultury o rozpočtu na příští rok. Jak pokračuje předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů Lenka Kavalová.
4: Ta předvídatelnost pro nás samozřejmě znamená, kolik bude v tom programu peněz, protože od toho my si můžeme odvodit, jaká ta situace bude. A když mluvíte o tom navyšování, tak samozřejmě inflace je jedna věc, ale teď i ta situace, která je, tak se všichni potýkáme s tím, že nám rostou náklady na dopravu, protože jsou nám účtovány palivové příplatky v souvislosti s narůstajícími cenami pohonných hmot a energiemi a dalšími.
1: Snížení státní podpory vysvětluje ředitel sekce živého umění Ministerstva kultury Milan Němeček.
5: Ten důvod byl jednoduchý, jednak bylo rozpočtové provizorium a jednak nastupovala nová vláda, která se nepřihlásila k tomu původnímu rozpočtu. Nejvyšší možná částka, která tam mohla být po dohodě, vlastně byla 350 milionů, bylo tam vlastně původně navrhováno i méně.
1: Podle zástupců orchestrů a divadel by udržitelná částka měla být alespoň 500 milionů korun.
5: Já myslím, že ještě v současné době jako neproběhla pravidelná jednání o rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury v souvislosti se státním rozpočtem, ale jak jsem slíbil asociaci, tak budu tento požadavek tlumočit panu ministrovi.
1: O výši rozpočtu na příští rok budou kulturní instituce s ministerstvem jednat v létě. Z Velkých Karlovic František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Od knih k jiným radostem a hlavně nepromarnit žádný den. Tím se řídí knihovnice a spoluautorka Slavné noci s Andrzenem Hana Hanáčková z Nedakonic. V pořadu Naplno s Věrou Hotařovou s nadšením vyprávěla o svém působení v Uherskohradišťské knihovně i ostatních zálibách, které jí dělají šťastnou. Rozhovor najdete na našich stránkách a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas z Lidí.

0: Dospíval Václav Neckář. Přesně před 84 lety dva hrdinové Josef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánů, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. Prvotní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš, a teprve kdyby explozi bomby Heydrich přežil, měl nasupovat druhý muž se samopalem nebo pistolí, který měl tu práci dodělat.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Gabčíkovi ale jeho samopal Sten v klíčovou chvíli nevystřelil.
2: Jendovi Kubiši se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo, čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Šofér vyskočil z vozu, tomu poměrně se nestalo moc, protože ještě mohl dobře utíkat, ale Heydrich posledním okamžik ještě šach ze strany vytáhl ten automatickou pistol. A chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila před zraky velkoněmecké říše. Český národ musí být zbaven bláznů a zločinců, kteří ukládají o jeho život. O to bude postaráno a na to může každý šeptal vzít už dnes jet.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, geboren am 30.03.1893, wohnhaft Budweis. Zweitens, Červenka, Antonín,
1: ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Pořad Den v kraji pomalu končí. Než vyprší jeho veškerý čas, ještě vás pozvu k zítřejšímu poslechu rozhovoru s mladou herečkou Sárou Korbelovou. Ta si prý z Lína zamilovala, ať už při natáčení seriálu Sex O'Clock, nebo v loni jako mladá hvězda Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Povídat si s ní bude při speciálním festivalovém vysílání v obchodním centru Zlaté jablko Markéta Macháčková. Tak se přijďte na naše vysílání z terénu podívat, a to zítra dopoledne po 11. hodině. Teď už se od mikrofonu loučí Kristýna Fuchsová. Příjemný večer.

Český rozhlas Zlín. Just a perfect day. Drinks and grill.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: U Fryštáku na Zlínsku pokračují dokončovací práce na dostavbě dálnice D49. Hotovo by mělo být ještě v červnu. Uherské Hradiště prodává 3 městské domy. Ochrana dětí při rozvodech rodičů se možná změní. Změny chystá Senát i ministerstvo. Večera v noci bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Nejníže naměříme až 5 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Matěj Neradilek. Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku znovu otevřít ve druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky. Pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
4: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Fryštáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve třetí dekádě června.
3: Radnice v Uherském Hradišti nabízí k prodeji 3 domy, které jsou v majetku města. Očekává za ně v součtu příjem v desítkách milionů korun. Získané peníze využije pro další rozvoj veřejného prostoru a služeb pro obyvatele. Uvedla to místostarostka města Pavlína Jagošová z ODS. Objekty lze podle zástupců radnice využít k bydlení, podnikání nebo službám. Senáty ministerstvo spravedlnosti chystají změny v ochraně dětí při rozvodech rodičů. Skupina senátorů předložila novelu, podle které by měly soudy důkladněji zohlednit ochranu dítěte před násilím. Horní komora jej má projednat ještě dnes.
5: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu jsou svěřovány do rodin, kde je domácí násilí.
6: Říká senátorka Hana Kordová-Marvanová z klubu ODS a TOP 09. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly rovnou předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte. Pavel Kotrady ze spolku rodině právních soudců se obává, že novela pozitivní změny nepřinese. Soudy to totiž podle něj dělají už teď. Zdrženlivý je i šéf klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nitra.
7: Těch důvodů je několik. Jednak ty stanoviska odborné veřejnosti. Druhá věc, že ta novela, která dneska platí, de facto není běhu ani 5 měsíců a už chceme zase něco měnit.
6: Mezitím podobné změny představil i ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.
8: Soudy budou muset povinně posoudit, zda omezí rodičovskou zodpovědnost v případě, kdy jeden z rodičů je násilníkem.
6: Ministr chce změny poslat do sněmovny co nejdřív. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů jedná v Bruselu s eurokomisařem pro klima Wopke Hoekstrou o ochraně těžkého průmyslu v Evropě. Česko společně s dalšími 5 státy prosazuje zachování bezplatného přidělování povolenek pro vypouštění emisí CO2.
1: Počasí.
3: Dnes večer a v noci očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý vítr severních směrů a nejníže naměříme mezi 8 až 5 stupni, ve vyšších polohách až kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 57 ve Valašském Meziříčí mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem se střetlo nákladní a osobní vozidlo. Doprava může být omezena, počítejte s drobným zdržením. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Láceranka dohrála polku Pavla Svobody Pro stárku. No a Láceranka je dechová kapela, takže je jasné, že začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Příjemný večer či podvečer, jak chcete, vám přeje Jiřina Ostrá. Doufám, přátelé, že jste v pohodě. No a pokud ne, tak se nyní řiďte slovy jednoho zpěváka. Když nejsem v pohodě, zpívám se zavřenýma očima. Takže zavřete oči a ponořte se do melodií, které prozáří Moravu krásnou zem. Třeba zrovna písničky ze srdce. Pro paní Hálovou ze Slavkova Zlaté hory to bude Májové tango. Pro pana Františka Paláta z Valče zahrají Moraváci Větrskou dolinu. No a s Terezou Splávkovou si zaspíváme známou lidovou Hospůdko, hospůdko malá. Nicméně věřím, že si užijete i dalších pěkných písniček, které jsem pro vás připravila. Pokud nevíte, dnes blahopřejeme Valdemarům, na Slovensku Ivetám, tak všechno dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 52 00 a teď už manželé Uhrovi.

Tak to byla krásná písnička manželů Uhrových, kteří tuto písničku již samozřejmě zaspívali. Byla to Rodná dědina, no a manželé Uhrovi, Janu a Josefa, doprovodila cymbálová muzika Jošky Severina. Já ještě připomenu telefonní číslo 726465200. Ano, přátelé, v této hodině můžete potěšit své blízké milým slovem, můžete jim poblahopřát, poděkovat, to se vždycky hodí, nebo je jenom tak pozdravit. A můžete také zazpomínat na ty, co už bohužel nejsou mezi námi. No ale nyní už přání, které patří panu Antonínovi Hiblerovi z Dolního Němčí. Patří panu Antonínovi Hiblerovi z Dolního Němčí. Milý kamaráde Tondo, právě dnes se dožíváš úžasného životního jubilea 90 let. Přejeme ti jen to nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a aby tě vždy doprovázela dobrá nálada. Blahopřeji Štěpán a Marie Kadlčkovi. No a další dopis cituji. My uživatelé Otakar Plus a Jan Kratochvíl z Domova Harmonie Mirošov posíláme písničku včerejšímu svátku pro Filipa Kasnera z obce Hrádek u Rokycan. Od srdíčka mu přejeme hodně štěstí a pevné zdraví a veselou náladu. Užij si to a oslav v pohodě. Dále písnička i pro paní recepční na vrátnici. 24. května slavila jmeniny paní Jana Šilhánková z obce Nevit. Dále u nás manžel Otakar a jeho manželka Stáňa Zedlovi 25. května si připomněli 65. výročí svatby, tedy svatbu diamantovou. No a jak už jsem říkala, všem tu písničku posílají Otakar Plas a Jan Kratochvíl. A nebude to písnička jenom jedna, je to přímo slovácká vonička. Český rozhlas.

0: Tak slováckou voničku vám přinesli Bojané a už tady mám první telefonát, je to paní Jana z Ježova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Ostrá, chtěla bych poděkovat panu Palátovi, že si objednal srdcovku, kterou jsem si objednávala v neděli. V lednu.
0: No, pan Palát mě totiž psal, že abych někdy zahrála Moraváky. A mně se líbí to Věterskou dolinu, tak jsem si řekla, že tuto písničku zahrají dneska pro amatérského harmonikáře pana Františka Paláta z Valče. A bude za chvilku, paní Jano. Takže pan František Palát potěšil i vás tou písničkou. Na to se cení.
1: Mně se to taky... Ta písnička líbí.
0: Jo, tak si ji vychutnejte, za maličkou chvilku bude. Tak paní Jano, můžeme se rozloučit, ano?
1: Ano, můžeme.
0: Výborně, tak jo, naschledanou, naschledanou. No a teď už tedy ta první písnička ze srdce. A je pro paní Hálovou ze Slavkova Zlaté hory a je to přímo Májové tango.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
3: No a teď už ale Jiřina Ostrá a Morava krásná zem. Před chvíličkou doznělo májové tango v podání Budvarky a byla to písnička Ze srdce pro paní Hálovou ze Slavkova Zlaté hory. Tak paní Hálová, doufám, že jste si písničku vychutnala a že vám zpříjemnila dnešní večer. No, za chvíličku bude ta druhá písnička Ze srdce, ale předtím ještě pěkné vinčování patří milé mamince paní Květoslavě Mrázkové z Korytné k dnešním krásným 80. narozeninám. Přejeme jí hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky, kterou i ona všem dává. A ať je tu s námi ještě hodně dlouho. To vše přejí dcera Silva a dcery Silva a Irena a syn Pavel s rodinami. No a teď už tedy zdravím amatérského to harmonikáře pana Františka Paláta z Valče. Jak už jsem říkala paní Janě z Ježova, pan František mě poprosil o nějakou písničku v podání Moraváku. No a tou písničkou se zavděčíme pane Františku i paní Janě z Ježova, takže teď už si můžeme pustit Věterskou dolinu.

0: Tak to byli Moraváci a zahráli písničku pro pana Františka Paláta z Valče, amatérského to harmonikáře, tak ten si určitě užil. No a paní Jana Zježová ta volala hned na začátku a také říkala, že tato písnička se jí líbí, takže jsme vlastně potěšili pana Františka i paní Janu a věřím, že jsme potěšili i další milé posluchače, kteří si nyní naladili Moravu krásnou zem. A já už tady mám telefonáty, tak na jednom vím, že je pan Joška z Hovoran, ten druhý prozatím je utajený, takže pane Joško z Hovoran, zdravím, dobrý večer.
1: Já vás zdravím z Hovoran 29 stupňových. Mm. Je tady pěkně, potřebujeme ale déšťa. Já se omlouvám všem Janičkám, že jim až dneska popřeju jenom to dobré k jejich jmeninám, protože jich moc nebudu více zdržovat, ale to další přáníčko je pro moji milovanou vnučku Aničku Skopalovou, která se dožívá 5 let. Andulko, všechno nejlepší a já ti slibuju, že za rok, jak půjdeš do školy, půjdu ti koupit kabelu.
0: No jasně, a dědečku, sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, tak ne, abyste zapomněl.
1: Když bude tak šikovná paní Jiřinko, jak je teďka, tak si myslím, že by mohla být jedničkářka.
0: No ale i kdyby byla nějaká ta dvojka, tak se svět nezboří, že jo, pane Joško?
1: Ona je hezká po mamince, ale šikovná po dědečkovi.
0: No tak o tom já nepochybuji, pane Joško. Tak jo, takže pro Jany to bude a pro tu ano, vaši milou vnučku Andulku Skopalovou.
1: Je to holčička, která mě přidala 10 roků mého života.
0: Krásný.
1: To je můj adrenalinek.
0: Ano, tak jo, takže se rozloučíme, pane Joško, na tom druhém telefonu už mějte někdo také čeká.
1: Dne.
0: Vám také. Nashledanou.
1: Nashledanou, paní Jiřinko.
0: Nashledanou. Tak a kdo pak tu čeká na tom druhém telefonu?
2: Karel,
0: dobrý večer.
2: Krumlova.
0: A je to pan Karel. Tak co pak?
2: Já bych chtěl popřát svátku k Janám, Janě Turčány a chtěl bych taky popřát Frantu Uhrovi k narozeninám a Jana Turčány měla svátek. A taky bych chtěl poděkovat lidem, kteří mě podpořili a pomohli k operaci mojeho kyčelního kloubu. Už se snažím chodit, snad to bude dobrý.
0: No, pane děkuju Karle, o tom už jsme mluvili tady.
2: Ano.
0: Samozřejmě, že všichni věříme, že nejenom chodit. Vy samozřejmě budete i tancovat, i skákat. Opatrně, po lehoučku.
2: Červenci mám kulatiny.
0: Kulatiny, no tak to si už musíte zatancovat, to je jasné. Tak jo, takže byste také vlastně přál Janám, stejně jako pan Joška z Hovoran. Písnička je připravena, pane Karle, tak naschledanou, hezký
2: dobrá,
0: večer.
2: Děkuji za prostor, mějte se krásně.
0: Vy také, naschledanou. Tak a teď už je to ta třetí písnička ze srdce a je pro Terezu Splávkovou. Tereza měla nedávno narozeniny a je to věrná posluchačka. A pro ní bude písnička, kterou všichni dobře známe, je to lidová Hospůdko, hospůdko malá.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak, to byla písnička ze srdce pro Terezu Splávkovou, mladou to věrnou posluchačku, která měla nedávno narozeniny. Tak Terezko, ještě jednou tedy blahopřeji. Doufám, že jste poslouchala Hospůdku, Hospůdku malou. A teď už tedy písničky ze srdce jsou za námi, ale ještě tady mám vybrány další písničky, které určitě milé posluchače by mohly potěšit, alespoň doufám. Ale měla jsem tady telefonáty, tak volal samozřejmě už tedy před písničkou, myslím před tou Větrskou dolinou, volal pan Vojtěch Havlíček z Haček, ten nechtěl do vysílání, jenom mě poprosil o další písničku ze srdce, tak tu jsem si napsala, pane Vojtěchu, jste hodný, že posloucháte. Doufám, že se vám můj výběr písniček dnes líbí. Takže písnička Někdy bude o těch Záhořanů, nebo v podání Záhořanů. Potom mě volal pan František Palá, ten byl nadšený Větrskou dolinu v podání Moraváku. Tak jo, tak se mějte také hezky. A ještě volala paní Marie z Újezdce, která mě také poprosila o písničky ze srdce. Tak já jsem ráda, že jste, přátelé, napříjmu a že se vám písničky, které tady zaznívají v Moravě krásné zemi, líbí. No a líbí se určitě i přání. A teď přichází na řadu přání, kdy my přejeme jedné člence klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, my rozhlasáci. Paní Miluše Hromádková z Přibic má totiž dnes narozeniny, takže paní Miluše, přejeme vám jen to nejlepší. Děkujeme za to, že nás posloucháte. Moc nás to těší a do těchhle dalších vám přejeme hodně zdraví, pohody, klidu, radosti, prostě přejeme vám jen to pěkné, užívejte si života. Tak a teď už je tady další písnička, hrát budou Vacenoviáci, Vínečko, Vínečko.

0: Tak to byla krásná písnička Jiřího Zmoška, podání Vacenoviáků, Vínečko, Vínečko. No a dnes má narozeniny i kamarád a fotbalista, pan Josef Šmehlík z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Marie, syn Jakub s rodinou, dcera Románka s rodinou, sourozenci s rodinami, fotbalisté tělovýchovné jednoty Dolního Němčí, rodina Kadlčková a kamarád Broněk s maminkou. A ještě tady vidím Jarda Wolf, píše, zahrejte jen tak pro radost a potěšení pro Teresku Splávkovou, mladou posluchačku, milovnici dechovky. Pokud bude Tereska chtít, ať se mě ozve na telefonní číslo 607 704 288. Budu moc rád za novou kamarádku dechovku. Takže to bylo psaní, nebo respektive pozdrav od Jardy Wolfa. No a teď už to bude směs písní Václava Krutílka.
1: Český rozhlas Zlín.

No, radost pěknými písničkami přinesla Kotáranka. A pak, když přátelé ještě nevíte, co tak asi podniknete o víkendu, tak mám tady pro vás pozvánku. Mužský sbor z Vacenovic vás srdečně zve na setkání mužských sborů. Koná se v sobotu 30. května. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Netčic, Molinského ze Slovenské republiky, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Tak přijďte si nejenom poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky ze všech koutů Slovácka. Vstupné je dobrovolné. No a nám teď ještě zahraje jednu písničku Dambořanka a je to Přímo krásný sen.

Tak to byl valčík z posledního CDčka Dambořanky, valčík Richarda Plachého a Františka Kohoutka. No a je 18 hodin 54 minut, takže Moldava krásná zem končí. Zbývá závěrečná orchestrální skladba a hned po ní zprávy a na pěknou notečku a bude o romských muzikantech na Horňácku. Pořad připravil Petr Pavlinec. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a těším se na shledanou už zítra krátce po 12. hodině. Na závěr Tesařská v podání Glorie, Tesařská Antonína Žváčka.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně zítra začne Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který letos nabídne téměř 300 filmů z rekordních 57 zemí světa. V Brumově Bylnici včera osadili most přes řeku Vláru, usnadní dopravu cyklistům. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Zítra očekáváme ve Zlínském kraji převážně jasnou oblohu a naměříme až 22 stupňů. Matěj Neradil a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrý večer. Zlínský filmový festival letos nabídne téměř 300 filmů z rekordních 57 zemí světa. V hlavní soutěži se objeví taky dva české snímky. Jedná se o filmy Tajemství křišťálové planety a Máma a táta jsou boží, které budou mít ve Zlíně světovou premiéru. Festival zároveň nabídne i několik filmových novinek ještě před jejich uvedením do kin, jak říká umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
2: Mezi těmi je třeba také oceňovaný britský snímek, který se jmenuje Přísahám, že za to nemohu, a to je zároveň zakončovací film festivalu, taková jako novinka.
0: 66. ročník Zlín Film Festivalu začne zítra a potrvá do středy 3. června. Nový most pro cyklisty přes řeku Vláru osadili včera ve Svatém Štěpáně, místní části Brumova Bylnice. Most bude součástí budované cyklostezky, pokračuje nezávislý starosta města Jaroslav Vaněk.
3: Jedná se o budování posledního úseku, celkové délce 1,3 km. Pokračujeme podle plánu a v příští měsíc bychom tuto stavbu chtěli ukončit a převzít od zhotovitele.
0: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Parlament dnes taky doplnil Radu Českého rozhlasu. Senátoři radním zvolili Oldřicha Wagnera a poslanci Petra Žantovského. Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. A to potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Poslední místo předsednické místo ve sněmovně dál zůstává neobsazené. Poslanci dnes do vedení dolní komory nezvolili opoziční poslankyni Barboru Urbanovou ze starostů. V tajné volbě získala 70 hlasů, potřebovala jich 85. Šanci bude mít Urbanová znovu v příštím kole, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD.
7: Rozhodně z toho nezvolení nelze obviňovat pouze koalici, protože ani předešlý nominant hnutí STAN předseda hnutí STAN Vít Rakušan nedostal značnou část opozičních hlasů poslanců. My máme na poslaneckém klubu jasnou dohodu, že to místo patří hnutí STAN a paní Urbanová půjde samozřejmě do druhého kola.
0: Hnutí STAN navrhlo Urbanovou po tom, co předseda starostů Vít Rakušan neuspěl 4x. Poslanci by mohli znovu hlasovat o křesle místo předsedy sněmovny v příštím týdnu.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme v regionu jasno, během dne se vytvoří drobná kupovitá oblačnost a večer bude opět jasno. Povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů, který k večeru zeslábne. Nejvyšší čtvrteční teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni, na Vsetínsku bude lokálně jen kolem 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 267. kilometru ve směru na Brno zasahují hasiči u požáru nákladního vozidla. Klidný večer nejen na silnice přeje Český rozhlas Zlín a od mikrofonu teď zdraví Matěj Neradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Začala pravidelná půlhodinka folkloru. Vítejte u pořadu na pěknu notečku, který nás dnes zavede na Horňácko. Tématice horňáckých Romů se nám bude věnovat cymbalista Petr Pavlinec. Tedy více už po první ukázce. Příjemný poslech.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku a ze studia Českého rozhlasu vás zdraví Petr Pavlinec. Jak už úvodní sedlácká napověděla, dnešní díl bude věnován romské písni na Horňácku. Slyšeli jsme část pořadu Horňáckých slavností z roku 2002, věnovaného osobnosti Jožky Kubíka IV., zvaného Filík. Horňácké solisty v čele s Dušanem Holím a Martinem Zálešákem doprovodila cymbálová muzika Ležhory, posílená o Filíkovi vnuky Petra a Pavla. Pořad neprobíhal úplně podle plánu, začal značně opožděně a o nečekanou improvizaci nebyla nouze. O určitých obavách svědčí i režijní poznámka Martina Kuchyňky a Antonína Vrby, zaznamenaná ve scénáři. Účinkující prosíme, aby nebyli příliš navalení z předchozích programů. Jestli bylo jejich přání vyslyšeno, jste jistě posoudili sami. Pojďme ale dále. Dušan Holý nám za doprovodu horňácké cymbálové muziky Martina Hrbáče zaspívá píseň O nitranská raja.

Muzikantský horňáckých Rómů je spojen především s rodem Kubíků, který se zde usadil již na počátku 19. století. O tom, že Kubíci byli vynikající muzikanti, svědčí fakt, že se často vypracovali na pozice primášů v jinak neromských kapelách. Jejich písňový fond byl však značně ovlivněn místním prostředím, jednalo se tedy především o písně k tanci sedlácká. Je zajímavé, že striktně romský repertoár hráli minimálně, do současné doby se v živém podání dochovala pouze píseň Sotu Morek Cheres. Pátrala jsem po dalších zmínkách a povedlo se mi najít několik zápisů kuželovského učitele Martina Práška. V první polovině 20. století zaznamenala zpěv vrbeckého kováře, muzikanta a také výborného tanečníka Pavla Kubíka. První ukázkou z těchto zápisů budou Čardášové písně Teman Hošes a Avlom Avlom v podání ženského sboru Oskoruša za doprovodu muziky folkloriky.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Vrbeckého zpěváka a tanečníka Pavla Kubíka jsme si připomněli v písních Teman Hošes a Avlom Avlom. Je až překvapivé, že horňáčtí Romové nikdy neměli tendenci hrát a také studiově zaznamenávat tradiční romský repertoár. Poslechněme si tedy další ukázku, opět v gádžovském obsazení. Tentokrát to bude Martin Prachař za doprovodu muziky folkloriky s dalšími písněmi pocházejícími od Pavla Kubíka.

Současní Rómové na Horňácku romsky nemluví. Dát dohromady některé romské texty byla tedy často až detektivní práce. Nápomocen mě byl Dušan Holý, který se tématem Romů zabývá dlouhodobě a většinu z nich znal osobně. Píseň Hej Jušči Dade Upre nahrál jako student na Horňácku na drátofon. Původní nahrávka bohužel neexistuje, proto jsme se rozhodli nahrát snímek nový s připojením rubatové melodie Báro Brišin Marel. Dušana Holého doprovází muzika folklorika.

Osud horňáckých Romů nebyl vždy veselý. Největší pohroma je postihla během druhé světové války, kdy značná část jejich komunity skončila v koncentračních táborech. Jejich odkaz je ale stále živý, o čemž svědčí i poslední sada sedláckých v podání Dušana Holého a horňácké cymbálové muziky Martina Hrbáče. S přáním hezkého večera se od mikrofonu loučí Petr Pavlinec a od mixážního pultu Walter Rient.

0: které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod. Dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Seniori v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně a počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření. A pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný, od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v té Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek,
1: ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi toho.
1: Jo, my jo? Dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí. Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře vidět.
1: Možná Uhrotně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme na Romeo a Julie.
0: Tak a koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám podařila, vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No. To je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Vystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Že, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, ajaj, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná a koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No, já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem se to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. Musí. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba.
1: Ta moje postava samozřejmě nebyl úplně nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9:15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umyvadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak. A vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, nemusím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A protože když jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky po premiéře, je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo výpoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Tak zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že jo, možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, co by divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas? Chodit do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení, takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zas bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete.
1: Štěstí. Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi tři roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraj.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
2: Sport.
3: Český tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5 hodinách 3-2 na sety. Druhé kolo zvládla také Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za chodce Rady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: svět není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

slavný rychlík Pan American s melodií klasického Obeš Cannonball A.P. Carter v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z Vodomily, Řidič tvrdý chleba má.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

strojnice prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: lekárničku peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí country v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. A tři lidívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý od toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

už voda v Horské Bystřině letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát.

Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stopovala postava v kožených šatech, jako láň, když za kruté zimy hledá u jí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ně skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, zraky mám.

Smoky Mountain. Září v oblacích. Možná, že jí měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, který ho si nejaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duše čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakla, s tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila jí čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Válek. Jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh. Rocky Mountain.

Kingdom, Rocky Mountain. Má věčný klid tam v Rocky Mountain.

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťáhlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří jste i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michailidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna. Na Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlu nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou, jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy. Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za chodce rady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
2: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
2: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco. Ne, on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tomu souhlasím.
5: Leonov.
2: Leonov. A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znad 18krát, v ŘSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
4: Ty už říkáš konec, ale...
2: To je začátek.
4: Ty jsi začal s vodovodem.
2: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkejte, pojďme k
4: protože
5: vodovodu, jo?
4: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete.
5: A
4: už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
3: Já ruce dozadu.
4: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
3: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
4: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
3: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny sirky jsem mu nalámal.
4: No nebo...
3: Zapálil, nešlo, zapálil.
5: No nezapálíš.
4: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plíšovej medvěd. Šel za mnou.
3: Byla dlouhý lanko a já tam dal dvě. A medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál a medvěd znova za mnou. Ale pak mě nafouk do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
4: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
3: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
6: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
7: Kolik?
6: Teď, no kolik, teď
7: kolik
6: máš?
7: Kolik mi je?
6: No,
7: no když tady tak... je mi takovej 20,
6: 20,
7: no.
6: Jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když bys byl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpívový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený a,
6: ne.
4: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
6: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
4: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
6: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
8: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím stát.
6: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
4: To byl rok 68. Na místě, kde kdysi...

Zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, 80. slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku. Tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby jsi mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuj. On je 9krát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra. 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a tak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten 4. záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální od něj. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho po půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fišarová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat, vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím, jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl, a takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Jo, ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no. Ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč mám to za to?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No
2: že?
3: Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako... A když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderoběr nebo kdo, s dopisem.

0: Býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
1: No.
0: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
1: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
0: Ještě to zrýmoval.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
3: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žízniví břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijácká, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert dal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu, tady není ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Brňona, dobrého chlapíka, burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška, daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou.

Oh, chvála Bohu. Zetě? No, bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil, no. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo? To sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a potměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás 6 kolem stolu.
Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest prasuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez kladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne, ne. Zbývám ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem, s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvíjím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne, ne, ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení, v němž se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé dvě hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek, no a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno a během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale,
0: dopadlo.
1: Říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, mm-hmm. než to, jak vypadají, anebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové, jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou...
0: Čím je to poznám, no? Přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Mm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Mm. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Mm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem.
0: Jo, ano.
1: Ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky. Hmm. A potom si udělat úsudek.
0: Jo. Pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat si
1: postupně,
0: v sobě jasno.
1: Protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako, no,
0: ano, ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Hmm. Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju. Přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: děkuji.
0: Takhle pravidla taky nebývá, zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky, hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny,
0: naschledanou. Naschledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle je Vladimír Mešík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné předpůlnocí přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
0: vyženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom zachranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky a jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasný, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak jo, mají ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom pro to, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba a později pak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, třeba zpívají Berich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je vlastně, dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů, nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to se mi na ní jako, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na své várně, to bych dělat nemohl,
0: ano.
1: Ale uklid jako, jo, mezi těma mašinama,
0: ano.
1: Že tam šlo o třepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel, tak jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak.
0: Jo.
1: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf jako uznal, jako, že jako na nic nehraju. A to tam dokonce jako zmiňoval, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového.
0: Jo,
1: takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování, dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla, by to nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
0: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuju moc krásně, se máme všichni krásně naslyšenou.
0: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS se nám krátce před 11:30 se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. Jitu z Kulkešova. Přeju hezkou směnu, hodně zdravička.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchala jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no a když se
1: chodijou.
0: Jasně, a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně, že třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, že oni už mě znajou, tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, tak se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory, jsem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám. Dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo, tak to jsou zase určité skupiny lidí, tak, ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korun, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více. Moje zdravíčku mě je přednější jak nějaká...
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešova, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: Dávat si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: no, já se bavím s lidma, který už poznám, že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, že už vím, jak se vypadáte, protože já chodím aj na internet.
0: Jasně.
1: V Radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mě to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším český rozhlas Olomouc Břevíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano. No. Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači, posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličej vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No. Tak jako naštěstí nic jiného se nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že no, teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No.
0: No, vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně jiného, bohužel smutného, špatného.
1: Jo, to se mě hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářili hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to ošklivě. Člověk trochu lituje, že se třeba tak, někomu tak ano, jako ano. Rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát. Už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu antenku na hlavě pomyslnou?
1: No.
0: Která takový trošku kontrolku. Zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo?
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s který jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympatický, ale furt něco říkalo, že tam že něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že úplně nějaké takové hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: Tak to musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Ano. Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: Slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Rod, krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Dost často se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala. Ale mně stačí někdy jenom promluvení. Mm-hmm. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné, ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. Mm. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet a prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho, protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známí po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima. A vás strašně ráda poslouchám.

0: toho, jak se baví. A kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já. Mm-hmm. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
1: Že byste nalítla někomu vysloveně.
0: Podved nebo nějak ošidil, ne.
1: Tak to je prostě, dobře, já doufám, že to tak zůstane.
0: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
1: Děkujeme.
0: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
1: No tak to máte krásně.
0: Zapnu a co se mně líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolala, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
1: Jo.
0: Jo, takový prostě náhody a mám strašně ráda zvířata, strašně ráda, jako, ale říkám, mám strach, kdyby se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivný někdy, když se chce ženit, a nebo tak, jo, a tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. Nechci to dlouho protahovat.
1: Rozumím.
0: Velice, velice jste příjemný, máte pěkný programy.
1: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu. Přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě.
0: Já vám taky
1: hodně radosti.
0: Posluchače.
1: A určitě se zase uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já, ten kout znáš, není to tělo mít.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji moc.
1: A všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, s těmi, se kterými se setkáváte, s těmi, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já vám řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Je to taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo? Mm. A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo? Mm. Na to já nikdy nenaletím, jo? Prostě dneska doopravský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má za celý život dost, jo? hlásí ho se jenom takový, kteří to nikdy nedělali, mm-hmm. ale myslí ho, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, jo, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě by moja firma utrpěla na pověstí, jo? No. Potom takové další jednání byl podobní prodavači všeho možného. Ti se dali poslouchat do té doby, než řekli cenu toho výrobku, jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo?
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí, najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc. A já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co, jo? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo? Uh-huh. A tam všechno to nádobí nepasuje,
0: muselo,
1: jo?
0: Muselo se vyměnit, tam, ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama, taky třeba jsem koupil jednoho vysávač, který stál 75 tisíc, ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili. Hmm. Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat, no, zase takovej drahý, jo.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, jo? Se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlí, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo, to prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 tisíc, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak se mi to doporučí, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistů, to byl prostě starý jak já, ale už měl za kolik za sebou, ale 15-20 roků kriminálu, jo.
0: Jej, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do vězené, ale jenom myslím na měsíc, jo. Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Jo.
1: Zase takové defačenko, no, a podvodník.
0: Takže
1: a
0: sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování,
1: no,
0: a do toho modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl do domu a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že jo. To chce koupit manželku léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to ve manželku a koupím jí to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcel vždycky zakonzovalitě půjčit peníze, jo, ale to by se s nima už nesetkal asi nikdo.
0: To asi ne, ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, i baráky, a, jo, no. To, dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost staré, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no.
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svým poutě.

rany. A z velikánských balvanů na drobnej písek jsem mal všechny plány.

0: celeb nás.
1: Vaby Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříž ze Svitav, k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Svitavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky. Pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si ji také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, i jaký je nebo bude? Ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá? A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka? Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak co na dědičku chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není začůvat.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem. No a to znamená, že člověk, který jde, jak bys to řekl, proti davu, to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo? Vidím to v práci. No. A teď chci říct takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho mokasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě, a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět, jo, to není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled. Asi jsem tu zkušenost říkal. Nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Nerozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid. Jo.
0: No. A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, už měl jaký stanají kufr s papírem, jako.
0: Jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
1: Ne, spíš vlezne. Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vance a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím. No. Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně.
0: Mm-hmm.
1: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví. Říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví. Člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede, mně se to třeba stalo dneska. A nebylo to teda nic příjemného. Zkrátím toho. Nemohl jsem najít klíče, jo?
0: Jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun. Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si je zamkl ve skříni.
0: Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct, že má moc prima kamarádku, moc si ji vážím. Je to moc prima holka, mám moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože, víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijí o tím, co majetkem, jo. Ať už mám výborný auto a nevím co všecko, jo, to bych byla dlouhé seznam. A ona je v jedné věci jiná. Ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné a ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád, jsi moje nejlepší kámoška, oba nejsme teda připraveni na vážný vztah, ale třeba to časem bude, nebo nebude. Nechávám všemu volné průběh a uvidí se. No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, abych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo.
1: Prostě to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky a vážím si ho, nechápu třeba, že mě když chlapi jsou takový šelnci, že ženskému blížu, a to má opačně. Já když mě holka veme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
0: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete, jo? Každopádně moc děkuju.
1: Ještě závěrem, no. Pozdravujte linkaře, vlastičku z Krnova, Ludmilu, včelaře, no zkrátka všechny, kdo poslouchají noční linku, ať se dovolají.
0: Dobře.
1: No a držte mě palečky, ať to vyjde v hřebikách, tento měsíc se mě vůbec nedaří.
0: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jedno a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Vůbec nezávidím. No, k tématu si jsem rozumně dobře odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak. Poznáte podle vzhledu, podle oděvu, no, podle vystupování.
1: To byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. A když jsem poznal po pár nech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: To je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkně i hotelíčka a vždycky se mě to vyplatilo. A jeden vám řekl, příběh se dělal na Čezáde garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát k někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dál. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Pak se ztratil. Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno vyfasoval a náhle se ztratil. Až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za katr ten, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Který má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní tak jednutá se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
1: No, já se říká, to bylo štěstí, že na těch 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci na něj další paní, ta tam přišla nově. Samý úsměv, chy. A já říkám, holka, proč jsem tam dělal na knihovně mezi samýma děvčatama. Tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
0: Mezi lidma.
1: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu. Já říkám, dobře vám tak, když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dát nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže.
0: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
1: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když mě řeknu, co si myslí do obličeje, jak klepe na ramínko a za zádova mám udělá podraz.
0: Ano.
1: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
0: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
1: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s nima vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
0: Ano.
1: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
0: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo, no.
1: Ty to říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
0: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhle tu věc. No.
1: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
0: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
1: No, dneska mě napsal, že jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu zbytek života, jestli to budu rok nebo půl s bolavým ramenem.
0: Jo, takže že tam nebude to taková hybnost, jak má být, jo?
1: No.
0: No, tak to a není úplně veselá zpráva, to je pravda.
1: No. Nejsou schopný se moc oblet, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá zle, jsou podrážděný, lepší výhybat se mě.
0: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
1: no,
0: trochu?
1: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točí ví jako dozadu ruku
0: nejde.
1: A to tak to nejde. No. Pan doktor mě oznámil. Já si myslím, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili a že jenom prostě se tam podívali a vám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymění.
0: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
1: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
0: a nechce
1: stačí.
0: Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju no, hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
1: Kamožně povdají, prý musíš pít moc celýho vícemorského.
0: jo, nebo masírovat tímto rameno, no.
1: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
0: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně. Zdravíme do Kyjova, Pepo. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Telegram s adresou svět.

0: Alenka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem, i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny, a tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu ty říká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že ten by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě. No, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem udělala z dálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadal by ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl pět a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, promiň, se mi stalo v těch plázních, my jsme v jídelně seděli čtyři u stolu,
0: ano.
1: Dvě ženský, dva mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale žvá tam prostě na sebe to nešlo a on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo tam ono, on byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo. No a představ si, já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn mama rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou překvapení někdy zkrátka.
1: No, někdy právě se člověk i utne, jo. Ale většinou to nějak cítím, někdy má někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý. No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. No. Ale jako
0: takže
1: lidi
0: určité
1: takový...
0: typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou
1: jo.
0: a jak
1: jo,
0: se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sahneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako, jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: Že to tak nebude. A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takového obyčejného, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: To je moje a to, takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, je potřeba.
1: No, třeba když jsou osamocený a chtějí si někoho najít, nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože
0: ano.
1: chvilku dokáže být milý každej.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám. Že
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase naslyšenou v noční lince.
1: Já jo? taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, naslyšenou, ahoj, krásnou
1: ahoj.
0: Noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání, vždycky se kamarádila s určitými typy, a já jí říkal, na toho pozor, ten nechce být jen kamarád, a naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh. Nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká, ty všechny ty lidi znáš? Říkám, neznám, proč? On odpověděl, no protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky, nám podobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě se 70, tak už jako mám nějaký zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně,
0: no.
1: Jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešbarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako, tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme, že máme koukat tak nějak na sebe a ne a podobně, že jo.
0: To ano, ano, ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Vrána. To už dneska můžu říct, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takový intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem se mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze. No, a tak jako, dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a tam, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu, málem ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako čety říkal, hejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nic nestane, já říkám, no já se bojím, já mám takový ten, no a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říkal, no, vy jste měl teda, pane Rigo, pravdu, já říkám, no to jako já mám taky, a od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, po vojně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šroubárna, jo, a v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to byl, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici. A jeden tam byl a říká, jak je perfektní opravář, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba lis nebo obrážička a podobně. Tak je to, a já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, mluví dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
0: Nebojte. No, ale
1: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tamhle družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rozumí. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky, říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Jo. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi, jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím,

0: žen, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
1: Ano, ano,
0: tak
1: ano.
0: Vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně něco tak funguje a do dneška, jo. To je takový můj malý příspěvek.
1: Dobře.
0: Tady, co máte.
1: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou.
0: Vám taky a děkuju.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky. Ještě se podíváme jednou do pošty. Třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše: leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím. Jednou to byla dost krutá mýlka. I když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomě se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu. Varovnými signály tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová, přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás do časných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlínka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla, víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, no, tak ano. Není to chyba, je no, to ne, výhoda.
2: Já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Takhle já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního...
3: A to je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to že bylo, jo, to bylo. To
2: jste pamatujem. Někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná, pekla tedy nejenže rodině, ani jsem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor. On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak, co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrovaný, Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou
2: jsem
3: to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne se, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A, tak jako, a to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili Nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to mu říkám. Námluvy komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarzie, trojbarevný. No, jak se diví.
2: Mně to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tu štička papě a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykládat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: No takhle, no jinak
3: tam,
2: už
3: tam
2: by...
3: je, tam je perletí.
4: Ty jsi kompjuter, Pavlíno, ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamatovat, nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, víš.
2: No jo.
3: Nestýď se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme. No.
4: Jak si může pamatovat, kde jsem se já narodila?
2: Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák. No. Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak, to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď? A teď, a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, my to tak neberem, vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte
3: se. To nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám? On přijde...
2: Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel to, Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, my si tak říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: panách. My jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
4: Počkej, Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení, ne.
4: Já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
4: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
2: A byla krásná scénka, jestli můžu.
3: No.
2: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
4: Myslí Valdu Matušku, samozřejmě.
2: Valdemara Matušku.
4: Ano.
2: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
4: Tedy hodně.
2: A já mu povídám, prosím jich, jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
4: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No,
4: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každej čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jen to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pač mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen,
4: no,
5: protože
4: na,
5: to povídám.
4: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášínou,
4: vybydleně
5: takový, poházený papír.
2: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
4: Ne, ten je tam teprve půl
5: teď
4: roku.
5: Teprve
4: teďka. Jo,
5: teď, to byla smutná ulice původně. To teprve prostě, teď je tam veselo. To nevíš. A to přejdeš na druhou stranu. Zase je tam veselo. A zase na druhou stranu. Tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
4: že pomoc
5: přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý, moc krát. A u něj seděl hoch, ovšem mladý, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
4: Ne.
5: Zdá se vám, že pan inženýr si docela dovolí.
4: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl v obličeji takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
4: To byla včera, neděle byla.
5: No jo. No.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, kterýmu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty mě připomněla jednu, promiň, jo, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásný, a teďka přinesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď jsme se takového obelíchanýho, jako v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho jako zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je.

0: ty herče kuplety pěl.
1: Šaškoval jsi, smysl pro humor měl jsi.
0: Tam se proč vždycky tančili girls.
2: Pro všechny v sálech.
1: Proč jen ten či ten místo, aby si zdříhal?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídal takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuju za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluju Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom
4: tak.
3: O sobě už víte všechno.
4: No tak
3: jste
4: já doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: To se Bobka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto ho mám rád. Můžeš mi něco dát, vodní?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky,

0: Já mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho, mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho, mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
1: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jistí, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
0: Janáček.
1: Tedy. Janáček?
0: To vím, že
1: no
0: se
1: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkám.
0: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iliovi Hurníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno, je komorní hudba. Ilja Hurník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
1: A u kterého jsi byl za první světové?
0: To jsem ještě hrával Stylem, to jsme jezdili venku.
1: Děkuji.
0: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že? On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
1: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
0: No, byla vypískána.
1: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
0: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Hurník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
1: Protože je člověk.
0: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývavý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hluboka dýchat, hluboka dýchat, vypnout prsta, břicho zastrčit.

0: 1947. Hral jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
0: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
2: Nepřerazila tě?
0: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
2: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
0: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
2: Já vůbec nezavřela oko.
0: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
2: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
0: Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
2: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
0: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
2: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen pro to, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
0: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
2: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
0: Sisko...
2: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
0: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
2: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se pá...

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.